na Rádiu Praha. Praha, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praha, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích Manželé Stodolovy, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten dejař máte úplně beznadějně plný.
1: Teďka teda zkoušíme v činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Já jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat, třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povalený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak, tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Carrie Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavěná se všema prvkama, který jako detektivka má mít, a teď autora, kterého jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje, a to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost, je ta třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načítané ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
0: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
1: No to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
0: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
1: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede 3x, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba to Satanský tango třeba 6 hodin to člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk to musí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
0: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
1: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní, a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku, a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že to umím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách, a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje, a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakým tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
0: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
1: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na JAMU, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový třeba teďka. Jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám tak. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu, teda no. To si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránského ze Stupa pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte a zároveň naopak.
0: Píšete ručně?
1: No, píšu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
2: ne, já si píšu
1: verše?
2: Tak, spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takové prostě všechny možné nějaké, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisu nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
1: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď se na něj podívá.
2: No tak to nemám
1: takhle daleko,
2: myslím,
1: to není.
2: To nemám, no, mám to asi tak rok.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
2: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba, jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci, to se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který je jakoby tady venku, a pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, jako to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
1: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmů, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
2: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Camus, teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Camusho, teda není to od Camusho, jsou to spisy úvahy Camusho, jmenuje se to Úvahy o terorismu, a to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. on teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí, většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
1: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
2: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. Ale když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, ale spíš to nějakou analýzou nebo svou nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou prostě, tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity, a to je docela těžší. A tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
1: Říká herec Jan Hájek.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
2: No, tam jde zase jako o to, jak to člověk vlastně, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to, to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá, ale co bylo těžký, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžký to hrát po Richardovi Kajčovi, teda já jsem, protože on měl u Bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardovi pořád neopravdu považuji za vynikajícího herce.
1: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem, je
2: jo,
1: to tak?
2: Jo. No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažma v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem a ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju tu JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou lepkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet, no a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel, takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu, to bylo krásné.
1: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve 2 letech, a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná, když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
2: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a, zas, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě brnklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
1: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
2: Jo, to je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a on potom umřel za rok. Takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
1: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli? Mm-hmm. Jak to brala?
2: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v uvozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze ségrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
2: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, jo, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
1: Vždycky jste byl jako, ten zlej.
2: A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rovat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl tam ten, jo. Tak to mě docela baví, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako, ten tlak.
1: Je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, a ne jako kliše říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
2: No, třeba pustit nějaký film, nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako, to člověk spozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
1: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
2: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle ty jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuju, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono, no. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl, jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší. Vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To se to dřív jako neuvědomoval, ale jsem to považoval za samozřejmost.
1: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
2: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně moc točit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vypadá to Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že budu ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem se vlastně, když jsme dělali seriál Addicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět. Tak takhle jsem se viděl, no.
0: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
3: Sledujte náš Instagram a přidejte

0: na dřeň.
1: Přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
2: No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no, ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no, ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí, prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. Že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
1: Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí. A že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
2: No, no záleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No, člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko, prostě to, takže se tomu vyhýbám.
1: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
2: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně o to napadá, to zvažuje, no, ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
1: Že se to natolik zlepší.
2: Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí, že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
1: Tak ta dvojice nakonec má děti tři a zaplatí.
2: No tak paráda.
1: Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo. Máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech?
2: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného, to je prostě, jste fakt mimo to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanice. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
1: jste někde jako úplně jinde?
2: Jste, no, no, jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako se to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
1: Když řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
2: no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, jo, ale chápu, takovýho
1: jako euforie?
2: Takové. No, euforie a vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jak nějakého nekonečná, nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a ty lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte, všem se probudíte a všem se omlouváte.
1: Starosti.
2: To si vlastně člověk, ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, nikdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobuje komplic, že tady vůbec jsem. Jako a jsou zvláštní směs.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
2: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, i když to vypadá třeba jako, se řekne jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova po 15 letech na Hry o trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tím, tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvat během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, musím, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prej ruský do filmu, protože se to tam je napsaný, že jsem epileptik, prej mu to přijde se štěstí. A tak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
1: Opravdu.
2: No tak takhle to měl, jako on to, nevím, jestli to souviselo opravdu s tímhletím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadí někoho se polepsit. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
1: Ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
2: Jako tohle nemám žádnou tuhle to jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenal to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat, jo, já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má, on říká, jo, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, takže nehrál prostě, no, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jako by krátký, jako by ty epileptický záchvaty, což no, tam je. Tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je, ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
1: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
2: Mým největším snem, jako si uplním, no, být spokojený, být v klidu. Nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění. A co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
2: Děkuji za,
1: za to, děkuji.
2: Já vám děkuji.
1: Mějte
2: za pozvání.
1: Mějte se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha už jsme dva. Na Rádiu Praha vám přinášíme zprávy. Ve studiu je Mirek Kasan. Vítám tě, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Vedení Metropole zřídí pracovní skupinu k možnému převzetí nemocnice na Františku od Prahy 1. Vláda projedná návrh zákona o veřejnoprávních médiích v polovině června. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. A dnes bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město Praha chce převzít nemocnici na Františku, kterou teď provozuje první městská část. Pražští radní schválili vznik odborné skupiny, která by měla možnosti převodu prověřit a případně ho pomoci dojednat. Tvořit ji mají zástupci magistrátu, nemocnice, záchranné služby a odborníci na zdravotnické právo. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Nemocnice na Františku je důležitou součástí pražského zdravotnictví a chceme, aby kvalitně fungovala i v dalších letech. A tím zásadním krokem a úkolem je, abychom společně zajistili její stabilitu v celém systému.
1: Vedení Prahy 1 se v minulosti opakovaně vyjádřilo, že by nemocnice měla zůstat městské části. Denní asistenci z 8 na 12 hodin prodloužila pečovatelská služba v pražském Radotíně. Kvůli rostoucímu počtu požadavků z terénu musela městská část snížit provozní náklady a zároveň navýšit počet pečovatelek. Ty se nyní starají denně o 150 seniorů, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
4: Reagujeme tak na potřeby stárnoucí populace a zároveň si velmi vážíme práce všech pečovatelek, které s obrovským nasazením se starají o naše seniory s průměrným věkovým 82,5 roku.
1: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Zákon by podle něj mohl platit od 1. ledna příštího roku. Rezort se taky vypořádá se všemi připomínkami k návrhu, uvedl Otto Klempíř.
5: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky.
1: Česká televize a Český rozhlas by podle návrhu měly být nově financovány ze státního rozpočtu. Poslanci vládní koalice včera taky předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nákazy hantavirem nízké. Čeští hokejisté podlehli po 14 letech na světovém šampionátu Norsku 1-4. Klesli tak na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Kouče národního týmu Radim Rulík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
6: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. A my jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než

0: soupeře jednoznačně a byla otázka času, asi mě nám dej další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká náš tým od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Američané v pondělí zvítězili nad Maďary 7-3, Němci nad Brity 6-3 a Slovinci v přímém souboji o záchranu přehráli Italy 5-1. Nebe nad Prahou bude nadále převážně jasné. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia. Vát bude jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A doplníme také aktuální dopravní informace. Ty dnes sledujeme společně s Katkou Jelenovou. Katko, zdravím tě.
4: Krásné ráno, Vláďo. V pražských ulicích prozatím klid, jen chvíli se zdržíte na příjezdu od Kolína v Českobrodské, jako obvykle před Běchovicemi od újezdu a v oblasti Hloubětína ve Kbelské ulici. Kratší fronta se sune směrem z Letňan mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné úterní ráno, doufám, že jste dobře vyspaní, abyste zvládli vše, co vám dnešní druhý den týdne přinese. My vám v ranní Praze přinášíme hromadu informací, pozvánek a taky tu nejlepší muziku. Už v příštích minutách nám totiž 26. květnový den pomůže vylepšit třeba Enrique Iglesias. Kapela Linkin Park. Je 6 hodin 6 minut, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: 6 hodin 17 minut, přejeme krásné úterní ráno, v kalendáři dnes najdete jméno Filip a Filipa, tak přejeme všechno nejlepší oslavencům. Je dobré připomenout, že Rádio Praha je s vámi nejen v éteru, ale také na internetu, třeba na Facebooku facebook.com/radio.praha, na Instagramu instagram.com/radio.praha a nezapomeňte využívat i náš web, kde je spousta zajímavých i praktických informací praha.rozhlas.cz. Dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a zafouká slabý proměnlivý, během dne přechodně severozápadní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno. A vracíme se na silnice, jak to aktuálně vypadá, tak to nám řekne Katka Jelenová.
1: A dobré ráno přeji. V Českobrodské do centra na příjezdu do Běchovic od újezdu po pojíždí zhruba 10-minutová fronta. Na východní části okruhu z Černého na Lanový most houstne provoz za sjezdem z hradecké dálnice D11, zatím k Českobrodské. Následně Štěrboholská spojka se plní od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. V Liberecké směr centrum se výrazně brzdí už u nájezdu od Letňan. Odtud k Bulovce je to přibližně na 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém 5. místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z 1. na 4. spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Který song bude v neděli nejlepší?

0: půl sedmé, přejeme krásné úterní ráno a máme pro vás další zprávy Rádia Praha, přináší je Mirek Kasan.
1: Dobré jitro. Praha loni hospodařila s přebytkem přes 24 miliard korun. To je o víc než miliardu vyšší částka než rok předtím. Město mělo příjmy skoro 150 miliard a část plánovaných investic nakonec nevyčerpalo. Nejvíc peněz šlo do dopravy, hlavně na provoz MHD a pokračující stavbu metra D. Hlavní město zároveň investovalo do rekonstrukce průmyslového paláce, výkupů pozemků a budov. Žáci 5. a 9. tříd nebudou muset dále vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování mimo jiné kvůli technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Praktičtí lékaři budou moci od července předepisovat víc léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba na cukrovku srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby. Do Saúdské Arábie už dorazilo více než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Včera tam oficiálně začaly náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni. Basketbalisté Pardubic v semifinálové sérii Národní ligy s Brnem jako první uspěli před svými fanoušky a ujali se vedení 3-2 na zápasy. Východočeši porazili úřadující vicemistry ve své hale 90-75 a zítra v Brně si můžou zajistit postup do finále, kde čeká obhájce titulu Nymburk. Obloha nad Prahou bude nadále převážně jasná. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 30 až 32 stupňů Celsia. Povane jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A vracíme se na silnice. Vše důležité pro nás sleduje Katka Jelenová. Tak Katko, jak to vypadá?
3: Liberecká do centra, ta je plná téměř od konce Cínovecké k Blance, se popojíždí okolo 20 minut. Povltavská se ucpává od Čuprovy k Bulovce, Prosecká od Oby k Vysočanské. K Belskou směrem z Letňan do Hloubětína naberete zdržení v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Východní části okruhu následně Štěrboholskou spojkou se sune nesouvislá šňůra vozidel v obou pruzích, a to mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Z druhé strany, tedy od Barandovského mostu, čekejte kolonu na jižní spojce s odbočení do ulice v korytech za Lanový most. Na západě metropole se plní Karlovarská směr centrum. Fronta začíná už ve sjezdu z okruhu a nesouvisle pokračuje přes Bělohorskou až na Vypich. V Bělohorské se popojíždí i ve směru z centra tradičně od Kláštera a Evropská do centra a kolona na 5 až 10 minut mezi Dědinou a křížením s Libockou. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 6 hodin, téměř 34 minuty, k tomu takový je aktuální čas, příjemné úterní jitro. Naše létající redaktorka Monika zašla mezi bojovníky. Který sport ji zaujal, to se rozvíme už za chvíli. A na Rádiu Praha pro vás máme další vybrané songy, je tady kapela Činasky. Také Olivia Rodrigo. Ať je vám s námi nejlépe.

0: Je 6:45, s vámi je Rádio Praha, přejeme pohodový a taky úspěšný úterní den. Mezi fanoušky sportu jsou zvláště v posledních letech oblíbené bojové sporty. Naše letající redaktorka Monika Doležalová se zajímala o moderní MMA. Tato zkratka v překladu znamená smíšená bojová umění.
1: Byl amatérský zápas MMA, který vyhrál 13-letý Timur. Mladý zápasník mi vysvětloval, že mu sport zabere hodně času.
2: Snažím se jako se učit, protože nechci být nějaký hloupý MMA fighter. Snažím se, jako, že být chytrej, i když toto není můj jakože, národní jazyk, ale snažím se ukázat lidem, že nejsem hloupej, ale každý to má jinak, ale většinou potom je o tom disciplína a prostě být v tom jako fakt hluboko. Ale hlavně nezapomínat o studování a edukaci, jakože nesmíš být prostě taková gorila namakaná silná, ale třeba neumět prostě něco vyslovit. Číst knihy hodně pomáhá, protože máš lepší slovní zásobu. A kde je tvůj vzor? Jako já nemám úplně vzora, já se chci spíš stát vzorem v budoucnosti, spíš se chci chovat takže víc skromněji třeba a jako ukazovat ten respekt, že je to hodně že brutální sport, kolik vidíme brutálnosti v tom sportu, ale naopak si ukáže, že v tomto sportu je nejvíc respektu.
1: Kolem MMA je stále hodně předsudků. Hlavního rozhodčího Pavla Touše jsem se ptala, zda by označil MMA za nebezpečný sport.
3: Je nebezpečný, ale krása MMA, že to je souboj dvou lidí proti sobě podle nějakých pravidel. Když to třeba kolektivní sporty jako hokej, fotbal jsou za mě nebezpečný v tom, že některé ty útoky jsou tak, že nevidíte, je to jeden, dvou, třech, čtyřech lidí. Za mě je ten sport spravedlivý. A není to jenom o tom se hloupě někde blátit z kleci, ale i o té tvrdé přípravě. To je 99% toho zápasu, je příprava, trénink, odříkání. Neodsuzujte ty lidi, je tam spousta chytrých, inteligentních lidí a hlavně sportovců.
1: Zajímala jsem se, co vše musí zápasník podstoupit za prohlídky, než vleze do klece.
3: Když jde o profi zápas na oktagonu, ten bojovník musí projít sportovní zdravotní prohlídkou sportovního lékaře. Když je způsobilý, tak musí projít testem krve, to znamená HIV, hepatitida B, C. Když je způsobilý, tak vlastně přijde na vážení, projít protokolem vážení, za to zase zodpovídáme my, a pak projít protokolem zase ještě lékaře, přímo lékaře, který zodpovídá za ten boj v té kleci. Pak teprve přistoupíme ke kleci, k tomu zápasu, kde vlastně katmen ho prohlídne, otřeho, jestli ne, voní nějakýma mastma a namaže mu obličej proti trhání kůže. Pak já jako rozhodčí přistoupím a zkontroluju zase, že má ostříhaný nechty, že má suspenzor, že má chránič zubů, že má správné oblečení a že není ničím ostatním namazaný, a pak teprve ho pustím do té klece na ten samotný zápas.
1: MMA si můžete vyzkoušet i vy, třeba v nově otevřeném Octagon Gymu na Smíchově. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia. A zafouká slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno. A ještě se mrkneme na aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí, jak to vypadá, nám řekne Katka Jelenová.
4: Hezké ráno. Před Europarkem přetrvává silný provoz v obou směrech, jak od Barandovského mostu na jižní spojce. Zdržení tam čekejte od Spořilova, tak od Černého mostu. V obou pruzích se jede velmi pomalu už z východní části okruhu, a to z úrovně hradecké dálnice D11. Českobrodská do centra se ucpává ve dvou úsecích, nejprve mezi Újezdem a Běchovicemi, poté na příjezdu do Dolních Počernic. Ve Strakonické do centra čekejte kolonu hned u sjezdu z okruhu. Pomaleji se jede za Lahovický most, poté až k Barandovskému se pokračuje celkem plynule. Jižní spojka před mostem také průjezdná. V ulici k Barandovu směrem do centra budete brzdit před omezením u teras. Fronta od Štěpařské je na 15:15. A jedete-li do Prahy ze severu, čekejte až půlhodinové po pojíždění v Liberecké na trase k Blance. V Povltavské od Čuprovy k Bulovce ztratíte zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách.

0: Tak věřím, že se vám líbila Olivia Dean stejně jako Mirkovi Kasanovi. Ten už je tady ve studiu Rádia Praha se zprávami v 7 hodin.
1: Dobré jitro. Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Spojené státy udeřily na jižní Irán. Za porušení příměří útok nepovažují. A čeká nás slunečný den s teplotami až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti podvodu už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocené peníze. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policie. Odboru prevence.
3: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
1: Peníze pak podle Zuzany Pidrmanové často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je tak téměř nemožné. Praha dokončí poslední dvě kopky na náplavce podle původního návrhu architekta Petra Jandy. Rozhodli o tom pražští radní. Na náplavce u Rašínova nábřeží dělníci nainstalují navržený mobiliář a v kopkách vytvoří veřejné toalety. Každá by měla stát zhruba 30 milionů korun. Pokračuje radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
4: Předtím jsme to dělat úplně nechtěli, hlavně kvůli nákladům, jak provozním, tak investičním, tak jsme nakonec se dohodli, že tyto části tedy ještě podle toho jeho konceptu zrealizujeme a pak až nějaké následné případné části budou na základě samostatných architektonických soutěží.
1: Evropská komise není spokojená s odpovědí českých úřadů na dotazy kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vyplývá to z aktuálního dopisu, který úřadům dorazil minulý týden. Píše o tom server iRozhlas.cz. Komise požaduje třeba právní posouzení fondu RSVP Trust, do kterého Andrej Babiš vložil holding Agrofert. Žádá také informace o společnostech Synbiol a Hartenberg Holding, které zůstaly mimo tento fond. Do vyřešení střetu zájmů by Česko nemělo Evropské komisi vykazovat žádné dotace pro tyto firmy. Česká strana má na odpověď měsíc. Více dočtete na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderu za sebeobranu a odmítl, že by jim porušil příměří.
5: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté po 16 letech podlehli na světovém šampionátu Norům a po porážce 1-4 klesli ve skupině na třetí příčku tabulky. Před play-off, kde zřejmě v Curychu čeká dosud 100% Švýcarsko nebo Finsko, náš tým prověří už jen Kanaďané. A to dnes od 20.20 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Nebe nad Prahou bude nadále

0: převážně jasné. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia. Vát bude jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Čerstvá informace má pro nás Katka Jelenová.
3: V Liberecké do centra přetrvává dlouhé zdržení. Z konce Cínovecké k Blance je to stále na více než půl hodiny. Povltavská se ucpává od Čuprovy k Bulovce, Prosecká od Oby k Vysočanské. K Belskou směrem z Letňan dolů do Hloubětína nabíráte zdržení v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka a nesouvislá šňůra vozidel v obou pruzích mezi Hradeckou dálnicí D11 a Europarkem. Z druhé strany od Barandovského mostu je také plno. Čekejte kolonu na jižní spojce z odbočky do ulice v Korytech za Lanový most. Na hlavní části okruhu ve směru z letiště k D1 teď opatrně před sjezdem na plzeňskou D5. Na 24. kilometru na začátku odbočovacího pruhu na dálnici stojí dvě havarovaná osobní auta. Zpomaluje se už za Karlovarskou na 25. kilometru. A na okruhu v opačném směru, tedy z D1 k letišti, regulují provoz v obou tunelech. Kamiony zastavují u Jesenice, osobní auta za sjezdem na Vestec na 4. kilometru. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobré úterní ráno, je 26. května. Do historie tohoto data se už za chvíli ohledneme s Petrem Jungmannem. A v ranní Praze je připravená i Eva Farna. Nebo Portugal The Man. Je 7 hodin na téměř 7 minut a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Před 150 lety zemřel muž z tisícovky, historik, politik a spisovatel František Palacký. Zaspekulujete si občas na burze? Tak potom Dow Jonesův index je váš nejlepší kamarád. Jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu byl poprvé vypočten před 130 lety, v roce 1896. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám.
4: Tak to vypadá v noci na Václavském náměstí. Ampliony hlásí neustále nová a nová čísla. Volební výsledky se slévají v mohutnější a mohutnější proud.
3: Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
4: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté.
3: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic. Jako 12 znamení zvěrokruhu, 12 měsíců v roce, 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 12 olympských bohů, 12 desek římského práva či 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie.
5: Příští stanice, depo Hostivař.
3: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
5: Depo Hostivař, konečná stanice.
3: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
6: Hájek, Kundrátek, dává pas.
3: První gól naší hvězdy byl i vítězným.
6: Stál Kubalík ještě posledně.
3: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
6: Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma.
3: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
7: Dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia. A zafouká slabý proměnlivý, během dne přechodně severozápadní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno. A přinášíme aktuální dopravní informace, slovo má Katka Jelenová.
8: Před Barandovským mostem houstne provoz jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické od Lahoviček. V ulici k Barandovu popojíždí kolona kvůli omezení u teras. Průjezdný tam zůstává pouze jeden pruh. Kolona téměř od akvaparku je na 15 až 20 minut. Karlovarskou do centra z okruhu před Bělohorskou, pojedete k Vypichu přes 20 minut. V Evropské do centra ztratíte 4 hodiny po pojížděním mezi Dědinou a Veleslavínem. Před výrazně regulovanou Blankou v Troji trvá až půlhodinová kolona v Liberecké z úrovně Letňan. Plná je i Povltavská od Čuprovy Trojská, jak od zámku, tak směrem z Kobylis. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se sune fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou a plná je i následně trasa směr Hostivař, Průmyslová mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. A totálně ucpaná východní část okruhu, následně i Štěrboholská spojka směr Lanový most. Přes půl hodiny se jede od sjezdu z Hradecké D11 až k Průmyslové. Přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
9: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Praha žije.
11: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
2: Praha žije.
11: Simple Minds. Life in the City of Angels.
2: Simple Minds.
11: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
2: Simple Minds.
11: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
2: Na Praze.
9: Praha žije.

0: Je půl osmé, Eva Farna dospívala na rádiu Prá, pro vás máme další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré ráno. Maximální přípustné ceny pohonných hmot se dnes o pár desítek haléřů sníží. Benzín zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů za litr. Naftu budou řidiči tankovat nejvíc za 41 korunu a 72 haléře. To je o 36 haléřů méně než včera. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Teplický okresní soud se dnes vrátí k žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý poslanec si odpykává 3letý trest za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Dnešní líčení začne v 9 hodin. Papež Lev XIV. Ve své historicky první encyklice varoval před příliš rychlým rozvojem umělé inteligence a vyzval k její větší regulaci. Obává se hlavně toho, jakou roli může AI hrát ve válečných konfliktech. Vatikán chce s technologickými firmami vést dialog. Pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun hrozí 69-leté francouzské turistce, která si chtěla ze Sardinie odvést přibližně 40 kg písku, oblázků a mušlí. S odvoláním na italské celní úřady to píše agentura APA. Odnášení písku, oblázků a mušlí z pláží zakazuje zákon a vysoké pokuty mají tomuto způsobu poškozování životního prostředí zabránit. Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko od 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno už zítra na hřišti soupeře. Nebe nad Prahou bude nadále převážně jasné. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a stále sledujeme aktuální dění na silnicích. Ostatně chce to i trpělivost, pokud jste někde v provozu. Jak to aktuálně vypadá, nám řekne Katka Jelenová.
3: Na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti dnes panuje velmi silný provoz. Výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona aktuálně od Jesenice a stojí jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Od sjezdu z okruhu zůstává hodně plná i Strakonická na trase k Barandovskému mostu. Jižní spojkou se sune fronta od sjezdu na Pankrác, pomaleji se pak pokračuje i mostem samotným, dál i do Břížskou až k Mrázovce. V ulici k Barandovu popojíždí fronta kvůli omezení u teras, stále se tam projíždí pouze jedním pruhem, kolona od akvaparku je na 15 až 20 minut. A ještě Karlovarská do centra z okruhu přes Bělohorskou pojedete na vypich hodně přes 20 minut. V Evropské do centra ztratíte přibližně čtvrt hodiny po pojížděním mezi Dědinou a Veleslavínem. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné úterní ráno. Nové kabiny lanové dráhy na pražský Petřín jezdí už bez zakrytí. Dopravní podnik odhalil jejich podobu. Více si k tomu řekneme už za okamžik. A s další muzikou už na rádiu Praha čeká Holly Humberstone. I Doči. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Tak tohle byla Nirvana na Rádiu Praha, je krátce po 7:45, přejeme pěkné dnes úterní ráno. Pražský dopravní podnik odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Vůbec poprvé jsme tak mohli vidět jejich podobu. Rekonstrukce trati by měla skončit ve druhé polovině letošního září.
1: Kolem stanice Nebozízek právě projela nová kabina petřínské lanovky. Je bílo-černá, převážně prosklená. Viděla ji paní Nikola, která tu má stánek s občerstvením. Nové vozy se jí líbí.
2: Musím říct, že vypadá moc hezky. Zarazilo mě to, že ta lanovka nebude klimatizovaná. Víceméně, že bude jenom na stání a je celá skleněná, je nádherná, ale jako nevím, jak v parnu v tom ty lidi budou jezdit.
1: Klimatizace by ve vozech podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nebyla efektivní. Do každého z nich se vejde přes 100 lidí, zatím ale Petřínem jezdí prázdné.
3: Jsou to samozřejmě zatím ověřovací jízdy, které technici výrobce potřebují k tomu, aby doinstalovali, doladili všechny systémy. A jakmile získáme průkazy způsobilosti pro oba vozy, tak můžeme zahájit zkušební jízdy, což je u každého operátora minimálně 240 hodin.
1: Vozy budou jezdit bez obsluhy. Řídit je budou operátoři vzdáleně z Velína. Nový je třeba brzdící systém.
3: Jsou to z brusu nové vozy, zatímco třetí generace to byly vozy, kde byl ještě původní podvozek vlastně z těch prvních vozů. Ta technická důležitá věc je, že předtím ty vozy brzdily takzvaně na lano. A nyní ten nový systém je zajištěn tak, že brzdí standardně na kolejnici.
1: Dodal mluvčí Šabík. Staré vozy podle pražského náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů pomalu dosluhovaly.
4: Ty předchozí vozy byly z roku 1985, takže to byl v podstatě takový hybrid, kdy se použila nová karoserie na starou technologii, ale teď se technologie obměnila kompletně a máme zcela nové vozy, které pevně doufám nám vydrží třeba dalších 50 let bez potřeby větší zásahu.
1: Vozy vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr Garaventa.
4: Designový návrh má na starosti designérka a architektka Anna Marešová. Já sám jsem měl možnost nahlédnout do lanovky, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik kolem 272 milionů korun. Lanová dráha by mohla být v provozu zhruba od konce září tohoto roku. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a zafouká slabý, proměnlivý, během dne přechodně severozápadní až severní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno. A podíváme se ještě na silnice v Praze a okolí, jak to aktuálně vypadá, to už je dotaz na Katku Jelenovou.
5: A v Praze pokračuje silná ranní špička, tradičně nejvíce ucpaný zůstává severovýchod metropole. Liberecká z konce Cínovecké do centra a kolona k Blance na více než 40 minut. 608 od Zdib plná na příjezdu do Chaber, nesouvisle se pak popojíždí v celé délce až ke Kobylisskému náměstí, dál i Zenklovou směr Holešovičky. Prosecká a kolona od Letňanského metra až za Bobovou dráhu, Gbelská z Letňan do Hloubětína a pomalý provoz mezi Novopatskou a Poděbradskou. Dál na Hostivař se ucpává i Průmyslová, už ve stoupání před Českobrodskou k jižní spojce pojedete minimálně 20 minut. V Novopatské směrem z Černého mostu se popojíždí za sjezdem na Satelice, až do Gbelské, v ní pak nesouvislá fronta až k Cínovecké. A na trase Černý most Europark kolona na 40 minut vleče se nejprve východní částí okruhu, pak i Štěrboholskou spojkou. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Scrollujete? Jen si klidně scrollujete.

0: užívat skoro 50 mlžítek a osvěžítek. Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. A dnes bude slunečno a velmi teplo. Tam měříme až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha nechá v Trojské ulici nainstalovat semafory. Radní včera schválili nové dopravní opatření, které nahradí původně plánovanou světelnou závoru, takzvaný regulátor průjezdu mezi Bohnicemi a Trojou. Semafory vzniknou u dvou přechodů v místech, kudy denně chodí žáci základní a mateřské školy i studenti gymnázia. Konkrétně u zastávky Čechova škola a u ulice Ulisu. Primátor Bohuslav Svoboda slíbil, že budou hotové do léta. Záměr instalace světelné závory vznikl v reakci na petici místních obyvatel. Tu spustil případ z roku 2024, kdy motocyklista v Trojské ulici srazil 15-letou dívku a vážně ji zranil. Zastupitelé závoru tehdy schválili, ale Praha 8 se obávala zhoršení dopravy v okolí a nakonec prosadila její zrušení. To vzbudilo ostrou kritiku opozice. Hnutí Praha sobě vyčítá městu, že celý obrat provedlo bez přítomnosti samotných petentů i vedení městské části Praha Troja. Čeká nás tropický den. Celkem 47 mlžítek a osvěžítek letos můžou lidé využívat v ulicích Prahy. Zařízení mají ve svém okolí snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a taky omezit množství prachu. Pražské vodovody a kanalizace instalovaly například na Pražském hradě, na Staroměstském náměstí nebo na Újezdě. Popisuje mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
2: Mlžítka jsou řízeny centrálně a při teplotě více než 23 stupňů Celsia se spuští automaticky. Osvěžítko funguje tak, že tam přijdete, zmáčkne takový knoflík a můžete se tou vodou osvěžit nebo si ji případně natočit. Je to standardní pitná voda.
0: Meteorologové vydali pro Prahu a část Středočeského kraje výstrahu před vysokými teplotami, které dnes mají překročit 30 stupňů. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
3: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
4: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
3: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
3: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů agentury AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nákazy hantavirem nízké. Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku podruhé prohráli. Norsku podlehli 1-4 a propadli se za něj na třetí místo v tabulce. O návrat na druhou příčku a lepší pozici do čtvrtfinále budou Češi hrát večer proti Kanadě. Nebe nad Prahou bude nadále převážně jasné. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia. Vát bude jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A doplníme aktuální dopravní informace s Katkou Jelenovou. Na D1 před Prahou směrem z Brna čekejte hustý provoz už od sjezdu na Popovice z 15. kilometru k jižní spojce zabere cesta hodně přes půl hodiny. Pokud z D1 na 10. kilometru sjíždíte na Pražský okruh směr letiště, i tam se připravte na výrazné zdržení. Regulují provoz v obou tunelech, jak kamiony, tak osobní auta se sunou v koloně od Jesenice přibližně z 82. kilometru.

0: Mezi okruhem a Barandovským mostem je stále hodně zaplněná Strakonická, stejně tak souběžná Komořanská. V ulici k Barandovu do centra se popojíždí před omezením u teras od Nového Slivence. V Modřanské od Belárie na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. A sever metropole stále dost neutěšená situace, jak v Liberecké do centra, na Staré Ústecké 608 mezi Zdiby a Kobylisy, v Ďáblické, Střelničné i Prosecké, plné jak okolí Libeňského zámku, tak Balabenky. A stejně tak před omezením na ohradě Novovysočanská Ucpana od Orlenu zdržení naberete i v Hartigově, i v ulici Jana Želivského. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pěkné úterní jitro, máme 6 minut po 8 hodině a příští chvíle zasvětíme opět skvělým hitům. V ranní Praze tak nechybí ani Pink. A taky Somber. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: GB.
1: Rádio Praha 107,1 FM

0: Je po 8:15, Rádio Praha je stále s vámi, společně si užíváme 26. květnový den a je úterý. Včera začal nový týden a to je tak trochu znamení, že se můžete i v tomto kole zapojit do hitu týdne. A to hlasováním. Podpořit své favority můžete opět do čtvrteční půlnoci na našem webu praha.rozhlas.cz. I tentokrát vybíráme z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na Rádio Praha nabídneme opět v pravidelném čase, což je neděle po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22. hodině. Praha žije hudbou. Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejužší uličku, kterou dokonce řídí semafor? Překvapivě v centru města, a to kousek od Karlova mostu. Ono vlastně nejde tak úplně o ulici jako takovou, ale spíš o koridor mezi domy, který dřív sloužil pro snadnější přístup k řece. Využívali ho tedy převážně hasiči. Na šířku má tenhle průchod necelých 50 cm. Je to ale místo, které žádný zvídavý turista nechce minout. My ale víme, že v Praze jsou rozhodně zajímavější místa, která stojí za návštěvu. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
1: Praha. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia. A zafouká slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno. Na silnicích v Praze a okolí ale moc klidno není. Ostatně, jak to aktuálně vypadá, nám řekne Katka Jelenová.
2: A my se podíváme na západ metropole. Výjezd směr D7 na Slaný se ucpává už před sjezdem do Evropské. Kolona na více než 20 minut se sune k omezení u letiště. Evropská do centra mezi Dědinou a Veleslavínem budete popojíždět téměř půl hodiny. Horoměřická od kruhového objezdu u Generálky 20 minut zabere trasa k Evropské. V Karlovarské do centra trvá zdržení v koloně už od sjezdu z okruhu. Na Vypich pojedete přes půl hodiny. Před Vypichem klasicky fronta v Bělohorské i směrem z centra od Kláštera i ze spod od Plzeňské v Kukulově. Před Barandovským mostem čekejte zdržení jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak v Modřanské od Belárie, ve Strakonické od Lahovic. Fronta se pak sune i dál do Břížskou až k regulované Mrázovce. A kolony čekejte i v Radlické od Valtrovky i v Plzeňské od Kotlářky. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je půl deváté, Charlotte Gott dospívala, na rádiu Praha jsou na řadě zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré ráno. Policie varuje před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty, vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz za účelem výhodné investice. Jakmile pak podvodníci získají důvěru oběti, změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí v zahraničí a získat je zpět je prakticky nemožné. Sněmovna znovu projedná snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Navíc by živnostníci v budoucnu přišli o část důchodu. Léky na diabetes, srdeční selhání a řadu dalších onemocnění bude moci od července předepisovat praktický lékař. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud pacienti museli ke specialistovi. Italské Benátky budou pravděpodobně dále vybírat poplatek za vstup do města. Tento systém prosazuje kandidát na starostu Simone Venturini, který je podle prvních odhadů agentury ANSA vítězem tamních komunálních voleb. Středopravicový kandidát chce poplatkem regulovat nadměrný turismus. Naopak se zrušením taxi počítal středolevicový kandidát Andrea Martella. Tenistka Karolína Muchová porazila na Grand Slamovém turnaji Roland Garros Anastasii Zacharovovou z Ruska 7-5 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm turnajová desítka narazí na Kamilu Rachimovou z Uzbekistánu. Neuspěl naopak 12. nasazený Jiří Lehečka, který podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Caréňovi po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Nebe nad Prahou bude nadále převážně jasné. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální doprava a Katka Jelenová.
3: Na jižní spojce směrem na Smíchov zastavíte u sjezdu na Pankrác a přes ucpaný Barandovský most a do Břížskou pojedete k Mrázovce zhruba půl hodiny. Silný provoz před mostem trvá i ve Strakonické od Lahoviček, v Modřanské od Bilárie, i v ulici k Barandovu, tam je to ale hlavně kvůli omezení u teras. Liberecká z konce Cínovecké do centra a kolona k Blance stále na minimálně půl hodiny. Prosecká a fronta od metra Letňany až za Bobovou dráhu. Gbelská z Letňan do Hloubětína a hodně pomalý provoz mezi Novopatskou a Poděbradskou. Dál na Hostivaře zůstává plná i Průmyslová. Už ve stoupání před Českobrodskou odtud k jižní spojce pojedete okolo 20 minut. V Novopatské směrem z Černého mostu se popojíždí od sjezdu na Satalice až do Kbelské, v ní fronta až k Cínovecké. A na trase z Černého mostu k Europarku čekejte kolonu na 40 minut. Nejprve východní částí okruhu i pak Štěrboholskou spojkou. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přeji vám úspěšný úterní den. Kam vyrazit ve volném čase? No i dnes vám poradíme a stane se tak už kolem 8:45. A další songy na Rádio Praha přináší Sia. Nebo Rozalin. Příjemný poslech.

0: it snap.
1: Krátce po 8:45 dospívala na rádiu Praha Rosalyn. Je úterý, 26. den měsíce května. No a jak si ho můžete zpestřit, tak to nám teď připomene kolega Jirka Štefl, který přináší pražské tipy.
2: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Máte poslední možnost navštívit výstavu Život za zdmi tváří v tvář KLDR. Ta přináší autentická svědectví severokorejských uprchlíků, kteří riskovali všechno, aby získali svobodu. No a poprvé se vám ukážou i tváře těch, kteří dali souhlas ke zveřejnění své identity. Festival koreanistky Nin Špitálníkové je určen nejen dospělým, ale i dětem. A navštívit ho můžete ještě v úterý, a to v Holešovické tržnici. A nebo zažijte Kanárské ostrovy přímo v Praze. V prostoru Signal Space vás čeká imerzivní audiovizuální projekce, španělská atmosféra, degustace džusů i vulkanická krajina Kanárských ostrovů. Speciální 360-stupňovou audiovizuální show s živou hudbou navštivte v úterý v Signal Space, a to mezi 15. a 20. hodinou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: Dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a zafouká slabý, proměnlivý, během dne přechodně severozápadní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno. Teď už aktuální dopravní informace a Katka Jelenová.
3: Z koncecí Novecké přetrvává dlouhé zdržení jak v Liberecké na trase k Blance, tak ve Kbelské dolů do Hloubětína. V obou ztratíte zhruba půl hodiny. Kbelskou se sune fronta i ve směru z Hloubětína do Letňan, a to mezi Poděbradskou a Novopatskou. V Novopatské směrem z Černého mostu se zpomaluje už kousek za D10. Chvílemi jen nesouvislá fronta se rozjíždí až ve Kbelské u sjezdu na Prosek. Průmyslová z Hloubětína do Hostivaře a kolona od mostu přes železniční koridor až k jižní spojce na 20 minut. Východní část okruhu zůstává ucpaná z úrovně Černého mostu. Přes Štěrboholy za Europark pojedete více než půl hodiny. Dál ve směru na Barandovský most čekejte kolonu i na jižní spojce. Prudce se brzdí u sjezdu do Vídeňské. Odtud k Mrázovce je to na 30 minut. A v Karlovarské do centra trvá dlouhé zdržení v koloně už od sjezdu z okruhu. Na Vypich pojedete půl hodiny. Před Vypichem fronta v Bělohorské i směrem z centra od Kláštera i ze spod od Plzeňské v Bucharově, následně i Kukulově. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak tady máme 9. hodinu na Rádiu Praha, taky další zprávy a ve studiu Mirka Kasana.
1: Hezký den. Vedení Metropole zřídí pracovní skupinu k možnému převzetí nemocnice na Františku od Prahy 1. Praha 5 chystá úpravu Radlického parku a přeměnu sousedního dětského hřiště. Spojené státy udeřily na jižní Irán. Útok ale za porušení příměří nepovažují. A čeká nás sluneční den s teplotami až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město Praha chce převzít nemocnici na Františku, kterou v současnosti provozuje první městská část. Pražští radní schválili vznik odborné skupiny, která by měla možnosti převodu prověřit a případně ho pomoci dojednat. Tvořit ji mají zástupci magistrátu, nemocnice, záchranné služby a odborníci na zdravotnické právo. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Nemocnice na Františku je důležitou součástí pražského zdravotnictví a chceme, aby kvalitně fungovala i v dalších letech. A tím zásadním krokem a úkolem je, abychom společně zajistili její stabilitu v celém systému.
1: Vedení Prahy 1 se v minulosti opakovaně vyjádřilo, že by nemocnice měla

0: hrací povrchů s důrazem na odvodnění hracích ploch, což je tam trošičku problém. A nezbytné je samozřejmě zpevnění svahu.
1: Za přípravu projektu radnice zaplatila 2 miliony korun. České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně. Například pořizovali přístroje, které nepotřebovali, nebo pro ně neměli dostatek kvalifikovaného personálu. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. V letech 2020 až 2023 dostala Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj z evropského programu REACT-EU skoro 19 miliard korun. Podle rezortu pro místní rozvoj nemocnice přístroje pořizovaly kvůli možnosti krizím. Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderu za sebeobranu a odmítl, že by jim porušil příměří.
2: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté na světovém šampionátu ve Švýcarsku podruhé prohráli, tentokrát s Norskem 1-4. Skupinu zakončí s jistotou postupu do play-off duelem s vedoucí Kanadou. Večer od 20:20 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Gólman Jakub Dobeš sice pochytal 35 střel, ale v semifinále play-off NHL porážce Montrealu 2-3 v prodloužení s Carolinou nezabránil. Canadiens tak v sérii prohrávají 1-2 na zápasy. Obloha nad Prahou bude nadále převážně jasná. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia. Vát bude jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A máme pro vás také aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích pro nás sleduje Katka Jelenová.
5: Na západě hlavního města trvá zdržení v Evropské směrem do centra. Fronta místy jen nesouvislá se sune mezi Dědinou a Veleslavínem okolo 20 minut. Podobná situace i v Karlovarské. Kolona už od sjezdu z okruhu pokračuje přes Bělohorskou až na Vypich. I tam čekejte 20 minut navíc. Před Vypichem stále nabíráte zdržení i v Kukulově od Plzeňské. Fronta se sune v celé délce zhruba čtvrt hodiny. V Plzeňské do centra se popojíždí od Kotlářky, v Radlické už se fronta krátí, nesouvislá mezi Valtrovkou a Dobřížskou zhruba na 10 minut. Na jižní spojce naopak silný provoz trvá jak na cestě k Barandovskému mostu od sjezdu na Pankrác, tak k Černému mostu od podjezdu magistrály k odbočce do ulice v Korytech. A kolony stále v Liberecké do centra od Letňan k Bulovce, tak i na trase k Belská Průmyslová od sjezdu do Novopatské až k jižní spojce. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezké ráno, je úterý dnes s datem 26. května a za pár minut se do historie tohoto data ohlédneme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze se k nám přidá Naked. A taky Alex Warren. Je 9 hodin 5,5 minuty, příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bernýden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Před 150 lety zemřel muž z tisícovky, historik, politik a spisovatel František Palacký. Zaspekulujete si občas na burze? Tak potom Dow Jonesův index je váš nejlepší kamarád. Jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu byl poprvé vypočten před 130 lety, v roce 1896. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám.
4: Tak to vypadá v noci na Václavském náměstí. Ampliony hlásí neustále nová a nová čísla. Volební výsledky se slévají v mohutnější a mohutnější proud.
3: Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
4: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté.
3: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic. Jako 12 znamení zvěrokruhu, 12 měsíců v roce, 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 12 olympských bohů, 12 desek římského práva či 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie.
5: Příští stanice, depo Hostivař.
3: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
5: Depo Hostivař, konečná stanice.
3: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
6: Hájek, Kundrátek, dává pas.
3: První gól naší hvězdy byl i vítězným.
6: Stál Kubalík ještě poslední. Jo!
3: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
6: Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma.
3: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
7: Dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a zafouká slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 9:30, s vámi je Rádio Praha, teď přinášíme další zprávy a ve studiu už je Mirek Kasan.
1: Hezký den. Maximální přípustné ceny pohonných hmot se dnes oproti včerejšku o pár desítek haléřů sníží. Benzín zlevní o 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře za litr. Naftu budou řidiči tankovat nejvíc za 1,40 korun a 72 haléřů. To je o 630 haléřů méně než včera. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů, informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Senát si dnes připomene 30 let od svého ustavení. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní i bývalí senátoři. K přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní komory pak převezmou symbolické klíče k senátu. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře, informovala o tom jihokorejská armáda, s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pchjongjang odpal začal několik hodin potom, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota, informoval o tom web WNBA. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Obloha nad Prahou bude nadále převážně jasná. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke tropickým 30 až 32 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a my se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Katka Jelenová už je připravená. Katko, tak povídej.
3: V Liberecké do centra se brzdí za nájezdem od Letňan, hodně pomalu se jede k Bulovce, pak k Blance už v celku plynule. Hodně ucpané zůstává okolí Balabenky, Sokolovská i Českomoravská do centra, Čuprová, následně Povltavská k Bulovce, Zenklova i Vodstářová k Rohanskému nábřeží, Zenklova i nahoru směr Kobylisy. Na trase z Černého na Barandovský most se nejprve zdržíte na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce, poté na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské. Fronta se sune i dál až do Dobřížské k Mrázovce. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje výrazná regulace provozu v obou tunelech. Kolona začíná už kousek za sjezdem z dálnice. Před Lochkovem na 14,5 kilometru teď navíc pravý pruh blokuje nepojízdný kamion. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je 9:30, pěkný úterní den. Nová laboratoř českých vědců umí zjistit složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech. Navštívíme ji už za pár minut a na Rádio Praha svůj song přihodí taky Sienna Spirou. I skupina One Direction. Přeji vám nerušený poslech.
4: Ranní Praha
2: a Vláďa Maloší.

0: Raní Praze rozněly Bon Jovi, za chvíli kapela Mirai nebo Sienna Spirou. Přejeme krásný den. Zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu ve třech rozměrech. To umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, proč fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme na obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně pozornit na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná slitina báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou slitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupně Celsia a zafouká slabý proměnlivý během dne přechodně severozápadní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno a večer může být lokálně i klidno. A teď už aktuální dopravní informace a Katka Jelenová.
5: Na východní části okruhu směrem do Štěrbohol přetrvává kolona hlavně kamionů. Aktuálně zpomalují už na dálnici D11 před Prahou, přibližně na prvním kilometru. Na štěrboholské spojce sledujeme spíše už jen nesouvislou frontu, rozjíždí se tradičně za Europarkem. Liberecká do centra a kolona od Střížkova k Bulovce v Povltavské na cestě k Blance trvá zdržení z Čuprovy k Bulovce. Vegbelské Zloubětí na Doletňan se sune souvislá fronta v celé délce od Poděbradské až k Cínovecké. A před Barandovským mostem popojíždí kolona na jižní spojce téměř od podjezdu magistrály. Před mostem zabrali silničáři levý pruh, provádějí údržbu ve středovém pásu. Od magistrály k regulované mrázovce pojedete více než půl hodiny. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Ranní Praha se už pomalu mění v tu dopolední a potvrdí vám to hned po zprávách v 10 hodin i Vojta Přívětivý za mikrofonem. Úspěšný den a stále dobrý poslech vám na Rádiu Praha přeje Vláďa Malošík.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Úterý 26. května Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolega Míra Kasan. Hezké dopoledne.
1: A se mnou už Vojta Přívětivý. Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Pražský dopravní podnik ani po roce nezná dodavatele klimatizací do zbývajících tramvají 15T. Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Ukrajina po víkendovém raketovém útoku na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. A bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.

0: lehce větší polovina těch tramvají je vybavena klimatizací, která byla přímo od výrobce, tak dává smysl i vzhledem k životnosti těch tramvají, aby byly dovybaveny klimatizací. Tam běží veřejná zakázka a protože je v běhu, tak já nemám oprávnění dál komentovat.
1: Praha dokončí poslední dvě kopky na náplavce podle původního návrhu architekta Petra Jandy. Rozhodli o tom pražští radní. Na náplavce u Rašínova nábřeží dělníci nainstalují navržený mobiliář a v kopkách vytvoří veřejné toalety. Každá by měla stát zhruba 30 milionů korun. Pokračuje radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
2: Předtím jsme to dělat úplně nechtěli, hlavně kvůli nákladům, jak provozním, tak investičním, tak jsme nakonec se dohodli, že tyto části tedy ještě podle toho jeho konceptu zrealizujeme a pak až nějaké následné případné části budou na základě samostatných architektonických soutěží.
1: Evropská komise není spokojená s odpovědí českých úřadů na dotazy kolem střetu zájmu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Vyplývá to z aktuálního dopisu, který úřadům dorazil minulý týden. Píše o tom server iRozhlas.cz. Komise požaduje třeba právní posouzení fondu RSVP Trust, do kterého Andrej Babiš vložil holding Agrofert. Žádá také informace o společnostech Synbiol a Hartenberg Holding, které zůstaly mimo tento fond. Do vyřešení střetu zájmu by Česko nemělo Evropské komisi vykazovat žádné dotace pro tyto firmy. Česká strana má na odpověď měsíc. Více dozvíte na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90. Oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem dnes začne baráž o fotbalovou šanceligu. První ze dvou vzájemných duelů odehraje Baník na domácím hřišti od 18 hodin. Radiožurnál Sport nabídne zápas v přímém přenosu. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno zítra na hřišti soupeře. Nebe nad Prahou bude nadále převážně jasné. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia. Vát bude jen slabý vítr, večer bude místy i klidno.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Situace na silnicích sleduje Katka Jelenová. Hezké dopoledne, Katko.
6: Pěkné dopoledne, Vojto. V Mrázovce směrem na Břevnov dnes výrazně regulují provoz dlouhá až půlhodinová kolona po pojíždí na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti také dnes velmi dlouhá kolona nejen kamionů, a to už téměř od sjezdu z dálnice. Pokračuje i regulace vjezdu do obou tunelů za Lochkovským na 14,5 kilometru. Navíc stále v pravém pruhu stojí nepojízdný kamion. Na D7 na výjezdu z metropole čekejte zdržení kvůli omezení u letiště. Kolona od sjezdu do Evropské je na 15 minut. Jinak v pražských ulicích panuje už mnohem větší klid. Kratší zdržení čekejte stále ještě v Liberecké do centra od Střížkova k Bulovce. Východní částí okruhu následně Štěrboholskou spojkou se sunou převážně kamiony v pravém pruhu. Chvílemi zastavují už ve sjezdu z hradecké dálnice D11. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dobrý den, 6 minut po 10. hodině na Rádiu Praha začíná dopolední vysílání, dnešní datum 26. května. Děkujeme, že nás posloucháte, a to ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 10. hodině další hity připravené.

No a co se témat týče, už za chvíli třeba jedna kuriozita ze Spojených států. Steroidy, stimulanty i krevní transfuze. Na takzvané olympiádě s dopingem padl rekord v plavání. Počkejte si na podrobnosti. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý, teď Temper City a Self Aware. Ještě jednou děkujeme, že jste s námi.

0: Galam a Freed from Desire na Rádiu Praha, italský eurodancový hit, který se spousta z nás asi spojí s různými sportovními událostmi. A sportu se teď budeme i věnovat. Jak všichni víme, doping je na vrcholných sportovních akcích přísně zakázaný. Nekompromisně to hlídají různé antidopingové organizace, antidopingové týmy. Je ale místo, kde je vše povoleno. Olympiáda na steroidech, tak se říká sportovnímu klání Enhanced Games. A není to nadsázka. V americkém Las Vegas se v noci na pondělí opravdu soutěžilo v plavání, běhu nebo vzpírání bez jakýchkoliv omezení. Povolený je doping i další běžně ve sportu zakázané podpůrné prostředky. V plavání ve volném stylu na 50 metrů tam dokonce padl i nový světový rekord. Dopingu navzdory se Enhanced Games, neboli vylepšených her, účastnili většinou skutečně špičkoví sportovci. Mezi 42 soutěžícími nechyběli olympijští medailisté, světoví rekordmani nebo mistři světa. Alespoň někteří nicméně byli už za vrcholem svých kariér či přímo po jejich ukončení. Dopování na hrách povinné sice nebylo až na dva závodníky, ale nějaké podpůrné prostředky užívali všichni. Víc si můžete přečíst v článku kolegy Jiřího Chábery na webu irozhlas.cz. No a teď pojďme na pražské silnice. Na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu popojíždí dlouhá kolona téměř od nájezdu z Vídeňské. Příčinou byla dnes výrazná regulace vjezdu do tunelu Mrázovka. Situace se pomalu uklidňuje, fronta by se mohla dát brzy rychleji do pohybu. Na jižní spojce naberete zdržení i v opačném směru, tedy z Barandovského na Černý most, a to v úseku mezi Spořilovem a Lanovým mostem. A východní část okruhu následně Štěrboholskou spojkou se sunou převážně kamiony v pravém pruhu. Chvílemi se zastavují už ve sjezdu z hradecké dálnice D11. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
3: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Který song bude v neděli nejlepší?

0: posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Za 3 čtvrtě minuty bude 10:30 a tady jsou krátké zprávy, které připravil Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Žáci 5. a 9. tříd nebudou muset dále vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování mimo jiné kvůli technickým problémům k dnešku zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Praktičtí lékaři budou moci od července předepisovat víc léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby. Teplický soud začal řešit žádost o podmíněné propuštění Dominika Feriho. Exposlanec si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je od května 2024. Za sebou má tak k dnešku 2/3 trestu. U soudu Ferry řekl, že v případě propuštění by vedl řádný život a snažil by se snížit újmu poškozených žen, pokud to bude možné. Pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun hrozí 69-leté francouzské turistce, která si chtěla ze Sardinie odvést přibližně 40 kg písku, oblásků a mušlí. Zakazuje to zákon a vysoké pokuty mají tomuto způsobu poškozování životního prostředí zabránit. S odvoláním na italské celní úřady to píše agentura APA. Basketbalisté Pardubic v semifinálové sérii Národní ligy s Brnem jako první uspěli před svými fanoušky a ujali se vedení 3-2 na zápasy. Východočeši porazili úřadující vicemistry ve své hale 90-75 a zítra v Brně si můžou zajistit postup do finále, kde čeká obhájce titulu Nymburk. Obloha nad Prahou bude nadále převážně jasná. Nejvyšší teploty dnes vystoupí ke 30 až 32 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na silnice. Katky Jelenové se ptám, jak to na nich vypadá.
3: Na jižní spojce se rozjíždí kolona před Barandovským mostem. V tuto chvíli už jen nesouvislá se sune od sjezdu na Pankrác. Ztratíte v ní do 10 minut. Skončila i regulace provozu v Mrázovce směrem na Břevnov. Na magistrále z Pankráce je stále plný Nuselský most. Od Holešovic pak úsek mezi Bulharem a Muzeem. Dost ucpaný zůstává sjezd do Seifertovy ulice. Reslova od Jiráskova mostu plná. Kolona popojíždí okolo tančícího domu i dál Ječnou až nahoru do Legerovy. A v Novopatské směrem z Černého mostu čekejte kratší zdržení od sjezdu na Satalice. Fronta se sune až do Kbelské a tou pak k odbočce na Vinoř. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání. Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
7: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 26. květen a jeho dopoledne trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Nové strašecí na Rakovnicku zaplatí zasekání trávy více peněz kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Ročně sekají tamní technické služby desítky tisíc metrů čtverečních zeleně. Podrobnosti přidáme už za chvíli, teď skupina Maroon 5. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: stejně jen Bůh.
1: Marpo a Sebastian v dopoledním vysílání Rádia Praha. Nové strašecí na Rakovnicku, stejně jako další města, letos zaplatí za údržbu zeleně víc peněz. Je to kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Každý rok sekají technické služby v Novém Strašecí desítky tisíc metrů čtverečních travnatých ploch.
2: Pracovníci technických služeb sekají trávu před budovou radnice na náměstí. V celém městě udržují přes 130 tisíc metrů čtverečních travnatých ploch, říká jednatel společnosti Stanislav Zahálka.
3: To je rozdělený do tří kategorií. První kategorie je náměstí a nejbližší okolo náměstí. Druhá kategorie je ten okruh okolo toho vnitřního náměstí a potom je třetí kategorie, který to je okraj města.
2: Loni na to potřebovali téměř 2,5 tisíce litrů pohonných hmot. Technické služby platí za jeden litr podle smlouvy kolem 38 korun. To je méně, než je současná cena. Po rozhodnutí města proto budou rozdíl doplácet formou palivového příplatku.
3: Když my budeme teďka dělat fakturu za květen, červnu, ten první týden, vlastně příští týden, tak já se budu muset podívat, jaká byla ta cena té motorové nafty v tom květnu a na základě toho propočtu, který máme v tom dodatku uzavřený, mně vyjde, jaký budou procenta toho palivového příplatku k té faktuře.
2: Dodal Zahálka. Radnice zatím s omezováním údržby zeleně nepočítá. Výrazně jí pomohlo teplé a suché počasí, kdy tráva rostla pomaleji než v předchozích letech, vysvětluje nezávislý starosta Karel Filip.
4: Cena za sekání zeleně se nám v dubnu ještě nepromítla do cen. Za zeleň máme ceny z roku 2025 432 tisíc a za rok 2026 362 tisíc, čili ty ceny jsou nižší.
2: Námi oslovení obyvatelé vnímají údržbu travnatých ploch rozdílně. Třeba paní Danuši Mrázkové by méně časté sekání nevadilo.
5: Když začnou teď ty peřáky, tak by to spíš pomohlo teda těm stromům, že ta vysoká tráva víc drží vlhkost. Ale myslím, že by to bylo složitý třeba pro pejskaře.
2: Vybrané travnaté plochy sekají technické služby i 8x ročně. Z Nového Strašecí na Rakovnicku Richard Webs, Český rozhlas.
1: A pojďme ještě na silnice. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti přetrvává silný provoz. Zdržení nabírají hlavně kamiony, sunoucí se pravým pruhem už od sjezdu z dálnice. K tomu navíc pokračuje i regulace vjezdu do obou tunelů. Kolona se rozjíždí až u Ořechu na 19. kilometru. Kvůli tomu se ucpává i ulice k Barandovu směrem z centra. Fronta popojíždí od akvaparku až na okruh. Na jižní spojce před Barandovským mostem se rozjíždí poslední zbytek kolony zpomalíte před sjezdem na Modřany, zdržení naberete už jen v řádech minut. A přitom mezi ním na ohradě zůstává plno v ulicích pod Krejcárkem z odbočky na Palmovku a Jana Želivského od nákladového nádraží. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.

0: Zpěvák Dermot Kennedy nás v dopoledním vysílání Rádia Praha dovedl k dalším zprávám. Minutu před 11. hodinou je pro vás má Mirek Kasan. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne přejeme. Místo světelné závory mezi Bohnicemi a Trojou budou v Trojské ulici semafory. Pečovatelská služba v Pražském Radotíně prodloužila denní asistenci z 8 na 12 hodin. Národní muzeum a nadace rodiny Karla Komárka předali v Kyjevě mobilní digitalizační stanici pro uchování kulturních památek. A bude slunečno dnes s teplotami do 31, zítra do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha nechá v Trojské ulici nainstalovat semafory. Radní včera schválili nové dopravní opatření, které nahradí původně plánovanou světelnou závoru, takzvaný regulátor průjezdu mezi Bohnicemi a Trojou. Semafory vzniknou u dvou přechodů v místech, kudy denně chodí žáci základní a mateřské školy i studenti gymnázia, konkrétně u zastávky Čechova škola a u ulice Ulisu. Primátor Bohuslav Svoboda slíbil, že budou hotové do léta. Záměr instalace světelné závory vznikl v reakci na petici místních obyvatel. Tu spustil případ z roku 2024, kdy motocyklista v Trojské ulici srazil 15-letou dívku a vážně ji zranil. Zastupitelé závodu tehdy schválili. Praha 8 se ale obávala zhoršení dopravy v okolí a nakonec prosadila její zrušení. To vzbudilo ostrou kritiku opozice. Hnutí Praha sobě vyčítá městu, že celý obrat provedlo bez přítomnosti samotných petentů i vedení městské části Praha Troja. Denní asistenci z 8 na 12 hodin prodloužila pečovatelská služba v Pražském Radotíně. Kvůli rostoucímu počtu požadavků z terénu musela městská část snížit provozní náklady a zároveň navýšit počet pečovatelek. Ty se nyní starají denně o 150 seniorů, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
3: Reagujeme tak na potřeby stárnoucí populace a zároveň si velmi vážíme práce všech pečovatelek, které s obrovským nasazením se starají o naše seniory s průměrným věkovým 82,5 roku.
1: Poslanecká sněmovna dnes znovu projedná snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Navíc by živnostníci v budoucnu přišli o část důchodu. Ministr

0: muzeální položí a pak už velmi výkonný počítač ho naskenuje.
1: Je to mobilní digitalizační laboratoř jednotka, která je vybavená nejmodernějšími technologiemi a dokáže skenovat od nejmenších po největší předměty. Není to jeden přístroj, těch přístrojů je tam několik v tom autě a je určena k tomu, že ona se opravdu může dostat tam, kde je nejvíc potřeba na záchranu a dokumentaci předmětů, kterým například hrozí zničení.
0: Upřesnil ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila na grandslamovém Roland Garros do druhého kola. Rusku Zachorovovou porazila 2-0 na sety. Končí naopak Jiří Lehečka po třísetové porážce se Španělem Karenem Bustou. Do turnaje dnes vstoupí ještě 5 českých zástupců ve dvouhře. V soutěži mužů Vít Kopřiva, mezi ženami Linda Nosková, Linda Fruvirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Dnes bude v Praze jasno s nejvyššími teplotami od 29 do 31 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a naměříme nejvýš 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Situace na pražských silnicích mapuje Katka Jelenová. Jak to vypadá, Katko?
5: Hezké dopoledne. Ve Kbelské trvá o něco silnější provoz v obou směrech mezi Novopatskou a Poděbradskou. Na Štěrboholské spojce z Černého na Barandovský most se sunou nákladní soupravy mezi Běchovicemi a Europarkem. Podobně i na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti. Kamiony zastavují kousek za sjezdem z dálnice. Osobní auta brzdí jen chvílemi, hlavně před tunely v obou stále regulují provoz. A na magistrále z Pankráce zůstává plnější Nuselský most od Holešovic, pak úsek mezi Bulharem a muzeem. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobrý den, 4 minuty po 11. hodině posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že to dopoledne trávíte právě s námi. Po 11. hodině další muzika, třeba Luis Capaldi. Taky David Guetta, Therese Williams a Tones and I. No a lanová dráha na pražský Petřín by měla být v provozu od září. Dopravní podnik dal za opravu 272 milionů. Detaily ve vysílání už za chvíli. Teď ale Farben a Jonotas. Hezký poslech. Vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Skupina Linkin Park dozněla v dopoledním vysílání Rádia Praha. Taky se těšíte, až se na Petřín vyvezete novou lanovkou? Pražský dopravní podnik odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Rekonstrukce trati by měla skončit v druhé polovině letošního září. Vozy budou jezdit bez obsluhy, bříděny budou operátoři vzdáleně z Velína. Nový je třeba brzdící systém. Ty vozy vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr Garaventa. Designový návrh měla na starosti designerka a architektka Anna Marešová. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik kolem 272 milionů korun. Podrobnosti v reportáži kolegyně Laury Hájkové na webu irozhlas.cz. No a jak to ve čtvrt na 12 vypadá na pražských silnicích? V Dobříšské ve směru z Barandovského mostu na Smíchov kousek před Mrázovkou se srazila dvě osobní auta, blokují prostřední pruh, kolona se suné na výjezdu ze Zlíchovského tunelu. V Radlické kvůli tomu kolona od budovy ČSOB na 10 až 15 minut a v Jeremiášově ve směru do centra za Malou ohradou zasahují hasiči a likvidují z vozovky větší množství vyteklého benzínu. Porouchané osobní auto stojí o kousek dál u krajnice. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije.
4: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
3: Praha žije.
4: Simple Minds. Life in the City of Angels.
3: Simple Minds.
4: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds. Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
3: Na Praze.
1: Praha žije.

0: time high. Niko Santos ve vysílání Rádia Praha, za 5 vteřin bude 11:30 a tady jsou krátké zprávy, připravili Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Praha vyplatí agentuře Goya 26 milionů korun bez DPH jako kompenzaci za vybudování divadelního sálu v Pyramidě na Holešovickém výstavišti. Město tak bude moci ukončit podnájemní smlouvu s agenturou a bude moci objekt samo výhodněji pronajímat. Rozhodla o tom městská rada. Jednatel agentury Goya František Janeček řekl, že o rozhodnutí radních nemá žádné oficiální informace. Městský soud v Praze zamítl dvě žaloby Ruské federace, která se bránila vyměření daně za nemovitosti v Bubenči a ve Střešovicích za roky 2021 a 2022. Naposledy při sobotní pouti tento týden bude v bazilice v Jablonném v Podještědí vystavena zachráněná lebka svaté Zdislavy. Pak ji chce církev vrátit do hrobu. Uvedl to pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května a zalil ji do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku vyjmuli. Francie v pondělí zaznamenala nejteplejší květnový den své historie a meteorologové očekávají, že dnes teploty vystoupají ještě výše. Současná vlna veder si ve Francii podle předběžných informací úřadu zatím přímo či nepřímo vyžádala nejméně 7 lidských životů, z toho 5 lidí se utopilo. Rekordní květnové teploty hlásí i Británie. Hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance podlehli Karolajně 2-3 v prodloužení. Kanadský tým tak ve finále východní konference NHL prohrává 1-2 na zápasy. Dobeš zaznamenal 35 zákroků a při vyrovnávacím gólu na 2-2 si dokonce připsal asistenci. Karolajna zápas rozhodla v 15. minutě prodloužení. V Praze bude dnes jasno, nejvyšší teploty vystoupí k 29 až 31 stupňům Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a mírně se ochladí na nejvýš 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Katka Jelenová sleduje tu situaci.
3: Pěkné dopoledne. Jižní spojkou před Barandovským mostem po pojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Modřany. Příčinou byla nehoda v Dobříšské kousek před Mrázovkou. Prostřední pruh tam blokovaly následky střetu dvou osobních vozidel. V celku rychle se je ale podařilo přesunout mimo jízdní pruhy. Kolona se rozjíždí. Ve Kbelské směrem z Hloubětína do Letňana čekejte zdržení v nesouvislé, ale dlouhé frontě. Po pojíždí od křížení s Poděbradskou až nahoru k Cínovecké. Trasa aktuálně zabere okolo 20 minut. A před omezením na Ohradě trvá silný provoz v ulicích pod Krejcárkem z odbočky na Palmovku a také Jana Žilivského od nákladového nádraží. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pokračuje dopolední Praha, 11:33, to je aktuální čas. Praha otevřela nové prostory intervenčního centra, pomáhá zejména lidem ohroženým domácím násilím. Podrobnosti už za chvíli s naším reportérem živě, teď další muzika, třeba Lauf anebo Support Lesbians. Klidný poslech a klidný den vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Minuta po 11:45, toto je aktuální čas. Každá pátá žena a každý desátý muž má v Česku podle agentury STEM zkušenosti s domácím násilím. V hlavním městě se v případě ohrožení můžou obrátit na intervenční centrum. To dnes otevřelo nově zrekonstruované prostory v Křišťanově ulici v Praze 3. Podrobnosti má reportér Ondřej Mikušek, který je teď s námi ve spojení. Ondřej, zdravím tě, hezký den.
1: Hezký den.
0: Ondro, jak vypadají ty nové prostory?
1: Zařízení se stěhovalo z nedaleké Chelčického ulice, kde působilo posledních téměř 10 let. Tam ale mělo k dispozici například jen 3 konzultovny pro klienty, zatímco nyní v Křišťanově ulici jich je 5 plus 1 bezbariérová. Velký důraz při zařizování nových prostor byl kladen na bezpečnost samotných pracovníků, protože i oni samotní se v praxi setkávají s násilníky. Budova má 4 patra, v každém z nich je třeba kuchyňka, nechybí ani herna pro matky, které přijdou požádat o pomoc s dětmi. Rekonstrukce trvala 12 měsíců, magistrát za ní zaplatil 7 milionů korun.
0: Co vlastně takové intervenční centrum tedy dělá?
1: Nabízí bezplatnou a diskrétní pomoc především lidem, kteří zažívají domácí násilí nebo nebezpečné pronásledování. Jde nejen o psychologickou podporu, ale také třeba o právní a sociální poradenství. Většina klientů kontaktuje intervenční centrum poté, co policie vykáže jejich násilného partnera nebo partnerku z domova. Zařízení ale oběti často osloví i samo poté, co dostane podnět od policie. Následně poskytuje pomoc jak v akutní krizové situaci, tak při hledání dlouhodobého řešení.
0: Přibývá v Praze podle vedení toho centra případů domácího násilí?
1: Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 ohroženým osobám, z toho 94 dětem. Oproti loňsku je to výrazný nárůst. Podle vedoucí intervenčního centra Jany Vašinové ale nepřibývá ani tolik samotného násilí, jako spíš osob, které si o pomoc řeknou. Vašinová uvádí, že současná mladá generace se nebojí obrátit se na odborníky, což považuje za pozitivní zprávu.
0: Říká náš kolega reportér z regionální redakce Ondřej Mikušek, se kterým jsme mluvili o nově otevřeném intervenčním centru v Praze 3. Ondřej, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. Před Europarkem panuje silnější provoz na obou spojkách. Na Štěrboholské od Běchovic popojíždí hlavně kamiony v pravém pruhu. Na té jižní se zpomaluje za Spořilovem, poté před Lanovým mostem. Pomaleji se pokračuje i dál přes omezení ve Štěrboholích až ke sjezdu do Českobrodské. Kbelská zůstává plnější ve směru z Hloubětí na Doletňán. Zdržení naberete v úseku mezi Kolbenovou a Cínoveckou. Kratší fronta popojíždí i Novopatskou před sjezdem do Kbelské. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují vjezd do obou tunelů. Nákladní soupravy zastavují před Jesenicí na 79. kilometru. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamě.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Úterý 26. května Praha vysílá polední zprávy, připravili Mirek Kasan. Hezké dopoledne.
2: Hezké poledne a dobrou chuť.
1: Je 12 hodin.
2: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Iránské gardy sestřelili americký dron, odvolávají se na právo na odvetu. A bude slunečno a teplo, dnes naměříme až 31, zítra 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek, i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na jejich účet, kde peníze mizí. Získat je zpátky pak není jednoduché, říká bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janku.
4: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
2: Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stavek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
5: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele.

0: máš nějaký knoflík a můžete se tou vodou osvěžit nebo si ji případně natočit. Je to standardní pitná voda.
1: Meteorologové vydali pro Prahu a část středočeského kraje výstrahu před vysokými teplotami, které dnes mají překročit 30 stupňů. Írán oznámil, že ve svém vzdušném prostoru sestřelil americký dron. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Íránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly taky lodě, které se podle Američanů pokoušely klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci íránských revolučních gard. Washington útok označil za sebe obranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Íránem je pořád možná. Česká hokejová reprezentace odehraje na světovém šampionátu poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
2: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budem hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budem se o to rvát, aby jsme ten zápas vládli.
1: Odpoledne bude v Praze jasno s nejvyššími teplotami od 29 do 31 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a naměříme nejvýš 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pojďme ještě na silnice. Katka Jelenová sleduje tu situaci na nich.
5: Hezké poledne. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu trvá silnější provoz od sjezdu na Dolní Počernice. Kamiony chvílemi brzdí už na úrovni Běchovic. Na jižní spojce od Barandovského mostu čekejte pomalejší provoz od Zahradního města k Europarku. O výraznější zdržení už se ale nejedná. Před Vypichem se nesouvisle popojíždí v Bělohorské směrem z centra od Kláštera. O něco pomaleji se pokračuje i dál až k Bílé hoře. Kukulova před Vypichem ze spod od Plzeňské je plná téměř v celé délce. Na výjezdu z Nuselského mostu směrem do centra popojíždí fronta k prvním semaforům v Legerově. Ve směru od Holešovic čekejte zdržení na magistrále v úseku mezi Florencí a Muzeem. A směrem od Smíchova zůstává ucpaná trasa Jiráskův most, Reslova, Ječná až nahoru k IP Pavlova. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: 12 hodin a téměř 6 minut, to je aktuální čas. Čas, kdy začíná polední vysílání Rádia Praha, ve kterém pravidelně nejsem sám. I dnes dorazí speciální host. Tím dnešním bude muž, kterému se říká Gorilí táta. Přijde Marek Žďánský a povídat se budeme nejenom o gorilách, ale i o tom, co člověk a život po jejich boku naučí. Hezký poslech.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. A

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Gorily fascinují vědce i veřejnost už desítky let a čím déle je lidé pozorují, tím častěji zjišťují, že jejich svět je v mnoha ohledech opravdu překvapivě blízký tomu našemu. O vztazích mezi gorilami, životě v zoologické zahradě i zkušenostech z Afriky si dnes budu povídat s dlouholetým ošetřovatelem Markem Žďánským. Marku, vítám vás tady, dobrý den.
1: Krásný den přeju všem.
0: Marku, kdy jste byl naposledy v Ugandě?
1: V Ugandě jsem byl v únoru.
0: V únoru? Takže to je poměrně čerstvé.
1: Tak mi to připadá, to hrozně letí, ale není to tak dávno. No. Teď tam teda začínají být problémy s tou ebolou, co se dostala z Konga.
0: Ano.
1: Tak uvidíme, co z toho bude. No.
0: A když v té Ugandě jste, tak tam děláte pokaždé to samé, nebo se ta práce liší?
1: Záleží, co v tu chvíli, nebo za kým jdeme. My tam máme s Vladimírem Čechem vlastně projekty, kde podporujeme učitele a stopaře. Mm-hmm. Ty stopaři, to jsou vlastně lidi, kteří vlastně vodějí ty turisty za habituovanýma těma gorilama, kteří jsou zvyklí na ty turisty. A to je vlastně, tady ta práce vlastně zachránila třeba ty gorily horské, když budu mluvit o těch gorilách horských, protože ta turistika je hrozně výnosná, když vemete ta hodina u těch gorilů stojí $1,500 a máte tam třeba 20 habituovaných skupin a ke každý té gorily skupině jde na nejvíc teda 8 lidí a když se to vynásobíte, to jsou ohromný prachy, které samozřejmě pochopila i ta vláda těch daných zemí, jako je Rwanda, Uganda. A ty místní najednou mají komu vařit, mají komu vyrábět ty různý předměty upomínkový a plno to živí, že samozřejmě se stopařema chodí nosiči, pak jsou tam samozřejmě guidi, nebo pak je tam různá ta ochranka, která chodí s váma. Najednou to živí takových lidí a vlastně v tu chvíli se pak zvednul. Já když jsem byl v 2003 v Ugandě, tak bylo celkově 500 goril a když teď je rok 2026, tak teď cca samozřejmě přibližně je tam 1800 goril.
0: Takže ten trend vlastně je rostoucí a skutečně to pomáhá.
1: Rostoucí a pomáhá to. Samozřejmě nikdo nechce habituovat všechny gorily, to určitě ne, ale těhle z těch pár skupin. A u těch goril vždycky jste hodinku, strávíte s nima čas, protože samozřejmě se mi taky dostal takový ty řeči, že otravujeme nejenom zoologicky, ale že otravujeme i ve volné.
0: Ještě doma.
1: Ještě doma. Ale tam je podstatný rozdíl v té volné přírodě, že když se tam teda dohrabete, že ta cesta je opravdu náročná, záleží, jak ta gorily skupina je od vás daleko, ale třeba 3-4 hodiny jdete těžkým náročným terénem, kopce, voda, bahno, samozřejmě komáři a všechno možné, co tam může v tom pralese být, tak je důležitý, že ta gorila tam může kdykoliv odejít, když nebude bavit a já naopak si říkám, že my když tam k ním dojdeme a tu hodinku s nima strávíme, tak my jsme hrozně zajímaví pro ně tím, když vidím ten gorilý samec, jak tam sedí a třeba tam jí tu větívku, co ohlodává, teď na mě kouká a říká si, ty vado, jak ty jsi se mohl zamluvit s takovým břichem. Teď každý jinak smrdíme potem, jo, a prostě jinak jsme oblečený.
0: Já si právě říkám, že možná stejně jako nás ty gorily fascinují, tak my fascinujeme je.
1: Já vždycky říkám, ty se na nás těší, protože já když se tam vrátím jak jedna koule bahna, protože padám tam, že jsem těžkej, tak si myslím, že to je pro ně pro pobavení a když odcházíme, tak si říkají, no to bylo perfektní. Jak kdybych to bylo kino pro ně, hodinový.
0: Říká gorilí ošetřovatel Marek Žďánský, můj dnešní host, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme ještě na pražské silnice, na pražském okruhu směrem z D1 na letiště trvá silný provoz kamionů, osobními auty projedete výrazně rychleji, regulují provoz v tunelech, vše se rozjede až za sjezdem na Ořech. Ve Kbelské směrem na D8 se popojíždí z Hloubětí na zdržení k Cínovecké asi 10 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu a plný je Nuselský most směrem do centra. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Rádio Praha, ošetřovatel goril Marek Žďánský je dnes mým hostem a moc za to děkuju. Marku, vám se říká, že jste gorilí táta. Nicméně vy jste nedávno v nějakém rozhovoru říkal, že to není úplně přezdívka, kterou jste si vybral vy sám, že to je přezdívka, kterou vám dal bulvár.
1: Jo. Ano, přesně tak.
0: Já jsem proto to nepoužívám, když vás uvádím, protože...
1: No, tak jako mě to nevadí, ale tak já už jsem si také zvykl, takže vlastně i dvě knížky moje se jmenují Gorilí táta a Gorilí táta v Africe, takže jsem to vlastně už využil.
0: Přijal,
1: tak jako... Už to asi jako přezdívka samozřejmě je, ale tenkrát to bylo, jak se to všechno točilo kolem goril, jak probíhal ten projekt odhalení a vlastně narodila se moja. A vlastně gorily byly prostě plný těch médií, to najednou ten blesk.
0: Přijdeme, že to je vlastně trošku poličťování těch goril a ono se říká, že bychom, ty lidoopy neměli poličťovat.
1: No, to určitě ne, to já jsem zásadně proti, protože já tvrdím, že ty zvířata, čím víc, že i když jsou v té zoologické zahradě, tak ať se starají sami o sobě, prostě ty gorily to jsou rodina, skupina a vlastně já jsem poznal tu hlavní změnu, když jsme ty mláďata nikdy neměli, jak ty zvířata ano, byly fixovaný hodně na ty ošetřovatele, protože na to jídlo vlastně to byla jejich jediná radost. Až vlastně příchodem prvního mláďata a potom dalších se to úplně změnilo a vlastně ten ošetřovatel je tam jenom součást, dejme tomu, toho pavilonu. Jo, ale už oni si řeší svoje ty gorilí problémy a že to není, prostě nemusí ten člověk do toho zasovat. Já jsem třeba i proti umělým odchovům. Aby ty ošetřovatele, když ta gorila se prostě nestará o to svoje zvíře, tak je to, já vím, že to zní hrozně drsně, ale prostě ten člověk, když ho vychovává, jako, tak to zvíře je prostě fixované na toho člověka a pak to vracet zpátky do té gorily rodiny je. A já si myslím, že to nejde, teď se nejedná jenom o ty gorily, ale o skoro všechny
0: zvířata obecně.
1: Tak mají hrozný handicap a psychicky to hrozně odnáší. A ta psychika u těch zvířat je hrozně důležitá. Stejně jako lidi, to je úplně stejný.
0: Asi, to je vlastně pravda, že to je něco, co nás asi s těmi gorilami, byť bychom je neměli poličťovat, tak nás to s nimi dost pojí. No, přece jenom ten předek pravděpodobně bude stejný.
1: Já tvrdím, že když vidíte, jak se k sobě chovají, jak vychovávají, někdy se samozřejmě bychom se od nich to chování mohli jenom učit. Jako...
0: Co konkrétně bychom se od nich měli učit?
1: Jakou tu třeba pohodu a klid, jakoby nejsou prostě, každý má, jako úplně stejně jako člověk, každý má svoji povahu a ten druhý to prostě respektuje a to u nás prostě samozřejmě chybí. My jsme prostě, ani když bych třeba závist třeba mezi těmi lidma, tak to tam prostě u nich prostě není. Já jsem prostě takovýhle, tak buď ti to, jsem silnější, tak mám právo, tak ti to jídlo seberu. Ale už to víno, tak si dá prostě. Já už prostě každý sebe zná, nedělají si úplně na schvály. Samozřejmě neblbnou, nebo není to ve hře. Ale si myslím, že prostě tam pohoda, klid, nikam to nespěchání. My se furt někam ženeme a tohle.
0: To je pravda, možná mají gorily velkou výhodu v tom, že nemají mobilní telefony.
1: No a teď teda samozřejmě někdo teď řekne, no a zoologický kam by spěchali, ale já teď nemluvím jenom o zoologický, teď jenom o těch
0: ve volné přírodě.
1: Ty volné přírodě, kam bych kasil. A my jsme taky třeba nemuseli, to je jenom my, jsme si to takhle udělali, zařídili. To je všechno jenom naše věc.
0: Říká ošetřovatel goril Marek Žďánský, za chvíli pokračujeme.

0: Rádio Praha, Marek Žďánský je dnes mým hostem, člověk, který už mnoho let se stará o gorily, jezdí za nimi do Ugandy, pracoval v pražské zoologické zahradě. Mimochodem, když se budeme bavit právě o pražské zoo, tak tady v Praze v té skupině dnes vyrůstají Moby a Gaia, dvě mladé samičky narozené v roce 2024. Co je podle vás na soužití dvou mláďat podobného věku nejzajímavější?
1: Já to jsem rád, že se na tohle zeptal, protože chci jako doporučit všem, kdo chce vidět opravdu super gorilí rodinu, tak jak by to mělo být.
0: Aha.
1: Ty dvě mláďata jsou hrozně důležitý v tom, že je zabaví jak celou tu gorilí skupinu, tak potom samozřejmě ty návštěvníky. Že oni, to jedno mládě, to je jako když je i v rodině lidský prostě, to jedno to dítě, tak se nudí, ale tady prostě oni vlastně baví celou tu gorilí skupinu a je dobře, že koordinátor chovu nechal zabřeznout dvě samice, se to teď docela je jakoby v Evropě je moderní, což je jakoby což je dobře, protože ty mláďata prostě dokážou vyvíjet tu činnost celé té gorily skupiny, aby se nenudila. To je vlastně ten nejlepší enrichment. A v současné chvíli Zoo Praha vlastně je úplně na výši, co se týká, podle mě, co se týká chovu goril, protože mají vlastně nahoře tady ze Vrteča nový pavilon s touhle super gorily rodinou. A ještě ke všemu mají ten starší pavilon, který je dole, kde teda Richard se svýma dvouma synama. A to zase splňuje to, že ten Richard nezůstal sám, že tam má ty svoje syny. A vlastně jsou to dvě chovatelské superové zařízení. A já fakt jenom doporučuji, dokud ty mláďata nevyrostou, což se každým dnem jsou větší a větší, jako teď to říkám obrazně samozřejmě, ale rostou. Protože pak si myslím, že další roky je možný, že ty mláďata tady v Praze nebudou.
0: Půjdou někam.
1: Ty samičky samozřejmě půjdou někam jinam.
0: Nějaké přírodní rezervace možná.
1: V současné době začíná být kapacita zoologických zahrad goril naplněná. Takže koordinátor chovu musí koordinovat zapřeznutí těch samic, tak si myslím, že třeba zase z Praha je možný, že dostane stopku na další mládě několik let. Tak teď si to užít, protože teď to opravdu stojí za to a je to moc hezký.
0: Je pravda, že když se vydám do pražské zoo, tak jestli jsem u něčeho schopný sedět klidně i hodiny, tak je to právě rezervace JA, protože to je naprosto fascinující sledovat vlastně i to, jak se ty gorily umí nudit. Protože to je podle mě něco, co my už neumíme.
1: Já třeba jsem hrozně chtěl jet, jak jsem vám říkal na začátku, v tom 2003 za gorila mám, mě bylo tenkrát teda jedno kam, ale ve volné přírodě vidět, protože my jsme ve starém pavilonu, když jsem nastupoval v tom 93., tak jsme měli pár goril a sumbo s nigrou a ty vlastně k sobě vůbec nějak tak neměli, prostě byli gorily na ukázku pro lidi. A vždycky jsem si říkal, že se tam hrozně nuděj a prostě to, a já jsem vlastně, když jsem byl v té Ugandě, tak samozřejmě příroda je úplně nebe a důry, to je jasný, ale já jsem najednou zjistil, že ty gorily jsou vlastně, že toho pohybu v té zoologické zahradě na rozdíl třeba o čimpanzu nebo orangutanu, tolik ani nepotřebují. Jo? Oni by potřebovali samozřejmě třeba tři venkovní výběhy, aby každý den byli třeba v jiným, nebo i ty venky, to samozřejmě z ekonomického hlediska není možný pro tu zahradu. Ale bylo by to samozřejmě nejlepší. Ale chci říct, že ráno v té přírodě ta gorila vstane, probudí se v tom hnízdě, ujde pár kroků a ona se vlastně probudí v kuchyni, protože ten prales to je tisíce
0: rostlin
1: všeho, takže oni jsou potom nějaký ty panděra, ty břicha. A to zdědil po nich, vždycky to může co, tak já u nich to...
0: Byla to projekce, říkáte, jo?
1: Taky, ale on vlastně takže jedí, jo, teď samec samozřejmě, ten stříbor hřbetej, který je šéfem té gorily skupiny, tak tam má ty samice, s těma se páří, mláďa to kolem blbnou, prostě pohodáři, jo. A vrátil jsem se vlastně s jedním tím, co pocitem takovým dobrým zpátky do té zoologické, že ty gorily opravdu, když na ně ty lidi koukají, tak si říkají, ano, ona se nudí, ale oni v té přírodě takhle sedějí, koukají, odpočívají, jedí, jo, a tak to není tak jakoby velká nuda, jako třeba pro ty šimpanze a orangutany, tam byste ty pavilony měly dělat opravdu přizpůsobit trošku tomu pohybu orangutany, že je ve stromech. tak ty pavilony stavět nahoru. Ty šimpanzi běhají z kopce a kopec, tak samozřejmě by to chtělo rozlehlý výběhy. A je to u nich důležité, protože jsou to myslící a podobní zvířata nám.
0: Říká Marek Žďánský, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme také na pražské silnice, situaci na nich sleduje Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Trvá silný provoz kamionů, zastavují se za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty projedete výrazně rychleji, regulují provoz v tunelech, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Ve Kbelské směrem na D8 se popojíždí z Hloubětí na zdržení k Cínovecké 10 minut, ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu. Plný je Nuselský most směrem do centra a v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: ošetřovatel Goril Marek Žďánský je dnes hostem Rádia Praha. Marku, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marku, studie u lidoopů ukazují, že střevní mikrobiom u goril se liší podle prostředí a stravy. U divokých lidoopů kolísá dokonce i sezóně. Ono udělat takové správné zázemí pro gorilu v zoologické zahradě asi není nic jednoduchého.
1: Hlavně se to samozřejmě liší stravou, jo, protože v zoologické zahradě ta gorila je 95-8% býložravec, takže v té zoologické zahradě občas zůstane vařený vejce nebo bílý jogurt. Hmm. V té přírodě samozřejmě vyleze na strom, jsou tam ptačí hnízda, tak ty vajíčka, občas nějakého termita, mravence. Hmm. Ale jinak vlastně jsou výhradně vlastně býložravci. A v té zoologické zahradě, jak jsem říkal, ovoce a zelenina. Víc teda v zoologické zahradě dostávají teda zeleniny, protože potom ovoci hodně nabírají. Tam se třeba v té zoologické zahradě hodně musí hlídat ta váha, protože ta obezita, je to jiná obezita, než u těch goril ve volné přírodě, takzvaně nezdravá, protože to není úplně ideální, to, co by vlastně měli mít, ale my nejsme v současné době schopni dovést prostě to, co v tom pralese je. I když třeba je sezóna, teď jsou stromy, že třeba u nás v pražské zahradě, zoologicky, nebo tam ta skupina, u který já jsem pracoval, tak měli rádi vrbu, takže čerství ty listy, čerství ty větve, tu kůru, to všechno jedli, ale nebylo to množství takový. Na rozdíl od té přírody samozřejmě, tam, jak jsem vám říkal, narodí se v kuchyni, ne narodí se, probudí se v kuchyni.
0: Probudí se, narodí se v kuchyni.
1: Vlastně, a tam to je taky sezónní, že jsou třeba v určitý části pralesa, kde dozrává určitý druh ovoce, nebo jsou, takže oni se samozřejmě pohybují.
0: A to ovoce ale mají hodně rádi, protože vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že ve chvíli, kdy se prostě donese ovoce do výběhu goril, tak to umí být pořád narvačka.
1: No, to samozřejmě. Na mě ovoce jsme třeba dávali z ruky do ruky. Aha. Že vlastně první vždycky voláte toho stříbrožbetýho samce, takže za mě to byl Richard, tak Richard přišel, dostal do ruky to jídlo, on se to teda hned naházal do huby.
0: No, aby mu to nikdo neukradl.
1: No, to si on nebál, on si že hned, aby to měl rychle, aby mohl jít honit ty samice a sebrat jim.
0: A jasně.
1: Jo, takže
0: jasně.
1: My jsme vždycky jeden z nás krmil Richarda u jedných mřížových dveří a kolegyni byli u druhých a tam právě chodili samice postupně s těma mláďatama a dostávají do ruky. No, ale my jsme mu to Richardovi rozkrájeli vždycky na kousíčky, aby jsme jeli pomalejš, protože jsem mu dal celý jabko, tak on odevřel tu obrovskou tlamu jam. Jo, a bylo po jabku, takže jsme mu to dávali po částech, aby jsme to prodlužovali to, u něj to krmení. No.
0: Což mě vlastně přivádí k otázce, jestli to je opravdu stejně jako u lidí v případě těch goril, že když gorila stárne, tak se mění to její postavení v té skupině? Jakože opravdu přibývá potom toho respektu u té gorily? Není to stářím,
1: ne,
0: je to?
1: V gorilí skupině je to udělané tak, že vlastně v každé gorilí skupině je jeden stříbrožbetý samec, i když jsou výjimky, teď jsme viděli třeba ve volné přírodě, že byli dokonce i tři stříbrožbetý samci, ale stejně jeden je šéfem.
0: Ale jeden je ta alfa.
1: Jeden je alfa samec, který prostě páří výhradně ty samice a je otcem všech těch mláďat. Mm-hmm. A tam je to tak udělaný, že vlastně ten sameček zhruba v těch 7-8 letech, když dospívá, tak v zoologické zahradě musí odejít z té skupiny, protože táta ho by normálně v přírodě vyhnal, aby on mu nekoukal po těch jeho samicích. A on vlastně jde po té přírodě a v tom pralese a schání si svoji jinou gorilí skupinu. Narazí na ní, tam je samozřejmě jiný stříbrožbetý samec, oni se spolu porvou a když on vyhraje, tak on nastoupí šéfem té gorilí skupiny. A všechny ty samice, a jedno, jestli to je 5, 10, 15, 20 samic v tom pralese, samozřejmě záleží na to, aby je všechny ochránil, ale samozřejmě důležitý je, že oni ty samice jsou mu všechny 100% podřízený. To znamená, když ona ráno vstane a řekne, ale dneska jdeme k potoku, tak všichni jdou k potoku a když nějaká samice řekne, ne, mi se nechce, no tak dostane.
0: A tak dostane.
1: Ceres, jo, a už nikdo neříká a všichni jdou. Takže takhle to prostě funguje a i ten ošetřovatel prostě musí uznávat to, že první dostává ten samec. Stalo se, že třeba moja, když byla malá, tak předběhla tátu Richarda, že si veme to jabko, on ji chytil a takhle zahodil. Ale jako nic, to bylo jenom vychování přesně tak, aby se ona naučila, že jednou, už teda samozřejmě teď tam nežije, žije ve Španělsku, už přišla třeba do toho Španělska, že si věděla, jak se má chovat k tomu stříbrožbetýmu samci.
0: Říká gorilí ošetřovatel Marek Žďánský, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště trvá silný provoz kamionů. Zastavují se za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty projedete výrazně rychleji, regulují provoz v tunelech, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Vekbelské směrem na D8 se popojíždí z Hloubětí na vzdržení k Cínovecké kolem 10 minut. Ve Vlzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu, plný je Nusilský most směrem do centra a v Bělohorské směrem z centra je fronta před vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. 1, 2, 3.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, ošetřovatel Gorel Marek Žďánský je dnes mým hostem. Marku, jak dlouho pracujete s gorilami? Kolik to je let?
1: Začal jsem od 18, no, a je mi 51.
0: Za tu dobu, co vás gorily naučili?
1: Co
0: o sobě, o společnosti?
1: Respekt. Respekt, já jsem z nich měl vždycky respekt. Nikdy jsem se jich jako nebál. Ale respekt a úctu k těm zvířatům. A samozřejmě to samé, je to respekt i k lidem a potom úcta k lidem, což mě hrozně poslední dobou hrozně v té společnosti chybí.
0: Takže je to něco, co bychom si od těch gorel možná měli, tohle, možná měli vzít.
1: Tohle určitě, no. Ta rozvaha a ten klid, i když ten klid jsem si tolik nepřevzal, protože to, v čem se člověk pohybuje, tak ono, být jedinej klidnej, tak v tu chvíli jste v té společnosti hrozně divnej. Je to, jak já nevím, co jsem to řekl.
0: Opravdu.
1: Řekl, že to ono, jako všichni někam spěchají, všichni chtějí všechno rychle. Já jsem takový ten, mě hodně naučila ta Afrika, jo. Protože tam jeden, dva dny, ježišmarjanice, tam nepřijede autobus a tady už by vyhazovali generálního ředitele a tady už by byly demonstrace. A tak pojede zítra, no, tak se vrátí domů. Jo, tak já jsem to teď řekl hodně zjednodušeně, ale jo, prostě. Je jiný ten styl života, no, ale mi připadá, že dřív to bylo víc, teď je to takový horší a horší, takhle, že se to prostě zhoršuje furt, ten stres, prostě stres. A samozřejmě to i těma zprávama, co slyšíte všude kolem sebe, všechno negativní, všechno takový, to mě hrozně mrzí, no, je to takový.
0: Poslední otázka, začali jsme vaší cestou do Ugandy, poslední byla v únoru, tak kdy se tam chystáte zase? Nebo kdy byste tam rád zase vyrazili?
1: Asi na podzim, anebo na začátku roku určitě. Protože tam musíme, protože tam jedeme zkontrolovat a dát peníze učitelům s Vladimírem Čechem, vlastně, jak máme ten klub Gorila, tak vlastně tam sbíráme z těch přednášek a z knížek a z té naší práce ty penízky, které potom tam jedeme, ale my to předáváme přímo jim, aby a všem dohromady, kde vždycky se sejdeme, aby všichni viděli, protože dostávají vlastně ty peníze třeba na rok, tak aby se navzájem hlídali a nikdo to prostě mezi nima nezmizelo, protože posílat to tam na účet, tak to do té Afriky v životě nedojde.
0: Tak aby těch peněz bylo co nejvíc. Mým dnešním hostem byl ošetřovatel Gorel Marek Žďánský. Marku, moc vám děkuju za rozhovor.
1: Taky děkuju a přeju krásný den a úsměv na rtu všem.

0: Sabrina Carpenter s námi na Rádiu Praha. Je 13 hodin, ve studiu Mirek Kasan a připravené aktuální zprávy. Vítej, Mirku.
1: Hezké odpoledne. Vojtu už vystřídal Olda Burda. Pražský dopravní podnik ani po roce nezná dodavatele klimatizací do zbývajících tramvají 15T. Soud zamítl žaloby Ruska kvůli dani z nemovitostí v Praze. Rozsudek je pravomocný. Národní muzeum předalo Ukrajině digitalizační stanici pro záchranu ohrožených památek. A bude slunečno dnes s teplotami do 31, zítra do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ani po roce není známo, kdy pražský dopravní podnik dovybaví přes 120 tramvají 15T klimatizací. Zakázku s předpokládanou hodnotou přes 430 milionů korun vyhlásil poprvé před rokem. Kvůli problémům v zadání ale musel tendr zrušit a znovu ho s úpravami vyhlásil v listopadu. Kdyby mohl dopravní podnik znát dodavatele, jsme se zeptali mluvčího Daniela Šabíka.
3: Lehce větší polovina těch tramvají je vybavena klimatizací, která byla přímo od výrobce, tak dává smysl i vzhledem k životnosti těch tramvají, aby byly dovybaveny klimatizací. Tam běží veřejná zakázka a protože je v běhu, tak já nemám oprávnění dál komentovat.
1: Ve Slévačské ulici na pražském Lehovci vznikne nová autobusová zastávka Poříčanská. Ulice bude kvůli pracím v průběhu července jednosměrná, upozorňuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
4: Objízdná trasa povede ulicemi Poděbradská, Cíglerova a Broumarská. Změna se dotkne také provozu autobusových linek, jež budou po nezbytně dlouhou dobu vedeny v okružním režimu.
1: Vedení Prahy 5 plánuje na příští rok obnovu parku u tramvajové zastávky Škola Radlice. Má sloužit nejen jako místo pro odpočinek a volnočasové aktivity, využívat ho budou i žáci sousední školy na venkovní výuku nebo pořádání kulturních akcí. Radnice chce také nechat zrekonstruovat dětské hřiště v přilehlé Pechlátově ulici, uvedl radní Prahy 5 Lubomír Broš z Hnutí ANO.
5: Dětské hřiště projde významnou obměnou herních prvků, mobiliáře, revitalizací povrchů s důrazem na odvodnění hracích ploch, což je tam trošičku problém. A nezbytné je samozřejmě zpevnění svahu.
1: Za přípravu projektu radnice zaplatila 2 miliony korun. Městský soud v Praze dnes zamítl

0: se může podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pražské národní muzeum předalo Ukrajině mobilní digitalizační stanici Archa 3. Zařízení pomůže ochránit ukrajinské kulturní dědictví ohrožené válkou. Digitalizační stanice umí vytvářet detailní trojrozměrné záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Nasazena má být po celé zemi. Generální ředitel Národního muzea a zástupci nadace rodiny Karla Komárka stanici předali Kyjevsko-Pečerské lavře, která je jedním z nejvýznamnějších muzejních komplexů na Ukrajině. Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem dnes začne baráž o fotbalovou šanceligu. První ze dvou vzájemných duelů odehraje Baník na domácím hřišti od 18 hodin. Radiožurnál Sport nabídne zápas v přímém přenosu. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno zítra na hřišti soupeře. Odpoledne bude v Praze jasno s nejvyššími teplotami mezi 29 a 31 stupně Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a naměříme nejvýš 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je tu čas podívat se na pořádně rozpálené silnice, tak jak to vypadá za volantem pod klimatizací? Ví to Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště trvá silný provoz kamionů, zastavují se za dálnicí D1 na 81. kilometru. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Regulují provoz v tunelech, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Ve Vilzonově se jede krokem od hlavního nádraží k muzeu, plný je Nuselský most do centra a v ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou a je na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne, je po 13. hodině, je tady úterý 26. květen, ale venku pořádné léto, okolo 30 jsou teploty. Budou padat rekordy? Jinu uvidíme. U nás budeme hudebně hrát a přijdou nás pobavit činasky. Pak taky Morčí Bá. A nebo Kamera. Jako první se ovšem v téhle hodině ujme slova Justin Bieber.

0: Morčíba s hitem, letním hitem, který byl vydaný už v červenci roku 2000. Malé vzpomínání na rádiu Praha ve 13 hodin a 17 minut. No a protože je úterý, tak nás čeká i velké vzpomínání. Retro si s námi dejte dnes večer od 21 hodin. Tak například Focus, ten bude patřit albu Afternoon in Utopia německých Alphaville, které mimochodem u nás v České republice několikrát koncertovali a jízdí sem poměrně rádi. K ním přidáme i českou odpověď na elektronické kapely, a to sice Oceán. No a jelikož venku už máme léto, protože teploty atakují 30, vyletníme i náš 80-kový playlist hity jako Dolce Vita, Valmos a La Playa, Madonna, La Isla Bonita a mnoha dalšími. No a jelikož jsou v dalším hlasování o vinyl dvě slavné desky z 80. let, nebudou dneska chybět ani oba aktéři Queen a Pink Floyd. Retro dnes po zprávách v 9 na Rádiu Praha. No a pokud jste ještě nehlasovali pro vinyl na pondělní večer, tak to na Facebooku určitě udělejte. Teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu. Začneme na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Tady je silný provoz kamionů. Zastavují se na D1 na 1,80 kilometru. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Regulují provoz v tunelech. Vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Ve Vilzonově se jede krokem od hlavního nádraží k muzeu. Plný je Nuselský most do centra. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou a je na 15 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Praha žije.
3: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
2: Praha žije.
3: Simple Minds. Life in the City of Angels.
2: Simple Minds.
3: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds. Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
2: Na Praze.
1: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 13, skoro 30. Je tu Mirek Kasa na zprávy.
1: Hezké odpoledne. Hlavní město Praha chce převzít nemocnici na Františku, kterou teď provozuje první městská část. Městská rada schválila vznik odborné skupiny, která by měla možnosti převodu prověřit a případně ho pomoci dojednat. Tvořit ji mají zástupci magistrátu, nemocnice, záchranné služby a odborníci na zdravotnické právo. Podle opakovaného vyjádření vedení Prahy 1 by nemocnice na Františku měla zůstat městské části. Denní asistenci z 8 na 12 hodin prodloužila pečovatelská služba v pražském Radotíně. Kvůli rostoucímu počtu požadavků z terénu musela městská část snížit provozní náklady a zároveň navýšit počet pečovatelek. Ty se v současnosti starají denně o 150 seniorů s průměrným věkem 82,5 roku. Státní zástupce Ondřej Langer dnes u okresního soudu v Teplicích navrhl vyhovět žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Splněny k tomu byly všechny tři podmínky. Stejný názor vyjádřila exposlancova obhájkyně. Feri si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Lze předpokládat polepšení a to, že povede řádný život. Francie včera zaznamenala nejteplejší květnový den v historii a meteorologové očekávají, že dnes teploty vystoupají ještě výše. Současná vlna veder si ve Francii podle předběžných informací úřadů zatím přímo či nepřímo vyžádala nejméně 7 lidských životů, z toho 5 lidí se utopilo. Rekordní květnové teploty hlásí i Británie. Hokejisté Norska si můžou zajistit druhé místo před Českem v tabulce skupiny B na mistrovství světa. V polovině dnešního zápasu vedou nad Dánskem 1-0. Maďarsko ve skupině A prohrává s Lotyšskem 0-4. Odpoledne v Praze bude jasné s nejvyššími teplotami od 29 do 31 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 29 stupňů a má být jasno až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu čas také na aktuální dopravu. Pojďme se podívat s Jardou Kolerem, kde to vázne.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu od Lochkova z 15. kilometru, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Ovšem stále regulují provoz v tunelech, teď se znovu tvoří kolona před Cholupickým tunelem. V Praze Výčínské ulici směrem k Olšance se srazilo auto s chodcem, pod OC Flora je blokovaný pravý pruh, jede se přes tramvajový pás, je tam sanitka, výraznější kolona se netvoří. A ve Vilzonově směrem do centra se jede pomalu od Florence. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, které nám ještě vylepší Katy Perry, BB Rexa, Faithless nebo Tom Walker. A také se půjdeme podívat, co chystá hlavní město na začínající turistickou sezónu. Bude to nová kampaň, která bude lákat na literaturu spojenou s Prahou. Jak řekneme si za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 13.45, takový aktuální čas. No a my jdeme do turistické Prahy, protože Praha letos láká turisty k návštěvě novou kampaní. Zaměřená je na literaturu a silné příběhy spojené s hlavním městem. Vyzdvihuje i kulturu a historii. Víc nám k tomu řekne Mikuláš Vochoska, který všechno zjišťoval a je teď se mnou ve studiu. Vítej, Mikuláš.
1: Dobrý den. Tak hlavní slogan celé té kampaně čtěte v Praze jako v knize a cílí hlavně na kulturně zaměřené návštěvníky. Praha se v ní prezentuje jako kreativní město literatury a připomíná známé spisovatele i příběhy, které jsou s metropolí spojené. Součástí kampaně pro letošní sezonu jsou tematické trasy nebo speciální web, který návštěvníky propojí s literárními místy v Praze. Ale jsou to i nové reklamní spoty, které poběží v zemích, odkud do Prahy jezdí nejvíce turistů.
0: Můžeš nám ty spoty trochu víc popsat?
1: Ty spoty jsou hned tři. Jeden zobrazuje Golema, další spot připomíná české exilové a disidentské autory, kteří ve svých dílech se do Prahy často vraceli, jako třeba Milan Kundera. Poslední spot je inspirovaný literární tvorbou česko-německého spisovatele France Kafky. Tvůrci se při tvorbě reklamního spotu inspirovali knihou Proces. V černobílém videu je hlavní postava pan K, kterého pronásledují dva muži po ulicích staré Prahy. Tomu odpovídá i hudební podkres, který podtrhuje dramatickou zápletku. Tady je ukázka.

0: Ještě zmíním, že spot necílí na masové turisty, ale právě na žánrově vyhraněné čtenáře.
1: Prozrač, proč se Praha zaměřuje právě na kulturní turistiku?
0: Tak podle Praxity Tourism právě takto zaměření turisté tráví v Praze více času a také více utrácejí. Hlavní město dlouhodobě cílí na bonitnější návštěvníky, kteří budou v Praze trávit čas jaksi bok po boku s Pražany. To znamená, že místo nechtěného alkoturismu budou spíš navštěvovat památky, muzea a nebo třeba galerie. Město chce podporovat kvalitnější a hlavně udržitelnější cestovní ruch místo masového turismu zaměřeného jen na centrum metropole a noční život. Cílem je mimo jiné prodloužit i pobyt turistů, aby přijeli do Prahy na více dnů, dokázali zpomalit a naladit se na rytmus místních a zažili Prahu, tak říkajíc, víc do hloubky. To se podle údajů společnosti postupně daří a čím dál tím víc turistů, tedy zahraničních návštěvníků, v metropoli tráví průměrně 3,5 dne.
1: Říká Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky a naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Pojďme také ještě na aktuální dopravu. Na Pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kolonu čekejte odvezce, vše se rozjede za sjezdem na Barrandov zdržení 15 až 20 minut. V Jičínské směrem k Olšance srazilo auto chodce. Pod obchodním centrem Flora je blokovaný pruh, jede se přes tramvajový pás. Výraznější kolona se netvoří. Ve Vlzonově směrem do centra se jede pomalu od Florence. V tunelu Blanka směrem na Troju se v brusnické části srazila dvě auta, blokují pravý pruh. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Don't Dream It's Over, klasika s námi na rádiu Praha Crowded House právě teď, kdy se přiblížila 14. hodina a přišla i Anna Hašková s aktuálními zprávami. Ani vítej.
1: Pěkné odpoledne.

0: svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. Vedení metropole zřídí pracovní skupinu k možnému převzetí nemocnice na Františku od Prahy 1. Na severu Belgie se srazil vlak s mikrobusem, nehodu nepřežili 4 lidé. Odpoledne čekejte jasno s teplotami do 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještění tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonném. Lebku před 2 týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalili do betonu a chtěli hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyjmuli. Praha chce převzít nemocnici na Františku, kterou teď provozuje první městská část. Pražští radní schválili vznik odborné skupiny, která by měla možnosti převodu prověřit a případně pomoci dojednat. Tvořit jí mají zástupci magistrátu, nemocnice, záchranné služby a odborníci na zdravotnické právo, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Nemocnice na Františku je důležitou součástí pražského zdravotnictví a chceme, aby kvalitně fungovala i v dalších letech. A tím zásadním krokem a úkolem je, abychom společně zajistili její stabilitu v celém systému.
0: Vedení Prahy 1 se v minulosti opakovaně vyjádřilo, že by nemocnice měla zůstat městské části. Celkem 47 mlžítek a osvěžítek lidé můžou využívat v ulicích Prahy. Zařízení mají ve svém okolí snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a také omezit množství prachu. Pražské vodovody a kanalizace je instalovaly například na Pražském hradě, Staroměstském náměstí nebo na Újezdu, popisuje mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
3: Mlžítka jsou řízeny centrálně a při teplotě víc než 23 stupňů Celsia se spuští automaticky. Osvěžítko funguje tak, že tam přijdete, zmáčkne takový knoflík a můžete se tou vodou osvěžit nebo si ji případně natočit. Je to standardní pitná voda.
0: Meteorologové vydali pro Prahu a část středočeského kraje výstrahu před vysokými teplotami, které by dnes měly přesáhnout 30 stupňů. Čtyři lidé zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku. Oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj zahynuli 2 mladiství, řidič a 1 dospělý. Nehoda se stala ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Bichenhout. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje. V době neštěstí podle vlámské veřejnoprávní televize VRT svítila na semaforu červená a byly spadlé závory. V minibuse bylo celkem 9 lidí. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
4: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát a aby jsme ten zápas vládli.
0: Odpoledne bude jasno, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pojďme na silnice, mnozí tam už jsou a také se leckde zdržují. Kde, řekne Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech kvůli koloně kamionů. Chvíli mi tam stojí i osobní auta, rychleji pojedete za sjezdem na Barrandov. V tunelu Blanka směrem na Troju se v brusnické části srazila 2 auta, blokují pravý pruh a výraznější kolona se netvoří, na místě už je policie. Plný je Nuselský most směrem do centra a ve Vídeňské směrem z centra se před Kunratickou spojkou srazila 3 auta. Téměř se nezdržíte. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

hudebně u nás i Kian de Croo. If you ever wanna fall. Právě teď je tady James Arthur, Bittersweet Love. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Holda Burda.

0: Elizabeth Taylor a Taylor Swift s námi na rádiu Praha s touhle novinkou ve 14 hodin a 14 minut. My se naopak vrátíme do 80. let, ostatně vracet se budeme i dnes po 21. hodině v retru s Petrem Jungmanem. Ale teď je to s pozvánkou k hlasování pro vinyl, protože proti sobě stojí dva 80-kové vinily. Ten první, na který upozorním, byl vydán už v roce 1980 a najdete na něm hity jako Crazy Little Thing Called Love, také Save Me, Play the Game nebo Another One Bites the Dust. Ano, řeč je o Queenech a o jejich albu The Game. No a proti ním stojí Pink Floyd s albem, které vyšlo v roce 1987 a jmenuje se Momentary Lapse of Reason a na něm najdete takové hity jako například Learning to Fly. Tak kdo z koho, Queeni a nebo Pink Floyd? Záleží jen a jen na vás. Hlasujte určitě na našem Facebooku, tam je všechno potřebné. A teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu. Na okruhu ve směru na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech kvůli koloně kamionů. Chvíli mi tam stojí i osobní auta. Rychleji pojedete za sjezdem na Barrandov v tunelu Blanka směrem na Troju v brusnické části. Po nehodě už nic nepřekáží a jede se plynule. V ulici Milady Horákové směrem z centra se za Spartou u výjezdu z Blanky srazila dvě auta. Je to vážnější nehoda, na místě jsou hasiči. Projíždí se pouze levým pruhem a opatrně při výjezdu z Blanky na Letnou ze směru Stroji. Jede se jen pravým pruhem. Plný je taky Nuselský most směrem do centra. Ve Vídeňské z centra se před Kunratickou spojkou srazila tři auta. Téměř se nezdržíte. Mějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Máme pro vás zprávy ve 14.30 s Anou Haškovou.
1: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD a několik let byl i v Evropském parlamentu. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od příštího pondělí zajíždět vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Bude pokračovat oprava nástupišť a kolejí. Spoje budou dočasně končit ve stanici Praha-Bubny. Na Masarykovo nádraží nebudou jezdit ani některé vlaky z Kolína. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 lidem, z toho 94 dětem. Muslimové po celém světě začínají slavit svátek oběti, nejvýznamnější událost islámského kalendáře. Věřící si při ní připomínají ochotu proroka Abraháma obětovat Bohu svého syna. Čtyřdenní svátek každoročně završuje pouť do Mekky a kromě modliteb ho provází také obětování zvířat. Odpoledne čekejte jasno, teploty vystoupí nejvýše na 29 až 31 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se teď podívat také na aktuální dopravu, kde se zdržíte, ví Jarda Koller a ví i jak dlouho.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech kvůli koloně kamionů. Chvíli mi tam stojí i osobní auta, rychleji pojedete za sjezdem na Barrandov. V ulici Milady Horákové směrem z centra se za Spartou u výjezdu z Blanky srazila dvě auta. Je to vážnější nehoda, na místě jsou hasiči, také zranění. Projíždí se pouze levým pruhem, opatrně i při výjezdu z Blanky na Letnou. Ze směru Stroj jede se tam jen pravým pruhem a náhle se zpomaluje. Plný je Nuselský most směrem do centra a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od sjezdu na Běchovice je to k Průmyslové na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den, 14 hodin 34 minuty, s vámi je Rádio Praha. No a my se za chviličku podíváme blíž na dnešní den, na 26. květen, a to společně s Petrem Jungmanem.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Před 150 lety zemřel muž z tisícovky, historik, politik a spisovatel František Palacký. Zaspekulujete si občas na burze? Tak potom Dow Jonesův index je váš nejlepší kamarád. Jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu byl poprvé vypočten před 130 lety, v roce 1896. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám.
4: Tak to vypadá v noci na Václavském náměstí. Ampliony hlásí neustále nová a nová čísla. Volební výsledky se slévají v mohutnější a mohutnější proud.
3: Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
4: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté.
3: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic. Jako 12 znamení zvěrokruhu, 12 měsíců v roce, 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 12 olympských bohů, 12 desek římského práva či 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie.
5: Příští stanice, depo Hostivař.
3: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
5: Depo Hostivař, konečná stanice.
3: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
6: Hájek, Kundrátek, dává pas.
3: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
6: Stál Kubalík ještě posledně. Jo!
3: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
6: Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma.
3: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
7: Ještě se podíváme také na silnice. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Osobními auty se jede pomaleji pouze kolem sjezdu na Barrandov mezi 15. a 17. kilometrem. V ulici Milady Horákové směrem z centra se za Spartou u výjezdu z Blanky srazila dvě auta, obě jsou nepojízdná. Projíždí se levým pruhem, opatrně při výjezdu z Blanky na Letnou ze směru Stroj. Jede se jen pravým pruhem, výraznější kolony se tady ale netvoří. Plný je ovšem Nuselský most do centra. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je také silnější provoz od sjezdu na Běchovice, je to k průmyslové na 10 minut a ve Vilzonově zůstává tradiční kolona od Florence k Václavskému náměstí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
8: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Viny. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987, Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Ex-poslanec Feri opouští vězení, soud vyhověl jeho žádosti o propuštění. Pečovatelská služba v Pražském Radotíně prodloužila denní asistenci z 8 na 12 hodin. Íránské gardy sestřelili americký dron, odvolávají se na právo na odvetu. Zbytek nebude jasno, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Denní asistenci z 8 na 12 hodin prodloužila pečovatelská služba v Pražském Radotíně. Kvůli rostoucímu počtu požadavků z terénu musela městská část snížit provozní náklady a zároveň navýšit počet pečovatelek. Ty se nyní starají denně o 150 seniorů, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
2: Reagujeme tak na potřeby stárnoucí populace a zároveň si velmi vážíme práce všech pečovatelek, které s obrovským nasazením se starají o naše seniory s průměrným věkovým 82,5 roku.
0: Části podchodu u metra na Budějovické v Praze budou chránit před holuby nové plechy. Připevňují je v těchto dnech technici. Zábrany mají znemožnit posedávání holubu a znečišťování místa, říká radní pro životní prostředí Prahy 4 Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
3: Věříme, že to spolu s důraznějším vymáháním vyhlášky o znečišťování veřejného prostranství v podobě nežádoucího krmení holubů povede ve střednědobém horizontu k redukci tamní holubí populace a zvýšení hygienického i estetického komfortu našich spoluobčanů.
0: Irán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Tehrán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Iránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly také lodě, které se podle Američanů pokouší klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská státní média informovala, že útok nepřežili 4 příslušníci iránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Íránem je pořád možná. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland

0: A Jarda Koller připojí ještě dopravu, kde je plno.
1: Hezké odpoledne v ulici Milady Horákové. Směrem z centra se za Spartou u výjezdu z Blanky srazila dvě auta. Nehodu vyšetřují, projíždí se pouze levým pruhem a opatrně při výjezdu z Blanky na Letnou ze směru Stroj výraznější fronty se netvoří. A plný je Nuselský most do centra na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Je silnější provoz od sjezdu na Bychovice, je to k průmyslové na 10 minut. Ve Vilzonově zůstává tradiční kolona od Florence k Václavskému náměstí. V Reslově a Ječné se jede krokem od Tančícího domu k magistrále. Na jižní spojce se jede v silném provozu od Spořilova Zelanový most a plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů. Nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne po 15. hodině. Ano, s vámi je Rádio Praha a s námi budou Eva Farná.

0: navzdory tomu, že do víkendu je ještě daleko, protože je teprve úterý, ale já myslím, že si tohle odpoledne určitě užijeme. Ať se daří.
1: Radio Praha a Olda Burda.
2: A Olda Burda.

0: Remember the time, Michael Jackson, král popu s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 17 minut. A to s písní s druhým singlem z alba Dangerous, které tedy v pondělí proti R.E.M. propadlo a neměli možnost jsme ho slyšet na vinilu. Na druhou stranu tenhle single byl velmi populární a velmi oblíbený. Navíc byl kladně hodnocen, umístil se dokonce v první dvacítce ve všech hlavních hit parádách světa. Tak takhle výkonný býval král popu Michael Jackson. A my se podíváme na aktuální dopravu. Jarda Koller nás vezme na třídu Milady Horákové do Legerovy i na Štěrboholskou spojku.
1: Hezké odpoledne. V ulici Milady Horákové směrem z centra za Spartou u výjezdu z Blanky stále vyšetřují nehodu. Projíždí se pouze levým pruhem, opatrně i při výjezdu z Blanky na Letnou ze směru Stroji. Výraznější fronty se netvoří. Legerová je plná v celé délce, k muzeu je to na 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od sjezdu na Běchovice je to k Průmyslové na 10 minut. Ve Vilzonově zůstává kolona od Florence k Václavskému náměstí. V Reslově a Ječné se jede krokem od Tančícího domu k magistrále. Na jižní spojce se jede v silném provozu od Spořilova Zelenový most a plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů, nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička. Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Který song bude v neděli nejlepší?

0: In Your Eyes, The Weeknd, s vámi Rádio Praha 15.30, zprávy a Anna Hašková.
1: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízejí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Praha dokončí poslední dvě kopky na náplavce podle původního návrhu architekta Petra Jandy. Rozhodli o tom pražští radní. Na náplavce dělníci nainstalují navržený mobiliář a v kopkách vytvoří veřejné toalety. Každá by měla stát zhruba 30 milionů korun. Vedení Prahy 3 chystá debatu s rodiči na téma zákaz mobilních telefonů při vyučování ve školách. Uskuteční se ve středu odpoledne 27. května v Žižkovském atriu. Omezení v současné době platí na 5 z 10 základních škol na území městské části, kde učitelé mobily od žáků vybírají a ukládají do sběrných boxů. Některým rodičům se to nelíbí a stěžují si na to. Gruzie si dnes připomíná 108 let od prvního vyhlášení své nezávislosti. Součástí programu oslav je tradiční složení vojenské přísahy na náměstí Svobody v Tbilisi. Tento rok jsou oslavy propojené s výročím 1700 let od přijetí křesťanství jako gruzínského státního náboženství. Po celé zemi při té příležitosti jsou kulturní, sportovní i zábavní akce. Dnes odpoledne bude jasno, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S dopravou teď zamíříme na Pražský okruh do Legerovy a na další ucpaná místa. Je tady Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, fronty hlásíte od Lohkova i dálnice D5. Legerová je plná v celé délce, k muzeu je to na 15 minut, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od sjezdu na Běchovice je to k Průmyslové na 10 minut. Ve Vilzonově zůstává kolona od Florence k Václavskému náměstí, v Reslově a Ječné se jede krokem od Tančícího domu k magistrále, na jižní spojce se jede v silném provozu od Spořilova za Lanový most, plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů, nejdéle se stále stojí v ulici pod Krejcárkem. A v ulici Milady Horákové směrem z centra za Spartou u výjezdu z Blanky stále šetří nehodu, projíždí se levým pruhem a dejte pozor při výjezdu z Blanky na Letnou ze směru Stroji. Výraznější kolony se ovšem netvoří. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den po 15:30. Jezdíte z Prahy směrem na Kladno vlakem? Pokud ano, pak pro vás budeme mít dobré zprávy, protože ta cesta bude rychlejší. Správa železnic začala 15-kilometrový úsek modernizovat. My si k tomu řekneme mnohem víc, už za 10 minut. Do té doby třeba Imagine Dragons anebo Maroon 5. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Pokud cestujete mezi Kladnem a Prahou, bude vás zajímat, že začala komerční přestavba trati právě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek plánuje Správa železnic dokončit do roku 2029. Slavnostní zahájení prací sledoval v Hostivici u Prahy náš kolega Josef Beneda, který je teď s námi ve spojení. Pepo, vítej.
1: Hezký den. Největší středočeské město Kladno v současné době propojuje s Prahou jednokolejná lokální trať. Železničáři mají v plánu rozšířit na dvě koleje a také ji elektrifikovat. Díky tomu tady budou moci jezdit moderní elektrické vlaky, a to rychlostí až 145 km za hodinu. Dělnice také opraví některá nádraží, třeba tady v Hostivici, ale také v obcích Jeneč a Pavlov. Krom toho také vybudují nové zastávky, jako třeba Hostivice Jeneček, Velké Přítočno nebo Malé Přítočno, které nahradí současné nádraží v Unhošti. Tato etapa je nejdelším úsekem celé modernizace železnice z pražského Masarykova nádraží do Kladna. Náklady se pohybují kolem 8,3 miliardy korun. Ještě doplním, že přímo v Kladně už je nádraží opravené. Tato etapa na stavbu navazuje a končí před nádražím.
0: S modernizací trati do Kladna souvisí i stavba nové železniční stanice na letiště Václava Halva. Kdy začnou práce právě tam?
1: Železničáři připravují poslední podklady, aby získali stavební povolení na trať k letišti. Podle současných odhadů by je měli začít stavět v roce 2028. Klíčová ale bude výstavba právě toho nového nádraží přímo na letišti, na které už Správa železnic dostala povolení loni v srpnu. Stanice bude podzemní a lidé se z ní snadno dostanou přímo do budov obou letišních terminálů. Ve směru na Kladno dělníci vybudují tunel pod dálnicí D6. Na druhé straně, tedy mezi letištěm a stanicí Praha Ruzině, vznikne nová dvojkolejná elektrifikovaná trať. Krom toho také dělníci vybudují nový terminál Dlouhá míle na křížení s dálnicí D7, kde bude moct parkovat až 1000 aut. Celý tento úsek by měl být hotový do konce roku 2031.
0: Správa železnic řeší taky vedení železnice v samotné metropoli. Jak bude vypadat ta trať, která povede přes Prahu 6?
1: Tak vlaky z letiště budou jezdit přes zmiňovaný terminál Dlouhá míle do stanice Praha Ruzině, odkud budou pokračovat směrem k nádraží Praha Veleslavín. Také v tomto úseku dělníci vybudují dvojkolejnou elektrifikovanou trať. Navíc tady vznikne nová stanice Praha Liboc. Za Veleslavínem by se železnice měla zanořit do tunelu, který povede k nové zastávce u Holešovického výstaviště. V tomto úseku chce Správa železnic vybudovat podzemní stanici v Dejvicích. Dělníci opravují také Masarykovo nádraží, které bude mít více kolejí a nástupišť. Na závěr ještě doplním, že Správa železnic chce celou trať postavit formou PPP projektu, tedy že projekt nyní zaplatí samotná stavební firma a stát jí bude náklady postupně splácet. Celá modernizace trati má být hotová v roce 2032 a lidé se díky ní dostanou do centra metropole na letiště za 25 minut a cesta do Kladna potrvá jen o 5 minut déle.
0: Začala modernizace trati z Kladna do Prahy, probrali jsme to s naším reportérem Josefem Benedou. Pepo, díky a naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: A z železnice opět na silnice, abychom se podívali, kde to vázne Jarda Kolertový.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na letiště se jede v koloně od Lochkova. Ucpává to nájezd z ulice k Barandovu. Ve směru na D1 se popojíždí od D5, zdržíte se 15 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce je obvyklá fronta od D11 k Průmyslové na 15 až 20 minut. Ve Kbelské zesílil provoz směrem na D8, brzdí se už za křižovatkou s Poděbradskou. V Praze se plní i další tradiční místa. V Radlické čekejte kolonu od Valtrovky k Dobříšské. V Bělohorské centra stojí fronta před Vypichem je na téměř 15 minut. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Postojíte také v Holešovičkách. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: 21 Pilots nás na rádiu Praha přivedli k 16. hodině a tedy k aktuálním zprávám. Ty pro nás připravila Anna Hašková. Vítej, Ani.
1: Pěkné odpoledne. Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu. Praha 5 chystá úpravu Radlického parku a přeměnu sousedního dětského hřiště. Kreml vyzval cizince, aby kvůli chystaným útokům opustili Kyjev. Evropská unie si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Zbytek nebude jasno, teplotní maxima 29 až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do české muniční iniciativy přispívá o polovinu méně zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ní ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že Česko jí bez finanční podpory bude pouze koordinovat. Vedení Prahy 5 plánuje na příští rok obnovu parku u tramvajové zastávky Škola Radlice. Má sloužit nejen jako místo pro odpočinek a volnočasové aktivity. Využívat ho budou i žáci sousední školy na venkovní výuku nebo pořádání kulturních akcí. Radnice chce také nechat nově zrekonstruovat dětské hřiště v přilehlé Pechlátově ulici. Uvedl radní Prahy 5 Lubomír Brož z hnutí ANO.
3: Dětské hřiště projde významnou obměnou herních prvků, mobiliáře, revitalizací povrchů s důrazem na odvodnění hracích ploch, což je tam trošičku problém. A nezbytné je samozřejmě zpevnění svahu.
1: Za přípravu projektu radnice zaplatila 2 miliony korun. Od zítra nepojedou osobní vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou. Omezení souvisí s rekonstrukcí 4. nástupiště kolínského nádraží. Výluka potrvá do 16. června, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
4: Zároveň je místo vlaků nasazena náhradní autobusová doprava ve dvou trasách. Jedna varianta pojede z Kolína do Čáslavy přes Kutnou Horu a druhá varianta pojede z Kolína do zastávky Kutná Hora město.
1: Náhradní autobusy budou v Kolíně odjíždět ze stanoviště číslo 13 u odstavné plochy. Rychlíky mezi městy budou jezdit i nadále a výluka se jich nijak nedotkne. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského charge d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala také ministerstva zahraničí Norska a Německa. Hokejisté Norska vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 3-2 a zajistili si druhé místo ve skupině B. Češi tak můžou skončit nejlépe třetí. Ve 2020 nastoupí na závěr skupiny proti Kanadě. Lotyšsko porazilo na světovém šampionátu Maďarsko 5-1. V 16:20 začnou duely Švédsko-Slovensko a Spojené státy-Rakousko. A večer souběžně s utkáním Česka se proti sobě postaví domácí Švýcarsko s Finskem. Zbytek odpoledne čekejte jasno, teploty vystoupí nejvýše na 29 až 31 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se podívat, jak vypadají silnice po 16. hodině. Jarda Kollertový.
5: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu zůstává obousměrně silný

0: z Nové Povltavské postojíte tak v Holešovičkách. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Ať už za volantem doma a nebo v práci, mějte báječné odpoledne. Po 16. hodině je tu 26. květen a svátek slaví Filipové. Všechno nejlepší. U nás Miles Smith a Neil Horan. Taky Martin Garrix. A právě teď Zed a Alessia Cara. Ať se vám opravdu daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Michael Bublé je s námi na rádiu Praha, 16 hodin 16 minut a my jsme se s Michaelem vrátili do roku 2009. A ještě pár hodin a vrátíme se do 80. Ano, poslední květnové retro si s námi dejte dnes večer po 21. na rádiu Praha. Tak a pokud budu mluvit o programu, tak fokus bude dnes na album Afternoon in Utopia německých Alphaville, kteří koncertovali také tady u nás v České republice, a to dokonce několikrát. K ním přidáme i českou odpověď na elektronické kapely, a tou je samozřejmě Oceán. No a jelikož venku máme nádherné letní počasí, teploty atakují třicítku, vyletníme i playlist hity jako Dolce Vita, Valmos Aya Playa nebo La Isla Bonita, no a mnoha dalšími. Jelikož jsou v dalším hlasování o vinyl dvě slavné desky z osmdesátek, jsou tam Queenie a Pink Floyd, tak nebudou chybět ani oni oba aktéři. Retro tedy dnes večer po zprávách v 9 na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Nenechte si to ujít s Petrem Jungmanem.
1: Praha je nej. Pražský Orloj, tak ten zná přeci každý. Málo kdo ale ví, jak složitý a geniální tenhle stroj vlastně je. Ale co přesně Orloj ukazuje? Pochází z roku 1410 a zobrazuje nejen čas, ale hned několik dalších údajů. Třeba polohu slunce a měsíce, taky znamení zvědokruhu i datum. Stroj Orloje se skládá z několika částí a každá z nich má důležitou funkci. Jde údajně o nejlépe zachovaný středověký Orloj vůbec. I proto je to jedna z našich nejznámějších historických památek.
0: Jdeme také na silnice, kde je zpoždění vždy někde okolo 10 a 15 minut. Kde všude se takhle zdržíte, nám řekne Jarda Koller.
2: Dobré odpoledne, na pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na letiště se jede v koloně od Lohkova z 15. kilometru, zpoždění přes 10 minut. Ve směru na D1 se popoždí od D5, zdržíte se 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na více než 10. Na Štěrboholské spojce směrem na Nový most je kolona od sjezdu na Běchovice, čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce je fronta od Spořilova Zelenový most na čtvrt hodiny. Ve Kbelské je silný provoz směrem na D8, brzdí se už za křižovatkou s Poděbradskou. V Radlické čekejte kolonu z Valtrovky k Dobříšské, je to na skoro půl hodiny. V Bělohorské z centra stojí fronta před Vypichem na 10 minut a regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Stojí se v Holešovičkách a plní také Letenský tunel v obou směrech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na rádiu Praha. Hit.

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha. Je 16.30, máme pro vás zprávy s Anou Haškovou.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou čerpací stanice moci prodávat nejvýše za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Praha chce převzít nemocnici na Františku, kterou teď provozuje první městská část. Pražští radní schválili vznik odborné skupiny, která by měla možnost převodu prověřit a případně pomoci dojednat. Tvořit jí mají zástupci magistrátu, nemocnice, záchranné služby a odborníci na zdravotnické právo. Vedení Prahy 1 se v minulosti opakovaně vyjádřilo, že by nemocnice měla zůstat v městské části. Zhruba 8,5 milionu korun pošle letos Středočeský kraj organizacím na vzdělávací projekty k ochraně přírody. Peníze rozdělí 30 institucím a obcím, které například obnovují naučné stezky. Letos pro ně hejtmanství vyčlenilo zhruba o 500 000 více než loni. Španělské ministerstvo zahraničí za zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažera z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Podle Světové zdravotnické organizace ale zůstává riziko globálního šíření nízké. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme také na silnice, protože špička už je, myslím, v plném proudu. Potvrdí to určitě i Jarda Koller.
3: Ano, hezké odpoledne. Na pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na letiště se jede v koloně od Lochkova z 15. kilometru s pozděním přes 15 minut. Ve směru na D1 se popojíždí od dálnice D5, zdržíte se také 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na více než 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Běchovice, čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce je fronta od Spořilova za Lanový most na čtvrt hodiny. Před ohradou stojí kolony ze všech směrů. V ulici Jana Želivského se navíc před ohradou srazila tramvaj s osobním autem, jede se po tramvajovém pásu. V Radlické čekejte kolonu z Valtrovky k Dobříšské na půl hodiny, regulují provoz v tunelech v obou směrech, postojíte v Holešovičkách do centra nebo v Dobříšské před Mrázovkou. A tradiční kolony jsou mimo jiné na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu. Šťastný cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Holly Humberstone nebo Shakira s námi na Rádiu Praha už za chviličku, teď je 16 hodina 34 minuty. A také Jirka Štefl, který je přinese pražské tipy za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. No a protože je 16.44, pojďme nahlédnout do pražských typů Jirky Štefla.
1: Počasí už začíná přát letním kinům a proto se už některá z nich začínají otevírat. Vydat se můžete třeba do Davidské klubovny. Ta se nachází v objektu bývalé školky v ulici Generála Píky a letos tam pod širým nebem budou promítat už po 11. Ve středu mají na programu americké komediální drama Otec, matka, sestra, bratr. V hlavní roli uvidíte herečku Kate Blanchett. V Davidské klubovně budou letos promítat i oscarový snímek Pan nikdo proti Putinovi a nebo českou klasiku Dědictví a ne v kurva hoši kutum tak. A kam za hudbou? Třeba do O2 Areny. Na společném koncertu tam vystoupí Neo a Akon. První zmíněný patří k nejvlivnějším autorům a interpretům moderního R&B. Držitel tří cen Grammy napsal i několik hitů pro Beyoncé nebo Rihannu. Akon zase patří mezi nejstreamovanější interprety své generace. Společný koncert začíná v O2 Areně ve středu po 20. hodině. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A míříme také za Jardou Kolerem, který nám řekne, jak je to na silnicích.
2: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem na D1 se popoždí od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Ve směru na letiště je kolona od Lohkova z 15. kilometru na 15 minut za Ořech. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Běchovice, čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce je fronta od Spořilova za Lanový most na čtvrt hodiny, v Radlické čekejte kolonu z Valtrovky k Dobříšské je skoro na půl hodiny. Regulují provoz v tunelech, postojíte v Holešovičkách do centra nebo v Dobříšské před Mrázovkou. Tradiční fronty jsou na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu a ve Kbelské se jede v koloně od Poděbradské až na Cínoveckou, je to na zhruba 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmu je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Hlavní město připravilo kampaň k začínající turistické sezóně, lákal na kulturu a příběhy z knih. Ukrajinský prezident Zelensky podpořil Bělorusko nezávislé na Rusku. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas.cz. Podle komise tuzemských úřadů Babišův střet zájmu prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření. Třeba právní posudek na svěřenský fond RVSP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená. Praha letos láká turisty k návštěvě metropole novou kampaní. Zaměřená je na literaturu a silné příběhy spojené s hlavním městem. Vyzdvihuje tak kulturu a historii. Stále 22 milionů korun. Hlavní slogan kampaně je Čtěte v Praze jako v knize, říká Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Praxity Tourism, který organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
2: Absolutním lákadlem Prahy, řekla bych ikonickým, je Franz Kafka. I proto máme v nabídce řadu vycházek po stopách Franze Kafky. No a zcela novým fenoménem je samozřejmě Dan Brown a příběh Roberta Langdona v knize Tajemství všech tajemství.
0: Roztoky u Prahy chystají rozsáhlou úpravu Menclovy zahrady. Město chce areál přeměnit na relaxační park s herními prvky pro děti. V současnosti připravuje rekonstrukci boční zdi, která je ve špatném stavu. Pokračuje starosta Roztok Jaroslav Drda z TOP 09.
3: Vnitřek té zahrady se postupně začne vybavovat. V současné době se tam staví na půl umělecké, na půl herní prvky se zajímavými názvy Hnízdo a Kutiště.
0: Úpravy zahrady chce město rozložit do několika let podle finančních možností. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Světlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho také doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi svou hru.
4: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát. Aby jsme ten zápas vládli.
0: Zítra čekejte jasno až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá v dopravě po 17. hodině, prozradí Jarda Koller.
6: Dobré odpoledne, na pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 za Ořech 20 minut, ve směru na letiště je kolona od Lohkova z 15. kilometru na 15 minut za Ořech. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na více než 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Bychovice, čekejte 10 minut navíc k Průmyslové. Před ohradou jsou kolony ze všech směrů, nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem a to zhruba 15 minut. V Radlické čekejte kolonu od Valtrovky k Dobřížské, je na 20 minut. Regulují provoz v tunelech v obou směrech, postojíte v Holešovičkách do centra nebo v Patočkově z Kajetánky, plná je také Povltavská směrem k Blance před odbočkou na Bulovku a tradiční kolony zůstávají na Nuselském mostě nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je hudební nabídka po 17. hodině. Robin Schulz a Ilsi. Bude tady Mark Ambor. a třeba Dermot Kennedy. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné poslední květnové úterý.

0: Tak to byl Mark Ambor na Rádiu Praha. Máme úterý, poslední květnové a i dnes, tedy jako každé úterý po 9. večer, vám nabídneme v rámci vysílání Rádia Praha retro, tedy pořad, který se každé úterý večer vrací do 80. do 80. let minulého století. Co tentokrát náš hudební dramaturg Petr Jungmann pro vás připravil? Tak fokus bude tentokrát na album Afternoon in Utopia německých Alphaville. To je velice zásadní jejich album, takže určitě tam budou i zásadní hity po 9. večer. K nim přidáme českou odpověď tehdejší z 80. na elektronické kapely. Oceán samozřejmě, jak jinak, takže Petr Muk v nejlepší formě a kapela z Českých Budějovic. No a jelikož venku máme léto, tropy prakticky, tak dneska vyletníme playlist hity jako Dolce Vita, Vamos a la Playa, Laisla Bonita a mnoha dalšími. No a protože jsou v novém hlasování o vinyl dvě slavné desky právě z 80., tak ani v dnešním retru nebudou chybět oba aktéři tohoto hlasování, skupina Queen a Pink Floyd. Takže to je jenom takový nástin toho, co dneska v retru v pořadu, který se věnuje 80. letu minulého století, nabídneme po 9. večer. A jak to ve 4:46 vypadá v dopravě, to už je připraven nám zaktualizovat Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na Pražském okruhu. Směrem na D1 se stále popojíždí od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Ve směru na letiště je kolona od Lohkova z 15. kilometru na čtvrt hodiny za Ořech. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na více než 10 minut a teď se prodlužuje. Na Štětbohorské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Běchovice. Čekejte 10 minut navíc. Před ohradou jsou kolony ze všech směrů. Nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem a to zhruba 15 minut. V Radlické čekejte kolonu od Valtrovky k Dobříšské je na 20 minut. Stále regulují provoz v tunelech v obou směrech. Postojíte v Holešovičkách do centra nebo v Patočkově z Kajetánky. Plná je také Povltavská směrem k Blance před odbočkou na Bulovku. Tradiční fronty zůstávají na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu a z Jiráskova mostu jsou obousměrné kolony Reslovou až na magistrálu. V opačném směru pojedete pomalu až na Anděl. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém 5. místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z 1. na 4. spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
5: Hit týdne.
3: Který song bude v neděli nejlepší?
2: Hit týdne.
6: We were staring down disaster.

0: Ed Sheeran nám dospíval, jsou tady krátké zprávy a ve studiu už je Anička Hašková.
1: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, několik let byl i v Evropském parlamentu. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od příštího pondělí zajíždět vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Bude totiž pokračovat oprava nástupišť a kolejí. Spoje budou dočasně končit ve stanici Praha-Bubny. Na Masarykovo nádraží nebudou jezdit ani některé vlaky z Kolína. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 lidem, z toho 94 dětem. Jonathan Andič odstoupil z funkce místopředsedy správní rady španělského oděvního řetězce Mango. Oznámil to v otevřeném dopise. 45-letého manažera španělská justice od minulého týdne podezřívá z podílu na smrti svého otce. Policie ho ale zatím neobvinila. Během zítřka bude v Praze a okolí jasno až polojasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane slabý, přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem od dálnice D5, v opačném směru od Lohkova jsou na 15 až 20 minut. V ulici k Barandovu stojí fronta, před okruhem je na více než 10 minut, situaci komplikuje uzavírka v ulici k Austisu. V Praze zůstávají tradiční kolony na obvyklých místech, nadále pokračuje regulace provozu v tunelech, kolony před tunely čekejte v Dobříšské před Mrázovkou nebo v Nové Povltavské před Blankou. Na Jiráskově mostě směrem z centra se popojíždí ke Strahovskému tunelu, Vilzunova je plná od Florence k Václavskému náměstí a v ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou, je na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A my se už za pár okamžiků vydáme za hokejem. Čeští hokejisté nastoupí na závěr základní skupiny mistrovství světa proti Kanadě. Po porážce s Norskem budou hrát hlavně o zlepšení sebevědomí před čtvrtečním čtvrtfinále. Více v reportáži už za pár minut.

0: Tak to byla hitovka z 90. od Lighthouse Family Lifted, kterou sice zastínil větší jejich hit High, který si lépe vedl v hitparádách, ale musím přiznat, že Lifted se mi líbí trochu víc. No ale pojďme s hokejem, jak jsem slíbil. Čeští hokejisté zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Kanadou dnes večer. Největší otazník visí nad tím, jak se zvládnou zlepšit herně po vysoké porážce 1-4 od Norska.
1: Rozhodně bych to nebral jako nějakou potupnou prohru, protože opravdu to, co předvedli Norové nebo co předvádí na tomhle turnaji, a fakt klobouk dolů před tím, jak oni hráli, a myslím, že odehráli jeden z nejlepších zápasů, co myslím i tady na turnaji nebo celkově v nějakém horizontu posledních let. Určitě si nemyslím, že by nás ta prohra nějak měla semlít, ba naopak, prostě si to musíme poučit, máme 24 hodin na to se dát nějak dokupy a prostě musíme vyhrát s Kanadou.
2: Říká odhodlaně útočník Jiří Černoch. Výhra nad Kanadou, jedním z největších favoritů na zlato, by výrazně českým hráčům zvedla před čtvrtfinále sebevědomí. Zámořský celek má v sestavě velké hvězdy, včetně Crosbyho nebo Celebrínyho. Přesto by paradoxně mohla jeho hra Čechům vyhovovat. Na turnaji zatím hráli nejlepší hokej proti papírově silnějším celkům.
3: Ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, více držet na tom puku, víc tvořit, což někdy může vyhovovat, že? Tak povedlo se nám to za Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládnem.
2: Věří Jakub Flek. Jenže k tomu je potřeba, aby se národní tým probudil střelecky. V dosavadních 6 zápasech dokázali Češi soupeři nastřílet během 1/3 3 branky pouze ve zmíněném duelu se Švédskem a pak v závěru utkání s Itálií.
1: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas zvládli.
2: Nabádá Jiří Černoch. To slovo zvládli, ale nemusí nutně znamenat vítězství.
4: To je ten nejdůležitější, tou Kanadou se připravit na čtvrtfinále, to znamená se hrát daleko lepší utkání a nemyslím si, že tak rozhoduje úplně výsledek jako předběžná hra, aby jsme se měli od čeho odrazit směrem čtvrtfinále, který se pro nás je nejdůležitější.
2: Říká trenér Radim Rulík. Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Praha žije sportem.
0: A také dopravou máme tady aktualizaci s Jardou Kollerem.
6: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 15 až 20 minut. V ulici k Barandovu stojí fronta před okruhem je na více než 10 minut. Situaci komplikuje uzavírka v ulici k Austisu a navíc v koloně teď nově ještě řeší nehodu. Wilsonova je plná od Florence k Václavskému náměstí. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou na čtvrt hodiny. V Radlické směrem na Smíchov je fronta od obratiště k Dobříšské. Ve Spořilovské dejte pozor ve směru na Brněnskou. Vestoupá zastavilo auto, blokuje pravý pruh, kolona se netvoří. A v tunelu Blanka směrem na Barandovský most dejte teď velký pozor na výjezdu z tunelu před Strahovským tunelem. Přímo na konci tunelu v levotočivé zatáčce v levém pruhu stojí osobní auto. Je vidět na poslední chvíli, v tunelu se kvůli tomu začíná tvořit kolona. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách.

0: Přestavbu trati mezi Kladnem a Pražskou Ruzyní zahájila Správa železnic. Potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích zbyly bakterie salmonely. Izraelský útok v centru pásma Gazy zabil 5 lidí, podle Hamásu šlo o civilisty. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Správa železnic zahájila přestavbu trati mezi Kladnem a Pražskou Ruzyní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
2: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Celkové náklady na úsek mezi Ruzyní a Kladnem se pohybují kolem 8,3 miliardy korun. Ve Slevačské ulici na Pražském Lehovci vznikne nová autobusová zastávka Poříčanská. Ulice bude kvůli pracím v průběhu července jednosměrná, upozorňuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
3: Objízdná trasa povede ulicemi Poděbradská, Cíglerova a Broumarská. Změna se dotkne také provozu autobusových linek, jež budou po nezbytně dlouhou dobu vedeny v okružním režimu.
0: Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není, lidé ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarvil Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmrazené. Mráz totiž nemá na salmonelu žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamas. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v páru palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamas tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Dvě oběti jsou i ve městě Khan Yunis na jihu pásma Gazy po jiném izraelském úderu. Hokejisté Norska vyhráli na mistrovství světa na Dánskem 3-2 a zajistili si druhé místo ve skupině B. Češi tak můžou skončit nejlépe třetí. Ve 2020 nastoupí na závěr skupiny proti Kanadě. Lotyšsko porazilo na světovém šampionátu Maďarsko 5-1 a hrají se duely Švédsko-Slovensko a Spojené státy-Rakousko. Současně večer s utkáním Česka se proti sobě postaví domácí Švýcarsko s Finskem. Zítra čekejte jasno až polojasno, teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá na silnicích, řekne Jarda Koller.
5: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je nadále silný provoz za Lochkovským tunelem od 15. kilometru k Ořechu. Je to na 15 minut. O opačném směru se situace sklidnila. V ulici k Barandovu stojí fronta, před okruhem je na více než 10 minut. Situaci komplikuje uzavírka ulice k Austisu, navíc se v koloně řeší nehodu v pravém pruhu. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou na čtvrt hodiny. Ve Spořilovské dejte pozor, ve směru na Brněnskou ve stoupání stojí dvě auta v levém pruhu, kolona se netvoří. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most čekejte před výjezdem ke Strahovskému tunelu silnější provoz. V levém pruhu tam překáželo stojící auto. Už je mimo pruhy a situace se zlepšuje. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
4: V dnešním pražském updateu upozorníme na nové prostory intervenčního centra, kde pomáhají zejména lidem ohroženým domácím násilím. Předpověď počasí se vyplnila, v části Česka zažíváme vysoké teploty, no a počasí se museli přizpůsobit i

0: Pražský update.
1: Tak dnešek byl jedním z nejteplejších dnů letošního roku, alespoň prozatím. Třeba v Praze a středočeském kraji byly teploty kolem 30 stupňů Celsia. No a v centru metropole je s dalšími informacemi náš reportér Petr Kastner. Hezký den.
2: Hezký den, já jsem teď na ostrově Štvanice. Je tu zhruba 100 lidí, kteří jsou na dekách a opalují se. S některými jsem mluvil, řekli mi, že se rozhodli přijít sem až v průběhu dne, když se ukázalo, jaké je horko. Několik lidí se koupe i ve Vltavě, děti si pak hrají v menším bazénku. K osvěžení lidé v Praze můžou využívat třeba pítka a mlžítka, která jsou nejen v centru města.
1: Kolik takových mlžítek, osvěžítek vlastně v metropoli je?
2: Osvěžítek a pítek je v Praze zhruba 50. Mlžítka se spouští centrálně při teplotě vyšší než 23 stupňů Celsia. Vodu z pítek si lidé můžou taky napouštět do svých lahví, protože je pitná. Jak jsem v centru města dnes odpoledne viděl, lidé toho využívají.
1: Při takto teplých dnech častěji vyjíždí záchranná služba ke kolapsům z tepla. Kolik jich dnes v Praze bylo?
2: Od dnešního rána do 15 hodin vyjeli pražští záchranáři k 22 případům spojeným s teplejším počasím. Důležité je podle záchranářů nepodcenit pitný režim. Dospělý člověk má vypít běžně alespoň 2 litry tekutiny denně. Při takto teplých dnech ale toto množství zásadně stoupá. Ideální je taky pít průběžně a ne až ve chvíli, kdy se člověk cítí dehydratovaný. Vhodné jsou třeba minerální vody, naopak alkohol a energetické nápoje tělo můžou ještě víc odvodnit.
1: Pojďme ještě připomenout, co vlastně ovlivňuje teplotu v metropoli.
2: Podle dat Institutu plánování a rozvoje města je to hlavně hustota zástavby, stavební materiály a množství zeleně. Právě tam, kde chybí a je naopak hodně domů a silnic, je největší horko. Kromě historického centra patří mezi tyto lokality třeba Hostivař, Libeň nebo Malešická průmyslová oblast. Zástavba často ohřívá město nejen přes den, ale beton a asfalt nastřádá teplo, které pak sám v noci.
1: Z rozpálené Prahy se přihlásil reportér Petr Kastner. Mluvili jsme o vysokých teplotách metropole. Děkujeme a hezký den.
2: Hezký den.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A ještě pražská doprava a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále počítejte se silným provozem od Lohkova k Ořechu, tedy mezi kilometry 15 a 18 zdržení 10 až 15 minut. V ulici k Barandovu za křižovatkou s ulicí k Austisu řeší nehodu v pravém pruhu. Zdržíte se krátce, ale spíše kvůli silnému provozu na okruhu. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou na čtvrt hodiny. Ve Spořilovské dejte stále pozor ve směru na Brněnskou. Ve stoupání stojí dvě auta v levém pruhu, kolona se netvoří. A plyn je stále Nuselský most do centra nebo Vilzonova od Bulhara. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Každá pátá žena a každý desátý muž mají v Česku podle agentury STEM zkušenosti s domácím násilím. V hlavním městě se v případě ohrožení mohou obrátit na intervenční centrum. To otevřelo nově zrekonstruované prostory v Křišťanově ulici v Praze 3.
2: Já jsem byla ve stavu, já jsem nebyla schopná ani mluvit.
3: Tereza Marie Svoboda byla před 10 lety obětí domácího násilí. Situaci se nejprve rozhodla vyřešit tím, že zašla na policii.
2: Mě vlastně druhý den ráno volali z intervenčního centra a vlastně mi vysvětlili, že jsou zahota sociální pomoc, že vlastně jsou informovaní policií.
3: Několik let pak každý týden chodila do intervenčního centra především pro psychickou podporu.
2: Jako nejde z toho ven, bych řekla, bez pomoci. Já jsem díky nim objevila spoustu věcí, které já jsem si říkala, jo, to je dobrý, to je v pořádku. Oni vlastně říkají, no tohle vůbec není v pořádku.
3: Vysvětluje Tereza Marie Svoboda. Intervenční centrum posledních téměř 10 let působilo v Chelčického ulici. Podle vedoucí zařízení Jany Vašinové, ale tamní prostory pracovníkům nevyhovovaly, především s ohledem na bezpečnost.
4: Spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do roli osoby ohrožený. A někdy i když vlastně zjistí, s kým pracujeme, tak nám i jako vyhrožují.
3: Proto se intervenční centrum přestěhovalo do nově opravené budovy s kamerovým systémem v Křišťanově ulici. Rekonstrukci provedla společnost Technologie hlavního města Prahy. Její ředitel Tomáš Jílek uvádí, že projektanti brali v úvahu konkrétní požadavky pracovníků.
5: Ta práce je nesmírně psychicky náročná, takže jsme se snažili, aby to tady bylo světlé. Na všech patrech jsou kuchyňky, jsou tady odpočinkové místnosti.
3: Hlavní část tvoří 6 konzultoven. Jedna z nich je bezbariérová. Právě tam pracovníci s klienty probírají jejich situaci. Na předchozím místě mělo zařízení k dispozici jen 3 takové místnosti.
4: Řešíme dost věci, řekl bych, nárazově, takže musíme být připraveni takhle zreagovat a být vždycky jako připraveni mít nějakou volnou kapacitu.
3: Dodává vedoucí intervenčního centra Jana Vašinová. Rekonstrukce trvala 1 rok, magistrát za ní zaplatil 7 milionů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a je tady souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Anička Hašková.
1: Praha chce převzít nemocnici na Františku, kterou teď provozuje první městská část. Pražští radní schválili vznik odborné skupiny, která by měla možnosti převodu prověřit a případně pomoci dojednat. Tvoří tým mají zástupci magistrátů, nemocnice, záchranné služby a odborníci na zdravotnické právo. Vedení Prahy 1 se v minulosti opakovaně vyjádřilo, že by nemocnice měla zůstat městské části. Magistrát nechá v Trojské ulici nainstalovat semafory. Radní včera schválili nové dopravní opatření, které nahradí původně plánovanou světelnou závoru, takzvaný regulátor průjezdu mezi Bohnicemi a Trojou. Semafory vzniknou u dvou přechodů v místech poblíž základní a mateřské školy i gymnázia. Praha dokončí poslední dvě kopky na náplavce podle původního návrhu architekta Petra Jandy. Rozhodli o tom pražští radní. Na náplavce u Rašínova nábřeží dělníci nainstalují navržený mobiliář a v kopkách vytvoří mobilní toalety. Každá by měla stát zhruba 30 milionů korun. Denní asistenci z 8 na 12 hodin prodloužila pečovatelská služba v pražském Radotíně. Kvůli rostoucímu počtu požadavků z terénu musela městská část snížit provozní náklady a zároveň navýšit počet pečovatelek. Ty se v současnosti starají denně o 150 seniorů s průměrným věkem 82 let. Vedení Prahy 5 plánuje na příští rok obnovu parku u tramvajové zastávky Škola Radlice. Má sloužit nejen jako místo pro odpočinek a volnočasové aktivity. Využívat ho budou i žáci sousední školy na venkovní výuku nebo pořádání kulturních akcí. Radnice chce také nechat zrekonstruovat dětské hřiště v přilehlé Pechlátově ulici. Za přípravu projektu zaplatila 2 miliony korun. Zítra čekejte jasno až polojasno, teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pražskou dopravu stále sleduje Jarda Koller.
3: Hezký podvečer, na pražském okruhu směrem na letiště nadále počítejte se silným provozem od Lohkova k Ořechu, tedy mezi 15. a 18. kilometrem, zdržení 10 minut. V ulici k Barandovu za křižovatkou s ulicí Kaustisu řeší nehodu v pravém pruhu, je to už bez kolony. V ulici pod Krejcárkem stále stojí kolona před ohradou na čtvrt hodiny. Ve Spořilovské dejte pozor, ve směru na Brněnskou ve stoupání stojí porouchané auto v levém pruhu, kolona se netvoří. Ve Vilzonově se jede pomalu od hlavního nádraží k muzeu a v Bělohorské z centra je kolona před Vypichem na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu nej

0: Máme 26. května, na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Před 150 lety zemřel muž z tisícovky, historik, politik a spisovatel František Palacký. Zaspekulujete si občas na burze? Tak potom Dow Jonesův index je váš nejlepší kamarád. Jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu byl poprvé vypočten před 130 lety, v roce 1896. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám.
4: Tak to vypadá v noci na Václavském náměstí. Ampliony hlásí neustále nová a nová čísla. Volební výsledky se slévají v mohutnější a mohutnější proud.
3: Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
4: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté.
3: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic. Jako 12 znamení zvěrokruhu, 12 měsíců v roce, 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 12 olympských bohů, 12 desek římského práva či 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie.
5: Příští stanice, depo Hostivař.
3: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
5: Depo Hostivař, konečná stanice.
3: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
6: Hájek, Kundrátek, dává pas.
3: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
6: Stál Kubalík ještě poslední.
3: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
6: Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma.
3: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
1: Rádio Praha.

0: René Kříženec Vlčáka a Rottweilera a se svojí majitelkou Lenkou Svozíkovou žije na polosamotě u lesa. Letos v únoru ji ale doslova zachránil život. Když Lenka omdlela na zahradě, Ron okamžitě začal hlasitě štěkat a přivolal pomoc. Právě za tento hrdinský čin dnes získal ocenění v anketě Statečné psí srdce. A nebyl sám. Ocenění si převzali i další psí hrdinové. U toho nechyběla naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Mezi oceněnými byla taky fenka zlatého retrievera jménem Tara.
2: Já jsem trošičku jiného pejska, oni mi vybrali pejska, který byl co nejvíce empatický a s Tarunkou to byla láska na první pohled.
1: A jako asistenční pes pomáhá své majitelce Kateřině lépe zvládat posttraumatickou stresovou poruchu.
2: Ona je hrozně citlivá, starostlivá, v očích má vyloženě výraz, jako kdyby tam byl schovaný nějaký človíček. Vyvolává ve mně klid.
1: Když bychom si měli popsat to, jak vám vlastně pomáhá v tom každodenním životě.
2: Vzhledem k tomu, že já mám hlavně strach z mužů a policie, což je pro mě dneska trošku zážitek, tak mám tendenci se škrábat nebo bouchat, abych se tak nějak jako bych odváděla tu pozornost od toho, od té paniky. Tarunka je naučená, že ve chvíli, kdy začnu s tímhle tím chováním, tak na mě začne skákat. Místo toho, abych škrábala sebe, tak tam rve svoji hlavu, abych škrábala jí.
1: Jednu scén předával herec a milovník psů Ondřej Vetchý. Takhle vzpomínal na svoji fenku Báru.
3: Kdykoliv jsem se dostal s kýmkoliv do jakýkoliv problému, konfliktu a ten člověk na mě zvýšil hlas, tak po něm nemilosrdně vystartovala, což bylo krásný, úlevný a byla to jedna z mála bytostí, která mě milovala bezpodmínečně a já jsem jí za to zaplavoval láskou, vděkem, dával jsem jí to pocítit a jak jsem zmiňoval, spoustu věcí jsem se od ní naučil a když mě opustila, tak jsem byl i za ní schopen si uvědomit, že přebírám odpovědnost za to nejlepší, co do mě vložila.
1: Cenu získal taky třeba německý vlčák nebo krátkosrstý ohař jménem Darek, který je specialistou na vyhledávání osob ze sutin. Díky svým zkušenostem a precizní práci patří mezi nejzkušenější záchranářské psy v Česku. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A nabízíme pohled na pražskou dopravu s Jardou Kolarem.
5: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále počítejte se silnějším provozem. Kolem sjezdu na Barrandov pomalu pojedete mezi 16. a 18. kilometrem zdržení do 10 minut. V ulici k Barrandovu za křižovatkou s ulicí k Austisu řeší nehodu v pravém pruhu, je to bez kolony. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou, zpoždění kleslo na 10 minut. Ve Spořilovské stále dejte pozor ve směru na Brněnskou. Ve stoupání v pravotočivé zatáčce stojí auto v levém pruhu, kolona se tam netvoří. Ve Vilzonově se jede pomalu od hlavního nádrží k muzeu a v Bělohorské z centra je kolona před Vypichem na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd? A Momentary Lapse of Reason. Queen? Nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: A pojďme se ještě před 19. hodinou podívat na počasí. Tak v noci zítra bude stále většinou jasno, teploty v noci poklesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. No a zítra už nebudou takové tropy, ale zůstanou letní teploty. Během dne vystoupí na 27 až 29 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: She's the one, tak to byl Robbie Williams na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 19. hodinu, ve studiu už je Anička Hašková. Hezký večer.
1: Pěkný večer.

0: Spuštění poplatků pro část seniorů nebo firem by Českou televizi připravilo ročně o více než miliardu, Český rozhlas až o 300 milionů. Pražský dopravní podnik ani po roce nezná dodavatele klimatizací do zbývajících tramvají 15T. Iránské gardy sestřelili americký dron, odvolávají se na právo na odvetu. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česká televize by po odpuštění rozhlasových a televizních poplatků části seniorů nebo některým firmám přišla o více než miliardu korun ročně. Český rozhlas by zaznamenal výpadek ve výši 250 až 300 milionů korun. Odpuštění části poplatků obsahuje návrh, který včera do sněmovního systému vložila skupina koaličních poslanců. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala by změna ohrozila stabilitu veřejnoprávních médií.
2: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě to může, to je logicky a je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak se o tom možná i ten návrh může zabít možná i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
0: Vládní koalice počítá se zrušením poplatků pro všechny a převedením obou médií pod státní rozpočet. Odpuštění části plátců má být podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO mezi krokem. Ani po roce není známo, kdy pražský dopravní podnik dovybaví přes 120 tramvají 15T klimatizací. Zakázku s předpokládanou hodnotou přes 430 milionů korun vyhlásil poprvé před rokem. Kvůli problémům v zadání ale musel tender zrušit a znovu ho s úpravami vyhlásil v listopadu. Kdyby mohl dopravní podnik znát dodavatele, říká mluvčí Daniel Šabík.
3: Lehce větší polovina těch tramvají je vybavena klimatizací, která byla přímo od výrobce, tak dává smysl i vzhledem k životnosti těch tramvají, aby byly dovybaveny klimatizací. Tam běží veřejná zakázka a protože je v běhu, tak já nemám oprávnění dál komentovat.
0: Část podchodu u metra na Budějovické v Praze budou chránit před holuby nové plechy. Připevňují je v těchto dnech technici. Zábrany mají znemožnit posedávání holubů a znečišťování místa, říká radní pro životní prostředí Prahy 4 Tomáš Hrdinka z hnutí ANO.
4: Věříme, že to spolu s důraznějším vymáháním vyhlášky o znečišťování veřejného prostranství v podobě nežádoucího krmení holubů povede ve střednědobém horizontu k redukci tamní holubí populace a zvýšení hygienického i estetického komfortu našich spoluobčanů.
0: Irán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Iránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly také lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská státní média informovala, že útok úder nepřežili 4 příslušníci iránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Íránem je pořád možná. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Končí naopak Jiří Lehečka po třísetové porážce se Španělem Karenem Bustou. V dalších zápasech turnaje postoupil do druhého kola Vít Kopřiva. Linda Nosková a Linda Frůvertová naopak skončily. Během zítřka bude v Praze a okolí jasno až polojasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane slabý, přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď už doprava a Jarda Koller.
6: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště je už pouze zbytek kolony kolem sjezdu na Barrandov. Pomalu pojedete mezi 16. a 18. kilometrem. V ulici k Barrandovu za křižovatkou s ulicí k Austisu směrem na okruh řeší nehodu, stále blokují pravý pruh, je to bez kolony. A provoz se výrazně uklidnil na magistrále, na příjezdech do centra je už pouze kratší zdržení na Nuselském mostě nebo kolem muzea ve Vilzonově a věčné zůstává fronta od Štěpánské k magistrále. Šťastnou cestu a dobrý večer.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je hudební menu po 19. hodině. Nico Santos, Fast Boy a Clock Clock. a třeba Topic a A7S. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný večer.

0: Zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu ve třech rozměrech. To umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, proč fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme na obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když se všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně pozorněte na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo such ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná slitina báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou slitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou.
6: Praha žije vědou.
7: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
5: Praha žije. Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
6: Praha žije.
8: Simple Minds. Life in the City of Angels.
6: Simple Minds.
8: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
6: Simple Minds.
8: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
6: Na Praze.
7: Praha žije.

10,000 Maniacs a Because the Night na Rádio Praha. Tak teď je na čase vám připomenout, že opět už běží hlasování na Facebooku Rádia Praha a jde samozřejmě o desku do pořadu Vinyl. Co si tady budeme hrát 1. června v prvním červnovém Vinylu příští pondělí večer po 21. hodině? Tak bude to tentokrát určitě muzika z 80. Minulé vlastně a včera jsme odehráli vámi zvolenou desku R.E.M. Automatic for the People z 90. Tak Petr Jungmann jde ještě o 10 letí dál a budeme si hrát tedy 80-kovou hudbu a je na vás, na vašem hlasování, zda to bude 8. řadové album skupiny Queen z roku 1980 s názvem The Game, kde jsou takové věci jako Another One Bites the Dust nebo Save Me. No a nebo si dáme desku z roku 1987 a to 13. album legendárních Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason, kde jsou zase takové skvosty jako Learning to Fly, One Slip, Sorrow a další taková skvělá artrocková muzika. Takže Queeny nebo Pink Floydy? Já jsem se před malou chvílí kouknul na hlasování, které odstartovalo právě dneska na Facebooku, tak zatím samozřejmě tam tolik hlasů není a rozdíl hlasování je strašně tenký, jenom jeden jediný hlas a to ve prospěch Pink Floyd. Zatím. Samozřejmě můžete to ovlivnit, musíte to ovlivnit, hlasujte na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl, času na to ještě máte, až do příštího pondělí do 12 hodin.

0: Tak to byly David Guetta a One Republic. Kapela One Republic se chystá do Prahy. Bude tady už za měsíc 27. června v Letňanech. Teď aktuální metropolitní tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Počasí už začíná přát letním kinům a proto se už některá z nich začínají otevírat. Vydat se můžete třeba do Davidské klubovny. Ta se nachází v objektu bývalé školky v ulici Generála Píkym a letos tam pod širým nebem budou promítat už po 11. Ve středu mají na programu americké komediální drama Otec, matka, sestra, bratr. V hlavní roli uvidíte herečku Kate Blanchett. V Davidské klubovně budou letos promítat i Oscarový snímek Pan nikdo proti Putinovi a nebo českou klasiku Dědictví a neb kurva hoši kutum tak. A kam za hudbou? Třeba do O2 Areny. Na společném koncertu tam vystoupí Neo a Akon. První zmíněný patří k nejvlivnějším autorům a interpretům moderního R&B. Držitel tří cen Grammy napsal i několik hitů pro Beyoncé nebo Rihannu. Akon zase patří mezi nejstreamovanější interprety své generace. Společný koncert začíná v O2 Areně ve středu po 20. hodině. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Maroon 5 a Christina Aguilera na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 20. hodinu, která se nám přiblížila, a zprávy připravila Anička Hašková. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. V ulicích Prahy můžou lidé letos využít 47 mlžítek a osvěžítek. Ruští poslanci schválili zákon umožňující zabavit majetek ruským emigrantům. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dominik Feri opustil teplickou věznici, soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
3: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
1: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným. Celkem 47 mlžítek a osvěžítek můžou lidé letos využívat v ulicích Prahy. Zařízení mají ve svém okolí snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a také omezit množství prachu. Pražské vodovody a kanalizace je instalovaly například na Pražském hradě, Staroměstském náměstí nebo na Újezdu, popisuje mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
4: Mlžítka jsou řízeny centrálně a při teplotě více než 23 stupňů Celsia se spuští automaticky. Osvěžítko funguje tak, že tam přijdete, zmáčkne takový knoflík a můžete se tou vodou osvěžit nebo si ji případně natočit. Je to standardní pitná voda.
1: Meteorologové vydali pro Prahu a část Středočeského kraje výstrahu před vysokými teplotami, které by dnes měly přesáhnout 30 stupňů. Od zítra nepojedou osobní vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou. Omezení souvisí s rekonstrukcí 4. nástupiště kolínského nádraží. Výluka potrvá do 16. června, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
5: Zároveň je místo vlaků nasazena náhradní autobusová doprava ve dvou trasách. Jedna varianta pojede z Kolína do Čáslavy přes Kutnou Horu a druhá varianta pojede z Kolína do zastávky Kutná Hora město.
1: Náhradní autobusy budou v Kolíně odjíždět ze stanoviště číslo 13 u odstavné plochy. Rychlíky mezi městy budou jezdit i nadále a výluka se jich nijak nedotkne. Dolní komora ruského parlamentu odhlasovala zákon umožňující zabavit majetek Rusům žijícím v zahraničí za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon ještě musí schválit senátoři a podepsat ruský prezident Vladimir Putin. Začít platit by tak mohl od září. Novela by rozšířila stávající pronásledování Rusů, kteří v cizině kritizují ruský režim a jeho počínání. Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o 2. místo ve skupině. Zápas s Kanadou začne ve 20:20. Souběžně se střetnou domácí Švýcaři a Finové. Slovensko po porážce 2:4 se Švédskem nepostoupí do play-off. Lotyšsko porazilo Maďarsko 8:1, Norsko zvítězilo nad Dánskem 4:3 v prodloužení a Spojené státy vyhrály nad Rakouskem 4:1. Zítra čekejte jasno až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak doprava se nám už víceméně uklidnila po 8. večerní, tak je tu jedna informace z Pražského okruhu. Pokud jedete směrem z D1 na letiště, tak pozoru sjezdu na Barrandov. Dojíždí se tam do krátké kolony, na 18. kilometru stojí 2 auta po nehodě v odstavném pruhu. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 20. hodině zaspívá Eva Max. Bude tady Charlie Puth, který také přijede letos v létě do Prahy. A dáme si činasky. A Petr Zajíček ze studia Rádia Praha vám přeje hezký večer.

0: Sydney Youngblood a hitovka z 80. Sit and Wait na rádiu Praha. Nové Strašecí na Rakovnicku, stejně jako další města, letos zaplatí za údržbu zeleně více peněz. Je to kvůli vyšším cenám pohonných hmot. Každý rok sekají technické služby v Novém Strašecí desítky tisíc metrů čtverečních travnatých ploch.
1: Pracovníci technických služeb sekají trávu před budovou radnice na náměstí. V celém městě udržují přes 130 tisíc metrů čtverečních travnatých ploch, říká jednatel společnosti Stanislav Zahálka.
2: To je rozdělený do tří kategorií. První kategorie je náměstí a nejbližší okolo náměstí. Druhá kategorie je ten okruh okolo toho vnitřního náměstí. A potom je třetí kategorie, který to je okraj města. Pak tady sekáme polní cesty, to znamená, že se sekají úsek půl metru až metr jakoby krajnice těch polních cest. A pak tady máme ostatní pozemky, to jsou travnaté plochy, nějaké louky a tak dále.
1: Loni na to potřebovali téměř 2,5 tisíce litrů pohonných hmot. Technické služby platí za jeden litr podle smlouvy kolem 38 korun. To je méně, než je současná cena. Po rozhodnutí města proto budou rozdíl doplácet formou palivového příplatku.
2: My budeme teďka dělat fakturu za květen, červnu, ten první týden, vlastně příští týden, tak já se budu muset podívat, jaká byla ta cena té motorové nafty v tom květnu a na základě toho propočtu, který máme v tom dodatku uzavřený, mně vyjde, jaký budou procenta toho palivového příplatku k té faktuře. Když třeba vyjdou 2%, tak já plásnu, že bude faktura 400 tisíc, tak palivový příplatek budou 2% z 400 tisíc korun.
1: Dodal Zahálka. Radnice zatím s omezováním údržby zeleně nepočítá. Výrazně jí pomohlo teplé a suché počasí, kdy tráva rostla pomaleji než v předchozích letech. Vysvětluje nezávislý starosta Karel Filip.
3: Cena za sekání zeleně se nám v dubnu ještě nepromítla do cen. Za zeleň máme ceny z roku 2025 432 tisíc a za rok 2026 362 tisíc, čili ty ceny jsou nižší.
1: Námi oslovení obyvatelé vnímají údržbu travnatých ploch rozdílně. Třeba paní Danuši Mrázkové by méně časté sekání nevadilo.
4: Když začnou teď ty peřáky, tak by to spíš pomohlo teda těm stromům, že ta vysoká tráva víc drží vlhkost. Ale myslím, že by to bylo složitý třeba pro pejskaře.
1: Podobně to vidí i další místní obyvatelka.
5: Já si myslím, že je to dobře, že se to seká i kvůli dětem. Problém by to asi zas takovej nebyl, ale je to takhle lepší.
1: Vybrané travnaté plochy sekají technické služby i 8x ročně. Z Nového Strašecí na Rakovnicku, Richard Webs, Český rozhlas.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

Tak to byla Sophie Ellis Baxter na rádiu Praha. Máme 9:30, takže už za 35 minut tady bude po zprávách v 9 náš pravidelný úterní hudební speciál Retro, tedy to je vždycky návrat do osmdesátek. A co tentokrát tedy náš hudební dramaturg Petr Jungmann pro vás připravil? Fokus bude na album Afternoon in Utopia německých Alphaville. Nebude tedy samozřejmě z tohoto alba chybět velký hit Dance with Me. Dále tady bude Jeruzalem a do třetice Lassie Come Home. Jelikož venku máme léto, místy tropy, vyletníme playlist hity jako Dolce Vita, ta zazní hned v úvodu pořadu, potom vyrazíme na pláže Vamos a la Playa a nebude chybět od Madony La Isla Bonita. A jelikož jsou v dalším hlasování o vinyl dvě slavné desky z osmdesátek právě z tohoto desetiletí, tak si dáme v oba aktéry v příští hodině Queeny i Pink Floydy, takže z alba The Game skupiny Queen zazní Another One Bites the Dust a z artrockového alba Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason z roku 87, zase On the Turning Away. Nádherná záležitost. No a k tomu všemu přidáme jako vždycky československou záležitost. Tentokrát to bude tehdejší odpověď na elektronické kapely, tedy Českobudějovický Oceán s Petrem Mukem a jejich šestiminutová Ráchel. Tak bude toho samozřejmě ještě mnohem víc, takže výlet do osmdesátek podnikáme už za necelých 35 minut tady u nás na Rádiu Praha.

0: Drahé nájmy a energetická krize před 4 lety. To jsou hlavní důvody, proč lidé čerpají příspěvek na bydlení. Za loňský rok stát vyplatil na této dávce rekordní sumu, a to 23 miliard 520 milionů korun. To je asi o 3 miliardy více než v roce předchozím. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: My jsme s partnerkou čerpali příspěvek na bydlení v roce 2024. Jsme dostávali plnou částku 16 000 korun měsíčně.
2: Popisuje Antonín z Prahy. S partnerkou dosáhli na tento příspěvek v období, kdy jejich domácnosti výrazně klesly příjmy kvůli jeho pracovní neschopnosti a partnerčinu studiu.
1: Bez té podpory bychom situaci absolutně nezvládli.
2: Doplnil Antonín. Nejvíc peněz stát loni poslal do Moravskoslezského kraje přes 4 miliardy korun. Následovala Praha přes 3 miliardy a Ústecký kraj přes 2,5 miliardy korun. V samotných městech dominovala Praha, kde stát vyplácel v průměru přes 36 tisíc dávek měsíčně. Podle analytika Platformy pro sociální bydlení Mikuláše Opletala je to hlavně proto, že v hlavním městě jsou vysoké nájmy. V Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji je situace jiná.
3: Tam sice nejsou tak drahé nájmy, ale je tam vlastně velká koncentrace sociálního vyloučení. To znamená, výrazně častěji se tam stěhují lidé, kteří se potřebují vlastně opírat o dávku podporu.
2: Dalším důvodem, proč lidé čerpají příspěvek nejvíc právě v těchto lokalitách, může být samotné nastavení dávkových normativů, tedy pravidel, podle kterých se dávky vypočítávají. Ta totiž od sebe jednotlivé regiony nerozlišují, vysvětluje Opletal.
3: Prostě berou jenom jako velikost té dané obce. To znamená, že v Ústí nebo v Ostravě máte vlastně stejně vysoké dávkové normativy, tedy ty stropy maximální, kolik je možné vyplácet, jako například v Pardubicích, v Hradci Králové či třeba v Českých Budějovicích, což jsou města, které jsou vlastně výrazně dražší.
2: Příspěvek na bydlení prošel změnami po krachu společnosti Bohemia Energy z roku 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Stát tehdy několikrát změnil pravidla a rozšířil okruh lidí, kteří na pomoc dosáhnou. A zpět je už nevrátil, říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Což znamenalo, že na dávku dosáhl širší okruh domácností, včetně některých s relativně vyššími příjmy.
2: Právě vyšší příspěvek na bydlení podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho pomohl části lidí vyhnout se dluhům nebo exekucím.
5: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
2: Od loňského října začal stát postupně zavádět superdávku, která sloučila 4 dávky, včetně příspěvku na bydlení, do jedné. Lidé, kteří už příspěvek na bydlení pobírali, ale mohli v původním režimu zůstat dál. Nový systém se superdávkou se navíc Ministerstvo práce chystá dál upravovat. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Topíte se v reklamách.

0: Ukrajině by letos mohla česká muniční iniciativa dodat 1 000 000 kusů munice. Hlavní město připravilo kampaň k začínající turistické sezóně, láká na kulturu a příběhy z knih. Izraelský útok v centru pásma Gazy zabil 5 lidí, podle Hamásu šlo o civilisty. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel dnes mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Praha letos láká turisty k návštěvě metropole novou kampaní. Zaměřená je na literaturu a silné příběhy spojené s hlavním městem. Vyzdvihuje také kulturu a historii. Stála 22 milionů korun. Hlavní slogan kampaně je Čtěte v Praze jako v knize, říká Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Praxity Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
2: Absolutním lákadlem Prahy, řekla bych ikonickým, je Franz Kafka. I proto máme v nabídce řadu vycházek po stopách Franze Kafky. No a celým novým fenoménem je samozřejmě Dan Brown a příběh Roberta Langdona v knize Tajemství všech tajemství.
0: Roztoky u Prahy chystají rozsáhlou úpravu Menclovy zahrady. Město chce areál přeměnit na relaxační park s herními prvky pro děti. V současnosti představuje rekonstrukci boční zdi, která je ve špatném stavu. Pokračuje starosta Roztok Jaroslav Drda z TOP 09.
3: Vnitřek té zahrady se postupně začne vybavovat. V současné době se tam staví napůl umělecké, napůl herní prvky se zajímavými názvy, hnízdo a kutiště.
0: Úpravy zahrady chce město rozložit do několika let podle finančních možností. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamas. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamas tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Dvě oběti jsou i ve městě Khan Yunis na jihu pásma Gazy po jiném izraelském úderu. Čeští hokejisté vedou na mistrovství světa po první třetině nad Kanadou 1-0. Po druhé se na turnaji gólově prosadil 22-letý obránce Marek Alšer. Pokud národní tým vyhraje za 3 body, zajistí si druhé místo ve skupině. Zítra čekejte jasno až polojasno, teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně čerstvý severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Retro.
4: Jsme v obraze, co se děje. Zprávy v 9 za námi. Před námi 12 songů, které mají společné to, že vznikly v 80. letech. Začíná pravidelné úterní retro a tady je Petr Jungmann. Dneska se soustředíme na album, které vyšlo přesně před 40 lety na začátku června 1986. Jmenovalo se Afternoon in Utopia a patřilo německé skupině Alphaville. Naší odpověď byli Budějovičtí oceáni, i ty si dáme, ale hlavně venku je léto a jinak než letně se začít nedá. A kde je léto nejhezčí? Každý má jistě svůj oblíbený cíl. Pro mě to je Itálie. Dolce Vita, Vamos alla Playa, Papa Chico. To budou první tři slavné osmdesátky. Ryan Paris, Rigueira a Tony Esposito. Dobře se bavte. Radio.

0: hotelový ráj. Nádherný ostrov La Isla Bonita Madonna z desky True Blue. Té bude 30. června taky 40 let. Madonna přidá další díl své diskografie za pár týdnů. Nové album Confessions 2. Madonna v 67 vypadá skvěle. To Marianne Gold z Alphaville o sobě tak říct nemůže. Nějak z léty zmohutněl, teď zase zhubnul snad 25 kilo, vlasy ale prořídly a nechal narůst vousy. Hlas ale zůstal a ten byl poznávacím znamením skupiny Alphaville. Ta pochází z německého Minstru a v roce 1984 se stala doslova fenoménem díky albu Forever Young a hitům jako Sounds Like a Melody, Big in Japan nebo titulní Forever Young. Tu zpíval Karel Gott jako navždy mlád a Marianne Gold se dmul píchou, že mistr naspíval právě jeho píseň. O dva roky později po desce Forever Young vyšla druhá deska Afternoon in Utopia, přesně 5. června 1986. Očekávání byla obrovská, realita trochu jiná. Alphaville se vrhli myšlenkami do vesmírných dálek, deskou létaly komety, vesmírné lodi, cizí planety, komunikovali s kosmickými entitami. Ve studiu angažovali 27 hostujících muzikantů a zpěváků. Produkce byla obrovská, ale album nedosáhlo tomu předchozímu ani pokotníky. A z Alphaville se stala jedna z mnoha kapel, které zazářily jedinou deskou. Ke stálicím jako Depeche Mode se prostě přiblížit nedokázali. Ale deska tehdy vyšla i u nás Suprafonu a mnoho z nás ji má stále ve svojí sbírce a tak nějak patří k symbolům doby. Pojďme si dát tři songy. Asi největší hit Dance With Me, ten druhý Jerusalem a taky pomaláč Jessie Come Home. Třikrát Afternoon in Utopia a Alphaville na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. Retro.

Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

Po Alphaville, česká odpověď na synthbandy 80. let, Budějovický oceán a Ráchel. Písnička vznikla v roce 1985 pro tradiční soukromý vánoční literární dýchánek v Týně nad Vltavou. Je o židovské dívce Ester, která později jako perská královna Ráchel zachránila svůj lid před pogromem. Do dneška jedna z našich nejlepších osmdesátek vůbec. Taky si oceány Vince Clark díky tomuto songu vyhlédl a pozval na turné po Velké Británii a Irsku před jeho kapelou Erasure. To je taky v naší kotlině naprosto unikátní. To byl tedy oceán. Teď zamíříme do Francie se zpěvačkou France Gala hitem Ella Ella z roku 1987. Po ní Paul Young a pak songy z nominovaných desek do pondělního vinilu. Tam jsou totiž Queen a The Game a Pink Floyd a Momentary Lapse of Reason, pro kterou se rozhodnete. Budou hity Another One, Bites the Dust a pak monumentální pomaláč On the Turning Away. Tak zahlasujte u nás na Facebooku a mějte pěkný večer. Další retro zase za týden. Radio.

0: každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je 22 hodin.
1: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové přes 32 stupňů. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou budou od pondělí končit na nádraží Praha-Bubny. Kreml vyzval cizince, aby kvůli chystaným útokům opustili Kyjev. Evropská unie si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Přes tropickou třicítku se teploty dostaly třeba i v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě zítra na jižní Moravě. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od příštího pondělí zajíždět vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Bude pokračovat oprava nástupišť a kolejí. Spoje budou dočasně končit ve stanici Praha-Bubny. Na Masarykovo nádraží nebudou jezdit ani některé vlaky z Kolína, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku.
1: Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 lidem, z toho 94 dětem, říká vedoucí intervenčního centra Praha Jana Vašinová.
4: Máme tady určitě k dispozici vlastně konzultovny, které jsou základem naší práce. Zároveň máme bezpečnostně podpořený vlastně pracovníky, protože spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do roli osoby ohrožený.
1: Magistrát za rekonstrukci nového sídla zaplatil 7 milionů korun. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského charge d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala také ministerstva zahraničí Norska a Německa. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Končí naopak Jiří Lehečka po třísetové porážce se Španělem Karanem Bustou. V dalších zápasech turnaje postoupil do druhého kola Vít Kopřiva. Linda Nosková a Linda Fruvertová naopak skončily. Během zítřka bude v Praze a okolí jasno až polojasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane slabý, přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: víte, kde najdete největší galerii digitálního umění v Česku? No přece v Praze. Nese název Signal Space a sídlí nově v historické budově Staroměstské tržnice. Ta díky galerii znovu po letech ožívá. Je tu hned několik uměleckých instalací, a to od českých i zahraničních tvůrců. Největší pozornost láká místnost, která je celá obložená zrcadly. Věřte mi, že tady nebudete vědět, kde je nahoře a kde dole. Galerie má taky speciální interaktivní expozici pro děti. Já jsem v ní strávila půl dne.
1: Praha je nej. Radio Praha. Máte rádi novinky?
2: Tak si nalaďte každou středu

0: vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
1: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.
0: Přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v

Vejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích Manželé Stodolovy, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten dejař máte úplně beznadějně plný.
2: Teďka teda zkoušíme v Činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Viděl jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat, třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povalený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme a teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Carrie Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavená se všema prvkama, který jako detektivka má mít. A teď autora, kterého jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje. A to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost. Je to třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic a ta má načítala ještě mnohem víc než já. Tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
1: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
2: No to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
1: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
2: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede 3krát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba je to Satanský tango třeba 6 hodin. To člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk to musí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
1: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
2: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst a zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že to umím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakým tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
1: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
2: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na jamu, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový třeba teďka. Jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám tak. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu. Teda no. Co si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Jo. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránskýho Zestupa pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
2: ne, já si píšu
1: verše?
2: Tak, spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takové prostě všechny možné nějaké, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisu nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
1: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď
2: no,
1: se na něj podívá.
2: Takhle daleko myslím, to není. To nemám, no, mám to asi tak rok.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
2: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uhelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci. To se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který je jakoby tady venku. A pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, jak to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
1: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmu, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
2: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně

0: S jakýma inspiracema? Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Camus. Teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Camusho. Teda není to od Camusho, jsou to spisy úvahy Camusho. Jmenuje se to Úvahy o terorismu. A to teda posluchačům doporučuji, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. On teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
1: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
0: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. A když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějak nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, spíš to nějak, nějakou analýzou nebo svojí nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou prostě, tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity a to je docela těžší a tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
1: Říká herec Jan Hájek.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije.
4: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
3: Praha žije.
4: Simple Minds. Life in the City of Angels.
3: Simple Minds.
4: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
3: Simple Minds.
4: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
3: Na Praze.
2: Praha žije.

0: na dřeň.
1: Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
2: No, tam jde zase jako o to, jak to člověk vlastně, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá, ale co bylo těžký, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžký to hrát po Richardovi Krajčovi, protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardu je pořád opravdu považuji za vynikajícího herce.
1: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem, je
2: jo,
1: to tak?
2: Jo. No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažma v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem. A ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju tu JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou lebkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet. No a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel. Takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu. To bylo krásný.
1: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve 2 letech a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná, když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
2: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a, zas, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě blinklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
1: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
2: Jo, to je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a on potom umřel za rok. Takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
1: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli? Jak to brala?
2: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v ozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho se segrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
2: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
1: Vždycky nebo jste něco byl jako, ten zlej.
2: A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako dohovat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl ten, jo. Tak to mě docela bolí, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako, když ten tlak...
1: Jako je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, ono je to jako klišé říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
2: No, třeba pustit nějaký film, nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako to člověk spozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
1: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí, nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
2: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle tý jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuji, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono. No. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl, jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší. Vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To jsem si to dřív jako neuvědomoval, jsem to považoval za samozřejmost.
1: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
2: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně roztočit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vyprávěl to Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že byl ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem se vlastně, když jsme dělali seriál Edicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět. Tak takhle jsem se viděl, no.
0: Topíte se v reklamách.

0: až na dřeň.
1: Přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
2: No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no, ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no, ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí, prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. Že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
1: Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí. A že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
2: No, no záleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No, člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko, prostě to, takže se tomu vyhýbám.
1: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
2: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně o to napadá, to zvažuje, no, ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
1: Že se to natolik zlepší.
2: Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí. Že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
1: Tak ta dvojice nakonec má děti tři. A
2: no tak mu, paráda.
1: Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo, máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech?
2: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného, to je prostě, jste fakt nemoc to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanitce. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
1: jste někde jako
2: úplně jinde? Jste, no, jste tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako jestli to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
1: Když si řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
2: no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, jo, ale chápu, takovýho
1: jako euforie?
2: Takové. No, euforie, ale vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečna nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a to lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl viny. Taky v tom Dostojevský. No. A pořád se omlouváte všem, se probudíte
1: jako,
2: a všem se omlouváte.
1: Starosti.
2: To si vlastně člověk, ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka jako vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, někdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk jako omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobuje komplice, že tady vůbec jsem. Jako a jsou z vás úsměs jako pocitu.

0: nadřeň.
1: Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic, vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
2: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, i když to vypadá třeba jako, se řekne, jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova na, po 15 letech na Hry o trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tím, tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvaty během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, musím, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prý ruský do filmu, protože se to tam je napsaný, že jsem epileptik, prý mu to přinese štěstí. A tak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
1: Opravdu.
2: No tak takhle to měl, jako on to, já nevím, jestli to souviselo opravdu s tím letím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadě někoho se polepsí. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
1: Ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
2: Jako tohle nemám žádnou tuhle to jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenal to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat. Jo. Já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má. A on říkal, jo, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, takže nehrál prostě. No, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jakoby krátký, jakoby ty epileptický záchvaty, což tam je. Tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
1: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
2: Mým největším snem, jako si plním, no být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění, a co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
2: Děkuji
1: vám za to, děkuji.
2: Já vám děkuji.
1: Mějte
2: za pozvání.
1: Mějte se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička. Poprvé BB Rexa a Faithless New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Který song bude v neděli nejlepší?

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci skončí.
2: Problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.
3: Nově má obě agendy zaštiťovat Dita Protopopová.
4: Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje.
5: Podle premiéra Andreje Babiše jde o snahu zjednodušit fungování státu.
6: Změnu kritizují někteří odborníci, třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
0: Škatulata na úřadu vlády, protidrogový koordinátor končí, agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to jeho lidé obhajují? A co teď bude s Pavlem Bémem? Ptám se Martina Čabana, komentátora serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý, 26. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
7: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Konec přes SMSku, nebo padák přes SMSku, přitom měl být Pavel Bém velkým příslibem protidrogových plánů premiéra Andreje Babiše. Jak to bylo? Bylo to skutečně tak, že někdo mu napsal?
7: Pochopil jsem to tak, i z toho, co říkal Pavel Bém, tak jsem pochopil, že mu skutečně přišla zpráva na dovolenou, že už se s ním od konce června nepočítá.
0: Od Andreje Babiše nebo od šéfky úřadu vlády?
7: Mám dojem, že ta SMSka byla od Tinde Bárty. Od šéfky úřadu vlády, ale tedy jistý s tím nejsem, s Pavlem Bémem jsem o tom nemluvil. Je to hrozně zvláštní, no, působí to jako nedůstojně samozřejmě, působí to, ale zároveň taky trošku impulzivně. V tom smyslu, že ten krok prostě nebyl úplně tak připravený, jak se dneska Andrej Babiš i Tinde Bárta snaží tvářit, a s Pavlem Bémem se zjevně o té věci jako vůbec nejednalo, on netušil, že se něco takového stane, přestože se ho to bytostně týká, a je to přesně, jak jste zmínil na začátku, on byl přijímán někdy v lednu letošního roku jako velmi jako přední expert na problematiku závislostí, který měl nějakým způsobem rozhýbat ten úřad Národního protidrogového koordinátora, který trošku usnul po tom, co vláda Petra Fialy vyštípala Jindřicha Vobořila z té funkce, už tam jako nedokázal s nimi nějakým způsobem koexistovat. Takže tohle je skutečně jako velmi překvapivý krok a je to skutečně, bych řekl, nedůstojné i v tom, že prostě po vlastně 4 měsících po tom, co někoho přijmete na základě expertízy, tak ho prostě najednou jako vyrazíte.
0: Navíc teda je v tuhle chvíli, nebo byl v tu chvíli, když se to dozvěděl Pavel Bém, teda na dovolené, stejně jako Taťána Malá, která se ty velké změny na úřadu vlády stran, jež zasáhly i lidskoprávní agendu a které se týkají právě i toho, co dělá ona, jí se dotkly také. Takže to byl nějaký hurá plán podle vás? Nebo to, se nedozvěděli takhle ti lidé jako naschvál?
7: Mně přijde hodně zvláštní, že se o tom skutečně nedozvěděli ti lidé, kterých se to bezprostředně týká. Zase úplné hurá to možná nebylo, protože je pravda, že šéfka úřadu vlády Tinde Bárta teď rozdala několik rozhovorů, co až bych řekl, že na šéfa úřadu vlády na tu pozici, tak jak jí jsme zvyklí vnímat, tak až netradiční množství rozhovorů.
0: Protože Andrej Babiš řekl, že to má komunikovat
7: ona. Že se máme obracet na ní.
8: A je to prostě priorita této vlády, že se snažíme a uděláme všechno pro to, aby stát fungoval efektivně. To znamená,
7: takže ona se to snažila vysvětlovat a snaží se to vysvětlovat jako nějaký koncepční krok směrem k větší efektivitě.
8: Ta vlna negativní se samozřejmě se očekávala.
7: Ale mě to tady moc přesvědčivě nepřijde.
8: Vlastně chceme ubezpečit všechny, že ta agenda fungovat bude.
7: Mně přijde, že jak ten protidrogový koordinátor, tak nějaký ten zmocněnec pro lidská práva mají být mimo jiné jako zástupci té agendy vlastně navenek, na veřejnost. Ten nadrezortní přístup není jenom v té koordinaci těch úředníků, ale i v tom, že vlastně ta agenda má nějakou tvář, která to téma jaksi drží ve vzduchu a prezentuje ho na veřejnost. A já nevím, kolik jste potkal sekčních šéfů nebo ředitelů odboru na ministerstvech, já několik ano, a jsou to velmi jako chytří lidé, kteří jako jsou často na svých místech správně, ale nejsou to lidé, kteří by si jaksi ještě přibrali nějakou prezentaci těch témat navenek. Naopak se snaží spíš jakoby pracovat někde jakoby za nějakou oponou a tu prezentaci veřejnou nechávat jaksi na těch zvolených nebo na těch lidech, kteří to mají na starost.
0: Přehodil pan premiér komunikaci té záležitosti na šéfku úřadu vlády, anebo za těmi změnami skutečně stojí šéfka úřadu vlády? Jakou má moc?
7: Ona se k tomu každopádně hlásí, ona má v rukách velkou moc, ostatně jako šéfka úřadu vlády má nad úřadem vlády moc prakticky neomezenou, což je logické, a zároveň ale ona má obrovský kapitál v tom, že jí skutečně Andrej Babiš, troufal bych si říct, skoro bezmezně důvěřuje, což takových lidí skutečně není v české politice ani v českém úřednickém aparátu moc, takže to je jako její velký kapitál a ona ho využívá, ty změny nějakým způsobem popisuje, mně to skutečně jako nepřijde úplně přesvědčivé, na druhé straně je to nějaký její plán a ona ho prostě posazuje, takže teď asi bude záležet na tom, jak budou probíhat ta další jednání s těmi dotčenými.
0: Vy jste mluvil o tom, že Pavel Bém nastoupil do funkce národního protidrogového koordinátora letos v lednu.
9: Pane premiére, já děkuji za vaši důvěru a děkuji za vaši aktivitu a za příslib, kterému já velmi věřím, protože to není poprvé, co se vlastně takhle potkáváme.
0: Babiš nešetřil hezkými slovy na jeho adresu.
10: Chci poděkovat panu doktorovi, který je skutečně odborníkem v této problematice.
0: Přece jenom měl před sebou velké plány. Zdravotnictví jako takové je priorita pro současnou vládu, alespoň to současná vláda tak tvrdí. Do června měl Pavel Bém, a stále ještě má, ne, má to v plánu, předložit akční plán protidrogové politiky na příští 3 roky, ne, do roku 2028. Co chystal, má už nachystané a nestihne se?
7: No, on asi toho akčního plánu má, bych řekl, nachystanou většinu, tam myslím, že ten dokument bude víceméně jako přichystaný. Samozřejmě otázkou, jak se k němu teď vláda postaví právě ve chvíli, kdy ta agenda fakticky ztratí tuhle tu nadrezortní hlavu, tak jak to bude fungovat. V tom akčním plánu bylo několik poměrně zásadních změn, zejména tam Pavel Bém prosazoval vznik Národní agentury pro závislosti, což je instituce, která by měla mít nějaké silnější postavení, než měl doteď ten národní drogový koordinátor protidrogový. Pardon, s tím se někdy taky dělají nějaké vtipy.
0: Taky peníze by měla ta agentura samozřejmě.
7: Měla by mít jaksi vlastní rozpočtovou kapitolu, podobně jako třeba Národní sportovní agentura. Ale to myslím, že zrovna Tinde Bárta v některém z těch rozhovorů rovnou řekla, že prostě nic takového se dělat nebude. Další věcí, kterou chtěl Pavel Bém v tom akčním plánu prosadit, bylo vytvoření nějakého fondu prevence, kde by se shromažďovaly peníze právě na tu protidrogovou politiku a na to zmírňování těch škod, které z těch závislostí plynou. To nevím, jestli se stane, tam asi by si to zasloužilo poměrně velkou debatu, i protože on měl představu, že do toho fondu poplyne část výnosů ze spotřebních daní, například z tabáku nebo z alkoholu, což je taková věc, která se jednou za čas ve veřejné debatě objevuje, ale ona je trochu problematická, protože zároveň definicí daně je, že ty peníze, které ten stát vybere, tak nejsou účelně vázány. Jsou to peníze, které jdou na nějakou hromadu a z ní se potom podle potřeby rozdělují. Čili tohle by třeba byla asi zajímavá nějaká debata legislativců, jestli je možné skutečně říct, že část spotřební daně bude mířit na takhle konkrétní účel. No ale vůbec nevím, jestli ta debata proběhne, protože opět jako akční plán bude předkládat Pavel Bém, který ho předloží a pak za sebou zavře dveře a půjde zase dělat něco jiného.
0: A takové ty dlouhodobější plány jako dekriminalizace konopí a větší v uvozovkách zakleknutí na alkohol?
7: To jsou věci, které jsme viděli vlastně dlouhodobě už za Jindřicha Vobořila. To je jakoby právě jeden z úkolů protidrogového koordinátora, který vlastně zároveň Česko je jednou z prvních zemí, která přestala pracovat s tím pojmem protidrogová politika a začala pracovat s pojmem politika závislostí a vtáhla do téhleté politiky i věci, jako jsou legální drogy, to znamená zejména alkohol a tabák, a zároveň věci jako hazard a v poslední době se mluvilo i o digitálních závislostech. A to všechno vlastně se bere jako svým způsobem jeden problém, problém závislosti, což skutečně jako z toho psychiatrického nebo z toho pohledu duševního zdraví, z pohledu adiktologického má nějaký význam, že to skutečně má hodně společného, ať už prostě berete heroin nebo hrajete automaty, tak prostě pořád se vám vlastně děje něco, co je srovnatelné a podobné a dá se to řešit na nějaké jedné bázi. Ale říkám, jak to bude teď jako s tímhle konceptem dál, k tomu alkoholu jsme viděli, jak zareagoval například Boris Šťastný, ministr sportu, na nápad Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který chtěl předložit nějaké mírné regulace prodeje alkoholu v nočních hodinách například, tak Boris Šťastný se postavil naprosto radikálně proti a řekl, že nic takového za jeho působení tady jako nebude. Takže bude to velmi složité.
0: Pavel Bém se sám už vyjádřil k tomu, co se má stát a stane, totiž že skončí v té funkci. Podle něj přesuny té agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. To není chytrý nápad, řekl pro Novinky.
11: Máme před sebou spoustu práce a k tomu potřebujeme jasné systémové ukotvení. A nikoli zmatky a nejistoty v duchu škatule hejbejte se. Spoléhám na akčnost a zdravý selský rozum pana premiéra.

0: kteří byli jako odborníky, kteří měli jaksi prst na tepu toho vědeckého poznání, které se tam jakoby vyskytovalo zrovna v tu danou chvíli.
1: A Pavel Bem jako lékař toho byl na začátku,
0: ano,
1: tak ne v těch
0: 93-94 on sám vlastně byl tím, kdo prosadil to vyčlenění té agendy na ten úřad vlády. Čili jednak, jak jsem už o tom mluvil, se tam začlenili ty legální drogy, případně hazard. A jednak ta politika dlouhodobě pracuje s konceptem takzvané harm reduction, to znamená omezování škod, což je úplně laický, když to řeknu, tak je samozřejmě jako špatné, když lidé dělají věci, které jim škodí, ale protože na druhé straně víme, že lidé z podstaty budou vždycky dělat nějaké věci, které jim škodí, tak je pro nás lepší, když dělají věci, které jsou škodlivé o něco méně. To je jako základ té politiky. Případně, když dělají věci, které nějakým způsobem známe a umíme je mít pod nějakou kontrolou. Proto vlastně jsou nějakým způsobem vítány všechny ty nikotinové alternativy. Jako je to samozřejmě, pořád jste závislí na nikotinu, ale už do sebe nedostáváte třeba tolik těch škodlivých látek, jako když se kouří cigarety. Proto funguje substituční léčba u tvrdých drog. Proto se injekčním uživatelům drog mění jehly za veřejné peníze. Protože prostě se tím nějakým způsobem, samozřejmě ti lidé, bylo by lepší, kdyby ti lidé ty druhy nebrali, ale když už je berou, tak redukujeme to riziko a ty škody. Proto se ostatně jako u alkoholiků prosazuje, nebo že by se mělo nějakým způsobem oceňovat i jenom to, že sníží dávku, kterou berou. Ne, že jim budeme nutit jako úplnou abstinenci, kterou prostě 99% z nich nezvládne, ale budeme oceňovat, i když sníží dávku.
1: A vy se bojíte, že tohle to všechno teď skončí? Protože přece jenom agenda se jenom v uvozovkách přesune pod ministerstvo zdravotnictví.
2: Nádoby. Ministerstvo zdravotnictví má inspektorát omamných a psychotropních látek, zabývá se vlastně i touto problematikou.
1: Měla by
2: vlastně
1: mít na starosti národní koordinátorka pro duševní zdraví a nově tedy i pro závislosti Dita Protopopová.
2: Já s ní spolupracuji už mnoho let. Má obrovské zásluhy v oblasti zejména reformy péče o duševní zdraví, která...
1: Pan ministr nicméně mluví o vrchním řediteli, že to bude právě Protopopová, tedy není asi stoprocentně jisté, nebo nepodařilo se mi to ověřit. K tomu nutno dodat, že nadále bude fungovat Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
3: Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. 8 úředníků, ostatní přecházejí na ministerstva.
1: A do toho má vzniknout pod premiérem ještě nějaká další kancelář, která se tomu bude věnovat?
3: Zřizujeme 2 kanceláře přímo pod premiérem. Jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti.
1: Ty kanceláře by měly vést zmocněnci, ale to gro v případě té protidrogové politiky, to se skutečně teda přesouvá pod ministerstvo zdravotnictví.
0: Já se obávám, že tenhle přístup, harm reduction, dostane určitou ránu tímhletím přesunem, protože tady teď se dostáváme k tomu, co se děje teď na drogové scéně, a to je nástup nových syntetických drog, které se tady objevují téměř na týdenní bázi, se objevují nějaké nové molekuly v nějakých přípravcích. A právě tadyhle ten koncept harm reduction je lepší oproti té represi v tom, že on říká, my si tady ty nové látky, my je tady samozřejmě nechceme, protože o nich nic nevíme. Pak jsou tady nějaké, které už tady nějakou dobu jsou, jako je kratom nebo HHC. O těch aspoň něco víme. Víme, jaké mají účinky, víme, jaká mají rizika, víme, jak rychle a jak velkou vyvolávají závislost a tak dále. Čili budeme radši, když tady budou za nějakých regulovaných podmínek tyhle látky, které my známe, než abychom tyhle látky zakázali a pořád se nám sem valily nové molekuly z Číny od někud, o kterých zase jako nevíme nic a vůbec nevíme, co to udělá, když si jich někdo vezme víc, než by měl a tak dále. Nevíme, kde je ta riziková hranice.
1: Já tomu rozumím, Martine, ale kdo říká, že o harm reduction přijdeme?
0: Já z toho mám trošku obavu, protože od roku 25 platí nový zákon o psychomodulačních látkách, který se tenhle ten přístup vlastně snaží vtělit jako přímo do fungování té protidrogové politiky. To znamená, přijde nějaká nová látka, my ji stáhneme z trhu a nějaké 2 roky nebo rok ji budeme zkoumat v laboratořích, budeme zjišťovat, jak moc je nebezpečná, a podle toho, co zjistíme, tak ji pak zařadíme buď na seznam zakázaných látek, anebo ji zařadíme mezi látky, které se dají nějakým způsobem prodávat za nějakých regulovaných dospělým lidem a zákaz reklamy a tak dále, ale v nějakých regulovaných podmínkách se k těm látkám dá dostat. Jenomže když tenhle ten zákon začal platit, tak už vlastně od samého začátku začali politici vymýšlet nějaké zkratky, jak se toho jako zbavit. A teď klasicky to bylo HHC, které neprošlo celým tím procesem, ale ocitlo se najednou na seznamu zakázaných látek. Další tažení zahájil Andrej Babiš proti kratomu, který se měl také zkoumat tímhle způsobem, ale prostě on má ten přístup, jakože kratom, fuj, svinstvo, zakázat. A to je vlastně klasicky ten represivní přístup. A já mám dojem, že tím, že vlastně teď odchází Pavel Bém a skončí pravděpodobně spolupráce s Jindřichem Vobořilem a s těmi lidmi, kteří

0: jako představovali tenhle ten moderní adiktologický přístup. Takže prostě zvítězí tadyhle ten jednoduchý, represivní, prostě tohle je fuj, tohle zakážeme. A teď ono se nám sem přiteče, místo HHC nám sem přiteče THC 0+, a my budeme jako řešit, co budeme dělat s tím. A bohužel ta výroba těch nových molekul je výrazně rychlejší, než je stát schopen reagovat.
1: Velké obavy mají zástupci opozice. Michaela Šebelová ze STANu z Výboru pro zdravotnictví mluví o systematické likvidaci boje s drogami. Martin Kupka jako šéf ODS mluví o destrukci státu.
2: To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše.
1: O upozadění témat a tak dále.
2: V tomhle případě zároveň ten stát rezignuje na to, koordinovat důležité úkoly, které mají přesahovat více než jedno ministerstvo.
1: Nicméně, a vy už jste to sám řekl, Tinde Bárta zdůvodňuje škatulata tím, že chce zefektivnit práci státu. Vy tam to zefektivnění nevidíte?
0: Já to tam nevidím, třeba se mýlím a třeba mě paní doktorka Protopopová vyvede z omylu, ale já to tam nevidím. Já to tam nevidím především proto, že tím, že se ta agenda přesune na ministerstvo zdravotnictví čistě, tak ztratíme tu nadrezortnost, to je ošklivý slovo, ale víme, co to znamená. Prostě ta problematika má přesahy daleko i mimo to zdravotnictví. Já chápu, že paní doktorka Protopopová je expertka na péči o duševní zdraví. Nechci teď ani rozebírat její roli v kauze Čapí hnízdo, nechme to stranou, je to jako zvláštní příběh, ale pojďme ho přehlédnout.
1: Pardon, jenom dodejme tam jednu větu. Ona psala posudky pro Andreje Babiše mladšího.
0: Ano, na syna Andreje Babiše a psala vlastně, že není schopen vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A vlastně i na základě těch posudků on byl potom odvezen jejím manželem na ten Krym, což byla taková skutečně jako velmi zvláštní kapitola té kauzy. Když už jsme se k tomu dostali, tak uznávám, že i to, že paní doktorka Protopová má velmi blízkou vazbu na Andreje Babiše, včetně svého manžela, tak prostě do nějaké míry znevěrohodňuje tu její snahu. Nemůžu si pomoct. Prostě já nevím, jestli je tam jenom díky své expertíze, nebo jestli je tam proto, že je za dobře s panem premiérem.
1: Nicméně já jsem vás přerušil. Ta věta zněla, že nespochybňujete, že je expertka teda na duševní zdraví, ale...
0: Ale duševní zdraví je jenom jako malá, nebo malá, nechci říct malá, je to významná část té drogové a závislostní problematiky, ale není to celé. A myslím si, že ten rezortismus a ten mezirezortní přístup se dá docela dobře ilustrovat třeba na takových jako dvou příkladech, úplně jako každodenních, všednodenních. Všimněte si, že když někde na trafikách visí reklama na tabákové výrobky, povinně obsahuje varování, že jde o návykové látky a tak podobně. Je to varování ministerstva zdravotnictví. Stejná regulační povinnost platí pro reklamu na hazard, kde už se taky musí poměrně nově, nebo je to pár let zpátky, musí objevovat upozornění, že na hazardu může vzniknout závislost, ale to upozornění vydává ministerstvo financí. Což je úplně jako absurdní, když se nad tím zamyslíte, proč mi má Zbyněk Stanjura nebo Alena Schillerová vysvětlovat něco o závislosti na hazardu. To je jenom zase tím rezortismem, že prostě hazard ten je náš, to si tady ty finance jako prosadili, přece nám do toho nebude jako mluvit, z toho my máme peníze, řešíme tu regulaci a tak dále, tak přece nám do toho nebude mluvit jako minister zdravotnictví. Jo. Já myslím, že úplně správně by vlastně tahle ta varování by měla vydávat přesně nějaká ta národní agentura, protože obsáhne celou tu problematiku.
1: Jo? Vy máte obavu, že teď, když ta agenda bude pod ministerstvem zdravotnictví, že tam ta komunikace nebude.
0: Ta komunikace podle mě bude horší.
1: No ale ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, všechny tyhle ty rezorty mají co mluvit do protidrogové politiky, všechny ty rezorty má jedna strana, tak spolu
0: komunikují. To je sice pravda, ale pořád jsou to tři rezorty. Já myslím, že kdo jako nahlédl do fungování státní správy, tak ví, že prostě ta ministerstva jsou světy sami pro sebe a například jenom ta komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, než se usadila na nějaké už naštěstí slušné úrovně, na které je dneska, jak to trvalo snad desítky let, to nebyly roky. To skutečně bylo několik neúspěšných pokusů vyřešit to sociálně zdravotní pomezí, až vlastně za minulé vlády se tam skutečně jako odehrály pokroky, na které se teďka dá navazovat a máme tam nějaké sdílení dat a tak podobně. Čili ten rezortismus nezmizí jenom proto, že jak se ti ministři jsou všichni ze stejné strany, takhle to jako nefunguje. A jestli můžu ještě přece jenom ten druhý případ, aby jsme viděli to nadrezortní, tu podstatu té věci. V mém obchodě nedaleko domu, kde bydlím, se objevil takový zvláštní automat. Podle všech písmenek, které na něm jsou, tak nabízí výrobky z CBD, což je nenávykový derivát konopný, ale některé ty výrobky, když se podíváte na ten obal, tak skutečně připouštějí i nějaký podíl THC, byť jaksi malý. A hlavně v tom automatu vidíte úplně jako podivné věci. Například se tam prodávají vonné tyčinky. Zároveň, když se na to podíváte, tak samozřejmě zcela jasně vidíte, že to je prostě, řekl bych, joint nebo špek jak noha od stolu. Prostě to je skutečně jako zcela zjevný produkt. Čili tady dochází ke zjevnému matení spotřebitele, kterému je nabízena nějaká látka, já nevím jaká, ani nevím, jestli je legální nebo jestli je někde v té šedé zóně. A já chci, aby tady jako samozřejmě zasáhla obchodní inspekce nebo potravinářská inspekce, což už je zase ale ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu. A ona má páky na to, aby skutečně řekla, tohle opravdu není voná tyčinka, pojďte neblbnout ty zákazníky, pojďme si říct, co to je, proč to prodáváte jako vonou tyčinku, co to nesplňuje, abyste to mohli prodávat jako to, co to skutečně je, a prostě nějakým způsobem urovnat ten trh, aby ten spotřebitel nebyl zcela evidentně klamán. A to je něco, co je úplně mimo jako dosah ministerstva zdravotnictví. To je něco, co skutečně musí řešit nadřízené orgány těch příslušných inspekcí a musí to řešit ty inspekce. Takže tady já se bojím, že se prostě s protidrogovým ze závislostní problematiky stane problematika zdravotní. A v tu chvíli skutečně, kdy jako oslabí ta vazba na ten terén, na ten sociální rozměr,
1: se to velmi zúží ten rozsah těch.
0: Tak se ten rozsah té agendy se zúží a to, co bylo na to, tak začne jako upadat. A to se bavíme o terénních službách, to se bavíme o prevenci prostě HIV mezi jinými uživateli a tak dále. Takže to jsou věci, které se skutečně mohou projevit potom přímo na ulici. A v tomhle směru, jako ano, fentanylová krize jako ve Spojených státech asi tady jako nebude hned tak, ale to, že se na ten trh mohou začít tlačit nějaké látky, které prostě ti představitelé té vlády jako v tom terénu nezachytí včas například, protože ten úřad toho koordinátora měl obrovský přesah přes ty neziskové organizace do toho terénu a viděl, co se děje. Já nevím, jestli takhle dobře uvidí ten oddíl na tom ministerstvu zdravotnictví, nemluvě o tom, že vůbec nevím, jestli tam přejdou všichni lidé, kteří v úřadu protidrogového koordinátora pracovali.
1: Já třeba taky nabídnou nějakou funkci Pavlu Bémovi, mluvila o tom Tinde Bárta u nás v rozhovoru pro Radiožurnál pro iRozhlas.cz, že pokud bude chtít spolupracovat, tak že by mohl.
0: Zachytil jsem to, ale tedy já nevím, nakolik je Pavel Bém splachovací, nebo nakolik je skutečně takový altruista, aby po tomhle způsobu komunikace, který jak si s ním Andrej Babiš a Tinde Bárta předvedli v záležitosti toho protidrogového koordinátora, tak jak si nadšeně se vrhal do nějaké další spolupráce. Jako možné to je, já bych byl rád samozřejmě, protože myslím si, že expertíza Pavla Béma je nespochybnitelná a hodila by se Česku, ale nevím, jestli v tuhle chvíli tedy pan premiér nezahodil do kanálu.
1: No tak na podzim jsou komunální volby, tak možná se Pavel Bém sám rozhodne pokračovat v jiných šlépějích.
0: Je pravda, že by mohl pokračovat ve svých vlastních šlépějích, ale
1: v Praze.
0: Počítalo se původně, nebo špekulovalo se o tom, že původně, že by mohl kandidovat za hnutí. Ano, tak to já zase taky nevím, jestli už ty
1: hlavního
0: na
1: města.
0: Primátora hlavního města, nevím, jestli ty vztahy nebyly tím tou SMS-kou trošku narušeny.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli společně bavit.
0: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Čaban ze Seznam zpráv, který se specializuje mimo jiné na zdravotnictví. A já jsem se ho ptal na přesun protidrogové politiky pod Adama Vojtěcha. Mimochodem těch změn, těch je v poslední době mnohem víc. Z úřadu vlády se na ministerstva přesouvají i agendy lidských práv, národnostních menšin nebo odbor rovnosti žen a mužů či oblast práv osob se zdravotním postižením a vzbudilo to všechno velké reakce. Je sice poslední týden v květnu, ale asi nejen u nás tady v Praze, to vypadá, jako bychom se teleportovali na přelom července a srpna, takže má jediná rada pro nadcházející dny je, najděte si pěkný stín, pusťte si Vinohradskou 12 a ve zdraví ta vedra přečkejte, bude hůř. Naslyšenou zítra.

0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.
1: Proč chce vláda prodávat pardubického výrobce výbušnin, firmu Explosia? Jak dlouho bude ještě každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty? A je jisté, že se v budoucnu do Česka nevrátí ruský plyn, třeba pod hlavičkou azerbajdžánského? Probereme také záměry s energetickou společností ČES před blížící se valnou hromadou. Je tu nový díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví vás Jana Klímová. Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den.
2: Dobrý den a díky opět za pozvání.
1: Regulace cen benzínu a nafty má pokračovat i v červnu, tedy třetí měsíc za sebou. Vláda s vyhlašováním maximálních cen začala v reakci na ropné šoky kvůli konfliktu na Blízkém východě. Původně ta regulace měla trvat jenom měsíc. Jak to tedy teď bude dál? Máte nějaké jasné kritérium, co se musí stát, aby ta regulace skončila? Čili je to mírová dohoda mezi USA a Iránem nebo určitá cena třeba za barel ropy?
2: Musíme být přesvědčeni, že ta situace se nebude zhoršovat, což dnes samozřejmě nevíme. Mírové dohody stále uzavřeny nejsou, skáče to, pokud někdo sleduje, jak se vyvíjí cena za barel, tak vždycky co nějaké prohlášení, tak se to posune a nemáme jistotu toho, že by se to zase neutrhlo. To znamená, my si za tím rozhodnutím stojíme, nicméně je pravda, že po dohodě s těmi provozovateli čerpacích stanic, s těmi jejich asociacemi, jsme to trochu zmírnili. My jsme přesvědčeni, že to byl klíčový krok, který dnes se nám jasně projevuje v těch cenách, protože jsme dneska čtvrtí nejlepší ve smyslu cenu nafty.
1: Jasně, chápu, ale nezapřesáhle, to je takové jako měkké kritérium, že budete přesvědčeni o tom, že se situace nebude zhoršovat. Jako máte tam nějaké tvrdé kritérium, na základě čeho si řeknete, tak teď to prostě zrušíme? Je tam třeba nastavená nějaká cena za ropu?
2: Nemůže tam být, protože můžete mít nastavenou cenu za ropu, ale ono vám to se třeba může ze dne na den hýbnout a zrovna v tu chvíli tam bude velmi zajímavá. Nicméně druhý den zase někdo něco řekne a vyskočí to nahoru a jsme tam, kde jsme byli. A my si nemůžeme dovolit to, že bychom jeli v režimu zastropování marží a zrušili jsme ho a já nevím, za týden jsme to zase zaváděli. To bychom samozřejmě byli pro smích, nemluvě o tom, že by to tomu prostředí neprospělo. To znamená, my to nebudeme prodlužovat ani o den déle, pokud uvidíme, že je zde určitá míra pravděpodobnosti, že ten trh se stabilizuje.
1: Vy jste zhruba před měsícem řekl, že situace kolem ropy a paliv je vážnější, než si všichni představují. Taky jste založil krizový tým a připravil krizový plán odolnosti ekonomiky, který počítá třeba i se scénářem, že paliva kvůli blokaci Hormuzského průlivu a vůbec situaci v Perském zálivu dojdou. Pořád podle vás Česku něco takového hrozí?
2: My jsme na straně bezpečnosti, to znamená, ten plán neznamená to, že by to tak mělo s nějakou větší dávkou pravděpodobnosti nastat, ale my musíme se připravit i na ty kritické scénáře. Já už jsem se zažil dobu covidovou a vím, že ten, kdo je připraven, tak ten poté může jednat daleko rychleji. Takže když jsem tvrdil a tvrdím stále, že ta situace je v tom Hormuzu nevyjasněná, zejména s ohledem na to, jak jsou porušeny všechny rafinérie a ta energetická infrastruktura, tak stále zde samozřejmě hrozí určitá míra rizika toho, že by mohlo být těch produktů z toho regionu o něco méně. Když jich bude méně, tak logicky může znamenat ad jedna zvyšování cen a ad dva teoreticky to může znamenat i ohrožení dodávek.
1: A co jsou ty krizové scénáře? Můžete říct nějaký
2: příklad? Krizové scénáře máme vlastně dneska tři. Spouští se přes cenu ropy a plynu na světových trzích a poté ale i na lokálním trhu s tím, že teď se pohybujeme ve scénáři číslo jedna. Jinými slovy, zatím relativně mírná opatření, například zastropování těch pohonných hmot, ale scénář 2 a scénář 3 už jsou o tom, že se zavádí konkrétní opatření, jak na té energetické úrovni, to znamená například bychom museli sáhnout do regulovaných cen elektřiny, případně plynu, a máme tam i různé varianty dopadů na jednotlivé segmenty, zejména tady podnikatelského prostředí, a spouštíme určitá opatření, nejdříve od těch měkkých, to by byl ten scénář 2, jako jsou například záruky, jako jsou například úvěry výhodné, jako jsou například různé pojištění, až po scénář 3, který by byl už skutečně kritický. Znovu říkám, není pravděpodobný, ale musíme počítat i s touhletou hypotetickou variantou a tam potom by to samozřejmě byly nástroje už velmi razantní.
1: A to je co?
2: No tak bylo by to třeba i zastropování cen energií, bylo by to spuštění třeba Kurzarbeitu a byly by to už dotační programy pro podnikatele.
1: A můžete říct nějakou cenovou hladinu, na jaké začíná scénář 2 a na jaké scénář 3?
2: ty hladiny, oni jsou teď v tom plánu a je to tam přesně nastaveno s ohledem na ceny na světovém trhu a ceny u nás. Musí se to ještě nějakým způsobem průměrovat, protože to samozřejmě není možné, aby to bylo za jeden den, musí to být za určitou dobu, to znamená, teď to tady před sebou nemám, ale dá se to z toho dopočítat. A je to scénář nebo scénáře, které jsme připravili velmi pečlivě po dohodě s podnikatelskou veřejností, ale i s odbory. Dávali jsme to dohromady několik týdnů, všechno nám odparfovali, představil jsem to na brzce a ten scénář je dneska hotov.
1: A k těmhle cenám se ani neblížíme, a to jsou ceny elektřiny tedy.
2: Jsou to ceny ropy a ceny plynu na světových trzích nebo na evropském trhu a ta dále determinuje cenu samozřejmě elektřiny.
1: A u té ceny ropy, kde je ta hranice, aspoň přibližně, protože teď nemůžeme jsme to brát, přes 100 dolarů za barel.
2: Nemůžeme to brát jenom za barel, je to cena ropy a poté samozřejmě ještě pohonných hmot zase v průměru Evropy. Je to tam docela, řekněme, nechci říct komplikovaně vypočítatelné, ale má to nějaký mechanismus spojený s koncovou cenou a cenou na světových trzích.
1: Patří mezi ty opatření, jak zajistit bezpečnost dodávek, třeba je navýšení zásob ropy nebo pohonných hmot, protože to podle mě se nabízí jako první.
2: My na tom pracujeme, ale dneska to není tak, že bychom v celku navyšovali, protože ty kapacity pro skladování jsou plné, ale měníme strukturu, to znamená, bude to dnes více v úzovkách ve prospěch hotových produktů, čili benzínu a nafty a o něco méně čisté ropy. S tím ale, že pokračujeme dále v investicích pro zvyšování kapacit pro uskladňování, zejména tady hotových produktů.
1: To znamená, to bude stavět Čepro.
2: Čepro, přesně.
1: Nové sklady.
2: Tak.
1: Na konci dubna jste byl s premiérem a podnikateli ve střední Asii a na jihu Kavkazu, jedna to o dodávkách ropy a plynu. Nejkonkrétnější bylo asi oznámení, že by polostátní firma ČES mohla uzavřít dlouhodobý kontrakt na dodávku zemního plynu z Azerbajdžánu, který by pokryl až pětinu tuzemské spotřeby. Jak je vlastně takový kontrakt reálný, když sám Azerbajdžán i jeho hlavní státní firma Sokar říkají, že mají nyní plné těžební kapacity i přepravní cestu do Evropy.
2: Nejedná se jenom s Azerbajdžánem, my jednáme na dvou frontách, a to je se Spojenými státy a s Azerbajdžánem. V tom Azerbajdžánu je to přibližně tak, jak jste říkala, to znamená nějakých 20% naší spotřeby a o něco méně, ale ne úplně daleko od toho, nějakých 15% bychom chtěli dojednat se Spojenými státy, respektive s firmami ze Spojených států, tak, abychom do roku 2028-2029 měli dlouhodobé kontrakty přibližně na 40% té domácí spotřeby. Přičemž tedy tyto dva zdroje by měly být těmi hlavními zdroji. S tím, že jednali jsme na úrovni nejvyšší a jak tedy prezident Azerbajdžánu, tak šéf Sokaru slíbili, že pro nás budou alokovat zvyšující se kapacity, které předpokládají, že do těch 3 let budou, to není tak, že by to mělo být příští rok, a do toho roku 28-29 bychom toto předpokládám měli mít uzavřeno. Nicméně uzavírat se to musí už v následujících, připustme, měsících.
1: A tím, kdo to bude uzavírat, je tedy ČES. A nevadí, že je to pořád jako vlastně polostátní firma? Není to určité znevýhodnění třeba soukromých firm na trhu? Jakože stát pomáhá tady polostátní firmě, která prostě bude mít...
2: Stát nepomáhá polostátní firmě. I ČES má přece zájem na tom, aby měl dostatek pozichrovaných zásob. A vemte si, že ČES dneska má rezervované terminály na 8 až 15 let v Evropě, na LNG, no ale nemá naproti tomu rezervované dlouhodobé kontrakty na to LNG třeba ze Spojených států. To znamená, i proto jsme třeba do těch Spojených států jeli, tak, aby se to jakoby spárovalo, protože jinak to jako ztrácí trošku smysl. A třeba v tom Henryho hubu se dá nakoupit velmi výhodně.
1: Ještě se zeptám na jednu věc tomu Azerbajdžánu. Říkal jste, že oni investují do zvýšení těch kapacit, ale jak je to s tou přepravou? Protože tam tedy, pokud to dobře chápu, se má jednat o potrubní plyn. A jak by se sem dopravoval, musí překročit 7 hraničních bodů. Vlastně ta dopravní vzdálenost je dlouhá. Přichází to vůbec v úvahu, že by sem opravdu tekl azerbajdžánský plyn, nebo půjde spíš o nějaké swapy? A tak že by se to by měnilo jako.
2: Vždycky je to o swapech, jo? To jinak ani lze dneska nakupovat, to znamená. To je to, co jsem se tady minulé vládě marně snažil vysvětlovat 4 roky a stále to nepochopili, že když si koupím třeba plyn z Norska, tak to neznamená, že mi dorazí norský plyn. To vysvopuju a mám tam ten plyn, který je v úzovkách mě nejblíže. Takže paradoxně, když jsme měli kontrakty s Norskem v dobách dávno minulých, tak jsem chodil ruský plyn, ne protože bychom ho chtěli, ale protože se to vysvopovalo. Nicméně ty dohody, které jsme předběžně měli s tím Azerbajdžánem, byly takové, že nám ten plyn dokáží dodat za poměrně dobrých obchodních podmínek. Tak, aby to bylo těsně pod cenou, která je dneska na burze v Evropě i po započtení vlastně těch cest.
1: Vy jste zmínil sám Norsko, norský plyn, jednáte tedy s Azerbajdžánem, se Spojenými státy, proč nejednáte třeba s Norskem o dlouhodobém kontraktu, který jsme kdysi měli, už ho nemáme, je to evropský partner?
2: No protože norské kapacity jsou vyprodané prakticky všechny. Není jednoduché dneska udělat dlouhý kontrakt s Norskem, které vydělává neuvěřitelné peníze, a to jako neříkám ve zlem teď na tom, že má vše dlouhodobě vyprodáno, a my se snažíme logicky tím pádem hledat ve zdrojích jiných, které jsou pro nás akceptovatelné z toho geopolitického hlediska a současně tak, abychom to měli diverzifikované.
1: Vy jste jednali s premiérem také v Kazachstánu o možných dodávkách ropy. Ropu ale nakupuje polský PKN Orlen pro Českou republiku, který tady také vlastní obě rafinérie. Čili vy máte nějakou dohodu s Orlenem, že mu pomáháte nakupovat ropu?
2: Ne, tam to bylo čistě o tom, že je možné toto využít, je možné s ním jednat a je možné jednat o fouzovkách dobrých cenách. Samozřejmě záleží to na PKN Orlen. A my jsme se na to dívali z několika úhlů pohledu, protože určitě jsme zaregistrovali to, že družba, ta severní část, je vlastně dneska zastavená, protože Rusové neumožňují přepravovat kazašskou ropu skrze družbu do Německa, což ale ve finále nás jako trápí, protože 30% přibližně ropných produktů bereme z Německa, jinými slovy tady hotové výrobky, jako je nafta nebo jako je benzín, a to, že by se to tam zastavilo, by mohlo znamenat v čase, zatím to Němci jako nesignalizují, ale a když tak jako zatím nepatrně, tak by to mohlo znamenat ohrožení dodávek ze severu, myslím tím hotových produktů. Pak by nezbývalo, než že ty produkty musíme brát za Slovnaftu, kde tady máme už produktovat, a museli bychom to tím nahradit. Takže jinými slovy, my jsme se de facto bavili o potenciálních dodávkách kazašské ropy obecně do regionu střední Evropy. To není jenom o tom, jestli by to kupoval PKN Orlen, nebo jestli by to kupoval někdo jiný z těch okolních zemích, ale oni přislíbili to, anebo deklarují to, že pokud by byl určitý problém, že jsou schopni nám sem tu ropu dodávat tak, abychom v tom středu Evropy nebyli tolik závislí.
1: V minulém volebním období, nebo už v prvním, kdy bylo hnutí ANO ve vládě, tak jste uvažovali o tom, že byste si odkoupili zpět třeba jednu rafinérii. Také státní MERO za minulé vlády jednalo o vstupu do rafinérie v německém Karlsruhe. Je pořád něco takového na stole, že byste chtěli mít i ve zpracování ropy jako stát něco vlastního?
2: Nelze to úplně vyloučit. Já jsem toho názoru, že byla chyba v minulosti prodat rafinérie české, čili Litvínov a Kralupy. Dneska vidíte, že se to nám nevyplácí. Nemluvě o tom, že samozřejmě ten, kdo to nakoupil, tak samozřejmě na tom vydělal neskutečné peníze, ale to už je minulost, to je život. Nelze vyloučit, že bychom případně do nějaké takové infrastruktury vstoupili. A ta, o které jste hovořila a o které mimo jiné teda jednal už MERO v minulých letech, tak se nejeví jako zajímavá, je to poměrně daleko, to znamená, tam to padlo čistě z ekonomicko-technických důvodů, ale není vyloučeno, že bychom případně nejednali někde jinde.
1: To znamená v zahraničí.
2: Tak, opatrně projevujeme zájem v zahraničí, možná v České republice, ale to není dneska o tom, že bychom jednali. My jenom říkáme, že stát je připraven případně zahájit rozhovory a diskuze o tom, aby nějaký podíl v rafinériích získal. Vidíme dneska, že to je skutečně strategická infrastruktura.
1: Maďarský premiér Petr Maďar při své návštěvě v Polsku teď řekl, že až skončí ruská válka na Ukrajině, tak Evropa se podle něj vrátí k nákupu ruského plynu a ropy, protože je to levnější. Co si myslíte vy?
2: Já to neumím takto posoudit, protože to, že to říká dneska premiér Maďar, mě nepřekvapuje. On jako tohleto tvrdíval v zásadě vždy a pouze tady si, já nevím, část možná pražské kavárny domnívala, že to bude vlastně jejich člověk ve smyslu toho, že se od všeho odstřihne. Jemu to ta situace v Maďarsku podle mého názoru úplně neumožní, ale my dneska nejsme závislí na ruských komoditách zcela. Pokud se samozřejmě začne zase do Evropy dodávat ruský plyn a začne se to swapovat, no, pak se tomu nelze vyhnout, to nemusíte kupovat, ale celá ta.
1: On se sem ruský plyn dodává akorát formou LNG.
2: On se sem dodává LNG a samozřejmě
1: Francie, Belgie.
2: Přesně tak, to říkáte správně, že to LNG vlastně končí ve Francii, dokonce Francie zvýšila nákupy ruského LNG, takže nějaké zbytky ruského plynu k nám sem stejně doputují skrze Německo.
1: Každopádně za vás je to správné podporovat touto cestou Rusko?
2: My Rusko nepodporujeme, to je otázka ne na nás, ale je to otázka na Maďarsko, jestli s nimi chtějí obchodovat, otázka za jakou cenu, protože...
1: No ne, jestli by to mělo dělat Česko.
2: A my jsme s tím nikdy neobchodovali s Ruskem. My jsme nikdy nekupovali ani za naší vlády, ani za vlády Petra Fialy, se nekupoval nikdy ruský plyn. To, že k nám přes swapy se dostával, nebylo, protože jsme měli kontrakty. I v době, kdy se kupoval norský plyn, tak byl samozřejmě kontrakt s Nory, ale swapem, čili ta směska k nám sem třeba dorazila ruská, a my jsme neměli nikdy s Rusy přímé.
1: Tak
2: kontrakty.
1: Firmy, které to dovážely, tak
2: neměli ani s Rusy.
1: Tak jeden ČES měl kontrakt s Gazpromem.
2: Malinký, ale ten měl úplně nepatrný, to bylo podrozřešovací schopnost. Jinak všichni obchodníci měli s německými velkoobchodníky a nekupoval se ruský plyn. To byla zase taková jenom pohádka té minulé vlády.
1: Naším hostem je dnes ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér vlády Karel Havlíček. Zeptám se na podnik Explosia. Premiér Andrej Babiš řekl v minulých dnech, že zvažuje prodej tohoto státního výrobce výbušnin a vojenských materiálů. Podpořila to i Alena Schillerová. Správcem akcí Explosie jste vy, jako ministr průmyslu a obchodu. Vy to také podporujete? To je dobrý nápad teď prodávat Explosii?
2: My to jenom vyhodnocujeme, protože Explosia je v situaci, kdy já když jsem nastoupil v roce 2019, poprvé na ministerstvo průmyslu a obchodu byla ve ztrátě, kolem kroužily zbrojařské firmy a všichni mi tvrdili, je třeba to prodat, protože to prodělává, je to k ničemu, starost navíc. Já jsem tehdy vyměnil ten management, protože jsem byl nechci říct přesvědčen, ale měl jsem podezření, že to bylo záměrně dohnáno do té ztráty. Během 2 let jsme to dostali do zisku, nic jsme neprodali, pak přišla válka a samozřejmě ty zisky šly na rekordní úroveň. Takže firma, která měla hodnotu, říkejme, 100 miliony, možná nízké miliardy korun, dneska má hodnotu pořád vyšší.
1: Čili souhlasíte s tou částkou, kterou uvedl Andrej Babiš, 20 miliard korun?
2: No tak ta částka logicky vyplývá z nějakého provozního hospodářského výsledku před odpisy a před úroky, čili to je jednoduchý propočet, jaký by asi měla mít ta firma hodnotu, ale to, že ta firma tu hodnotu má, o tom není pochyb. Druhá věc je ta, že samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nerozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už a musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
1: To znamená, myslíte CSG?
2: Já nebudu dokumentovat, kdo, jo, ale jenom tím chci říct, že tady vzniká konkurence, která samozřejmě může znamenat v čase a nebude to dlouhá doba to, že Explosia se opět dostane do úplně jiné kondice. Takže je logické, že i tyhle ty vlivy musíme mít na paměti.
1: Tak tady jsou, nezlobte se, ale tady jsou jako známé takové antipatie mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem, šéfem CSG. Jako nehraje to tam nakonec roli, protože je známo, že CSG za minulé vlády chtělo koupit Explosii, posílal dopis tady na ministerstvo průmyslu a obchodu.
2: Explosii chtěli koupit všechny tři největší zbrojařské firmy v České republice a pokouší se o to několik let. Tady vůbec nehraje nějakou roli antipatie či sympatie, tady hraje roli čistě to, v jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase, a za třetí, jaká je případná cena. Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát, ty produkty nejdou napřímo do České armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, který je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa, to znamená, není to dneska o tom, že by stát měl pod kontrolou něco mimořádně strategického, co
1: dobře,
2: by ohrozilo bezpečnost.
1: Ale i třeba nedávno před 2 měsíci uzavřela strategické partnerství Explosia s tuzemskou firmou Colt CZ v oblasti dodávek zbraní a munice pro českou armádu a NATO, tak jako co třeba potřebujete ještě víc, jako že musí mít teda Explosia a přímé kontrakty jako s armádou, jaký by to dávalo smysl?
2: Kdyby nastalo, tak je to pořád, tak proč by někdo třeba ten Colt s nima rušil ten kontrakt? Hmm. Ten Colt to nezavřel, protože patří státu. Ten to uzavřel, protože tady má provozovnu a vychází mu to finančně. Když mu to finančně nebude vycházet, nebude to s nikým uzavírat a nehledě na to, jestli to vlastní stát, či jestli to vlastní někdo jiný. Čili to, že by mohl, a my říkám, že to nastane, jenom to monitorujeme. Tam vstoupit nějaký zahraniční partner za prvé neznamená, že by tam stát neměl nějakou možnost prostě to ovlivňovat. A A2 to neznamená, že se přece stěhuje ta fabrika do jiné země. A jestli by kdokoliv, například Colt, tam chtěl kupovat svoje produkty, tak si bude kupovat nahledě na to, jestli vlastně stát nebo
1: na druhou stranu, jako proč byste takovouto firmu třeba měli prodávat do Francie, kdy Andrej Babiš mluvil, že Emmanuel Macron požádal, jako, že by to chtěla koupit francouzská státní firma, kdy tedy mimochodem jako Explosia vyvíjí hnací náplně pro dělostřelecké systémy César francouzské výroby.
2: Za prvé se to neprodává do Francie, oni jsou jedni z těch, já nevím, 7, 8, kteří projevili zájem, a za B to, že má někdo podíl v nějaké fabrice, ještě neznamená, že tady končí její výroba.
1: Říkáte, že situaci monitorujete, nebo ty možnosti monitorujete, tak kdy padne nějaké rozhodnutí, nebo jaký bude teďka dál postup?
2: Nejsme pod žádným tlakem. Jo, my pouze jako věcně vnímáme to, že je o to obrovský zájem a že pokud bys to mělo dělat, tak je k tomu velmi dobrá doba, ale nepadlo žádné rozhodnutí, že to budeme dělat.
1: Firmu, kterou naopak chcete zestátnit, tak je energetický kolos ČEZ, když tady prvním krokem má být příští týden na valné hromadě ČEZu vytvoření dceřiné společnosti, kde by skončily třeba elektrické plynárenské sítě a v ní by ČEZ prodal 49% akcí a získal tak kapitál na pozdější výkup 30% soukromých investorů z mateřské firmy ČEZ. Vy podporujete tento krok, aby vznikla ta dceřiná firma a do ní vstoupil soukromý partner?
2: Ano, odpovídá to i našemu záměru, který jsme měli, který jsme nikde netajili. To znamená, je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu, a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních, a ad dva se tím nějakým způsobem ohrožuje energetická bezpečnost, protože například ČEZ distribuce je firma, která je víceméně regulovaným subjektem a tam se vlastně na několik let dopředu jasně nastavují ceny.
1: Teď se vede velká debata, jaká má být cena za prodej té minority v té nově vytvořené dceřiné firmě. Padají částky od 150 miliard do 250 miliard, desetinásobky EBITDA. Váš názor je jaký v tomto?
2: Já nechci odhadovat. Dneska desetinásobek EBITDA je celkem racionální pohled. Já si dokonce myslím, že by mohlo být klidně i vyšší, protože se jedná o vysoce stabilní biznis. A dneska jsou investoři, kteří hledají zajímavé a poměrně jisté příležitosti, ale nechci spekulovat, jestli 10 nebo 15 násobek. V každém případě je to pro ČES velmi důležitý zdroj, na základě kterého potom vykoupí těch 30%.
1: A je to jisté, že k tomu druhému kroku skutečně dojde, že 30% minoritářů z celého ČES bude vykoupeno?
2: Ten příběh začíná tímhletím a končí tím, že se vlastně dokončí, to znamená...
1: Tak jestli neskončí třeba jenom tím prodejem části dceřiné společnosti?
2: Ne, no tak my jsme jasně řekli, že vlastně to je začátek, ale jinak bychom to nedělali. Zná, vidíte, že různí škarohlídi nám říkali, neuděláte to, nemáte k tomu odvahu. Sice to slíbil minulý premiér Fiala, nakonec to neudělal, dopadne to úplně stejně, vydrbete zase s těmi minoritními akcionáři, tak nic z toho se neprojevilo. Minoritní akcionáři jsou uklidněni, si myslím, vidí, že přesně plníme to, co jsme řekli. Děláme to i v nejbližší možný okamžik, čili na první valné hromadě, která bude po tom, co vznikla nová vláda, a děláme ten krok A. Bude následovat krok B.
1: Díky za rozhovor.
2: Já moc krát děkuji.
1: Tolik z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Další tu bude za 14 dní. Příští týden v tomto čase si poslechněte náš pořad s Petrem Šimůnkem. Nic osobního, prostě biznis. Budeme probírat mimo jiné dění na zmíněné valné hromadě ČES. Příjemný poslech i všech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: now. Čistá hra Martina Procházky.
1: Dobrý den, milí posluchači, je tu Čistá hra Martina Procházky. Vítáme Martina Procházku, olympijského vítěze z Nagana a 14. mistra světa ve studiu radiožurnálu Sport. Martine, ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Je tu taky Krištof Kousal, dnešní dramaturg Čisté hry. Krištofe, vítej.
3: Krásný den.
1: Tak krásný den je to, ale nevím, jestli si úplně zněl dobře v tom
3: mikrofonu. Já sebe jsem neslyšel optimálně, teď je to asi trošku lepší. Jo. Hezký den tobě i posluchačům.
1: Výborně. Tak my máme před sebou samozřejmě čistou hru o mistrovství světa v ledním hokeji, které se koná ve Švýcarsku. Během té hodinky se zapojí také jeden z našich reportérů přímo z místa, který se buď chystá na dnešní utkání s Kanadou, anebo balí, protože se rýsuje taky možná stěhování do jiného města ve Švýcarsku. Nicméně máme tady taky pozvání pro vás, abyste nám zavolali v případě zájmu nějakého postřehu nebo dotazu na našeho hokejového experta Martina Procházku. Myslím, že těch témat nejen kvůli včerejšímu vystoupení českého nároďáku vzniklo dost. Můžeme jít na to. Hezký poslech přeji.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Po 16 letech Češi prohráli s Norskem 1-4. Martine, když to možná trošku přiblížíme, ten start zápasu, naznačil ti už, že to prostě bude, já bych řekl, průšvih? Nebo si třeba ještě doufal, že to Češi zvrátí?
2: Já úplně ten start toho zápasu, když řeknu, tak ty první 2-3 minutky, kdy jsme opravdu, když to řeknu, dobře vstoupili do toho utkání, byli jsme aktivní, hned jsme Nory zatlačili, vytvořili jsme tam dobré nějaké situace z pozabranky vyjetí, tam byl Chmelař dvakrát, který jednou střílil, jednou dorážel, a pak tam byl Dominik Kubalí, který se dostal do dobré střelecké pozice, ale nepomohli jsme si brankou, nedali jsme tu první branku. Pak následně, jak už si zmiňoval, teda to utkání se nějakým způsobem vyvíjelo, ta první třetina. A sami vlastní chybou při vlastní vlastně rozehrávce, kdy Hronek nahrával na Kovarčíka, tomu kotouč podjel pod bruslí mezi hokejkou, vlastně ještě to lehce přiťukl Salstenovi, přesně tak, který tam přijel, vystřelil z mezi kruží a Pavla, Dominik Paláci vlastně ještě ani nesáhl na puk a už tam měl gól. On s tím nemohl dělat, protože Kovarčík mu ještě potom přijel před obličejem, takže on ten kotouč neviděl. Následně potom situace, kdy jsme pokračovali v nějakém takové té aktivitě, nebyli jsme ještě tolik opaření, přišlo mi to, že to bylo, že jsme zase se dostávali k nějakému tlaku, nádechu k tomu tlaku, no a přišla chyba na útočné modré čáře, ztráta puku a situace Noru 2-1, kterou vyřešili naprosto skvěle, perfektně, ideálně nahrávka pod hokejkou Kempného, střela pod horní tyč, zase Dominik Pavla vůbec nestačil ještě se ani pořádně, když to řeknu, zahřát, rozehřát a už to bylo 2-0. Tady si myslím, že byl ten hlavní moment v tom, že Norové dostali obrovské sebevědomí. Najednou byli velmi silní ve všech osobních soubojích a od této doby byli prostě lepším týmem.
1: Dá se mluvit o historické blamáži? Tady v tomhle případě tak vysoko prohrá s Norskem 1-4 před 16 lety, to bylo ve druhém zápase mistrovství 2-3.
2: Já nevím úplně, že by to bylo blamáž, historická ostuda, ano, výsledek 4-1, ale ta druhá třetina, kde jsme čekali možná nějakým způsobem větší aktivitu z naší strany, tak to nebylo, nepřicházelo to, Norové ukazovali, pořád jsou velmi silní v osobních soubojích, nepouštěli nás do lepších pozic, hráli jsme dvě přesilovky, tady si myslím, že je velký problém zatím našeho týmu. Tu první jsme neodehráli vůbec dobře, tam jsme si nevytvořili nic, opravdu skoro nic, dvě střely, jedna úplně mimo branku, jedna možná z nějakého takového velkého úhlu od Kubalíka. Pak tu druhou přesilovku, kterou jsme už hráli mnohem lépe, tak tam chyběly finální nahrávky, chyběly tam takové momenty nějakého překvapení, nevytvořili jsme si 100% gólovou šanci ani při té přesilovce. No a ve té třetí třetině, kdy teda za stavu 2-1, kdy ještě Jaroslav Chmelař stačil v té první třetině dát gól, tak se čekal nějaký nápor z naší strany, že prostě nějakým způsobem to utkání dorovnáme, tak vůbec už nám nešly nohy, bylo tam chaos na ledě, panika, Norové si naopak to skvěle pohlídali, stačili pak nás tam ještě jednou, když to řeknu, skvěle vymíchat, dali gól do prázdné branky, chyba jak obránců, útočníků a potom tečovaný kotouč na 4-1, takže ano, výsledek 4-1 je samozřejmě velmi, velmi špatný, ale no, ostudou bych to asi já úplně nenazval, samozřejmě jsem zaregistroval, spousta odborníků to nazvalo jako velkou ostudu.
3: Když se vrátím, možná spíš ten zápas se Slovinskem prohraným, si myslím, že ostuda byla asi o trošku větší výsledkově, protože výkonnostně Slovinci mnohem slabší soupeř než Dánové. Já jsem se taky podíval do minulosti na tyhle podobné porážky s týmy, od kterých jsme nečekali, že by český tým mohl být poražený. Nepočítal jsem do toho Švýcary, Lotyše, Slováky. Ku příkladu u těch porážek jsem našel 5, naposledy v roce 22 s Rakouskem na nájezdy, předtím v roce 2016 s Dánskem 1-2 na nájezdy, 2014 3-4 na nájezdy, teď mi tam vypadl soupeř, to je jedno, taky to byl někdo z těch slabších, 2010 o tom jsme mluvili, s Norskem 2-3, to bylo všechno těsné, a pak možná 2007 porážka 0-2 s Německem, že jsme tehdy Němcům nedokázali dát gól v roce 2007, tak to mi přijde taky poměrně kruté, ale vlastně ta porážka s tím Slovinskem mi z toho vychází jako jedna z nejhorších.
2: No. Určitě, já s tím souhlasím, a já ještě k tomu chci říct to, že ano, od rána jsem samozřejmě zaregistroval spoustu reakcí, že jsme prohráli s outsiderem s Norama. Já vůbec, ale Norové nejsou žádný outsider za mě. Já jsem říkal, to včera bude těžké utkání. Norové to potvrdili, už ukázali to v těch předešlých zápasech. Porazili Švédy, o kterých jsme mluvili, že budou určitě jedny divné z finalistů, nebo že budou hrát v Medaily, tak je porazili 3-2, získali bod s Kanadou, ještě minutu a půl snad vedli před koncem zápasu s Kanadou, nakonec se prohráli až prodloužení. Měli tam ještě dalších spousta výborných výsledků, porazili celkem suverénně, porazili naopak proti nám, porazili Itálii, Slovince 4-0 dvakrát, myslím. Takže oni vůbec neodehrávali ten turnaj, neodehrávali vůbec špatně. A já je jednoznačně nepovažuji za outsidery, takže to, že jsme prohráli 4-1, jsme prohráli s velmi silným a velmi dobrým týmem.
1: Můžeme si pustit hodnocení Jakuba Fleka, který se vracel právě taky k síle včerejšího soupeře Česka na mistrovství světa.
4: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře, mi přijde. Takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo s náma.
1: Nabízí se různé paralely s mistrovstvím světa 2010, které pamatuje kapitán českého nároďáku z aktuálního turnaje Roman Červenka. Ale jak jsem říkal, bylo to tehdy ve druhém utkání a jestli si dobře vzpomínáte, tak se pak český nároďák musel už zedmout, protože mu hrozilo, že nepostoupí vůbec do čtvrtfinále. Teď je situace jiná, protože ty výkyvy přichází třeba po zápasech, kdy si už fanoušci říkali, je to dobré, porazili Švédy, porazili Slováky, ale zase teď přišel ten výpadek, možná i proti Itálii, to, že se nakonec otáčel ten duel až v závěru. Ale co to podle tebe říká o tom aktuálním výběru, Martine?
2: No, není tam takový ten kompaktní výkon, jakoby přesně říkáš ty výkyvy. Není to tak, že bychom odehráli třeba 3 zápasy za sebou úplně v řadě bez problémů. Toto jsme čekali, toto se nám vůbec vlastně nevedlo a to včerejší utkání z toho vypadlo tak, jakože teď, když už se vlastně blíží konec té základní části, kdyby to mělo už si jako pomalu opravdu sedat, kdyby to mělo být už postavené ty nějak ty útoky, tak se teďka budeme bavit o tom a pořád budeme hledat, kdo s kým bude hrát, kdo bude hrát přesilovku, kdo bude hrát v obranných dvojicích, divné, kdo bude v brance, protože teďka nevíme, jak to bude s Josefem Kořenářem. A vlastně teď je tam takový ta nálada v tom týmu, že se v podstatě nic neví. A jak už jsi zmiňoval, v tom roce 2010 se to stalo na začátku, ale pak už se to pomalu sedalo a šlo to postupně nahoru. Ale teď to je vlastně nahoru dolů a ti hráči nejsou v dobré pohodě. Za mě to není to dobrý zatím, není to v pohodě a uvidíme, jestli si s tím právě jako tým, který tam cestoval na toto mistrovství, to jako tým, jestli si s tím poradí a jestli se dají dohromady, kluci.
1: No, my možná nabídneme možné řešení, protože si ještě pak poslechneme zvuk od jednoho z českých reprezentantů. Každopádně teď

0: jednoznačně. A byla otázka času, asi mě nám dej další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Ještě tam padlo, že jsme neměli energii od Radima Rulíka. Možná tady jsme už často probírali i v našich víkendových relacích vysílání to, že Češi třeba během těch volných dnů měli kratší tréninky, někdy si dali úplně volno. Po sociálních sítích kolovala ta videa, jak se třeba šli vykoupat někam do řeky, tam vlastně borci spíš soupeřili než nějakým hokejistou s tím silným proudem. Ale jak ty to cítíš, to vylaďování týmu, ono se často mluví o té chemii v kabině a jako, tak nemusí to pokaždé vyjít. Jako. Myslíš si, že tohle může být jeden z důvodů třeba, že tam ta chemie prostě zatím hapruje?
2: Mě to právě trochu překvapuje, že tam ta chemie není, protože když to řekněme, vstoupili jsme dobře do turnaje, porazili jsme Dány, těžké utkání a vypadlo to, že to bude všechno v pohodě a určitě tomu týmu ublížilo ta prohra s tím Slovinskem, jak už zmiňoval Krištof, no a tam najednou začal se to hodně míchat s tou sestavou, začal se tam prostě nějak hledat pořád ty chyby a energii. No, já bych řekl, že všechny týmy jsou na tom podobně, tak jako proč bychom najednou měli mít málo energie, já myslím, že včera to prostě bylo, takže ti kluci si teďka momentálně moc nevěří, přijde mi, že tam někdy až je kolikrát z přemíry snahy, včera to bylo v tom utkání obrovsky vidět, kdy místo, aby jsme hledali nějaké jednodušší řešení, třeba střely, které by mohly být překvapivé, tak jsme furt hledali někde ještě nějakou nahrávku do nějakých lepších pozic. I sami hráči to včera po zápase zmiňovali, že vlastně to přehrávali zase situace, ale už to nebylo včera jenom, už to bylo utkání s Itálií, jako kde si, jsme si řekli, že jim dáme 7 gólů a ono to bylo trápená po dvou třetinách 0-1, a nakonec jsme teda to utkání uhráli gólem do prázdní branky na 3-1, ale tam bylo už spousta takových právě situací a tady si myslím, že je ten problém, že tam neklape to, co když řekneme parádní hokej proti Švédům. Tady jsme všichni chválili, že vlastně odehráli jsme výborné utkání se silnými týmy a nevím, proč, z jakého důvodu to ten tým není schopný zopakovat. A naopak zopakovat nebo ještě vylepšit, jo? Když to řeknu, proti těm vůzkách slabším týmům. Ale vůbec se to nedaří.
3: Jak když se vrátím k tomu, ještě co říkal Radim Rulík, tam prohrávané souboje u mantinelů, souboje jeden na jednoho, z toho pramení vlastně ten dojem, že ten výkon byl takový unavený a já se taky nemůžu zbavit dojmu po tom zápase s Norskem, že Češi prostě hráli jako proti slabšímu soupeři, i když to slabší soupeř reálně nebyl. Měl jsem pocit, že jako kdyby hráli proti klukům z 8. třídy, jako kdyby je nechtěli zranit, tam třeba před gólem na 3-1, před gólem Dánů, tam byl úplně jako nebráněný hráč za brankou, tam ho jenom Ticháček, tuším, že to byl, tam ho bránil florbalově, úplně jenom hokejkou, jako kdyby ho chtěl zbavit kotouče, dostal jednu, dvě kličky, přidávka před bránu, přesná střela, gól na 3-1 a pramení, nebo mě osobně to pramení z toho, že tam jsou ty nedohrané souboje u mantinelu a že do těch norů prostě Češi nešli tolik, jak by potřebovali a jak by to hráli proti silnějším soupeřům.
2: Já to musím jenom potvrdit, já samozřejmě jsem, ty jak říkáš, když to je přesně tyhle situace, těch tam bylo mnohem víc, a proto jsem také říkal po zápase, že Dominik Pavlát, že v podstatě všechny 4 góly, které dostal, tak za ně nemohl a to ještě i spousty právě dalších chytil ještě. On, Norové prostě byli schopni nás přecházet právě v těch kombinačních situacích, i hráče jeden na jednoho, a byly tam různé průniky, takže vytáhl ještě několik výborných zákroků, jo. Tady prostě bylo vidět, že ten tým náš prostě nehrál pohromadě, jo, byly tam velké mezery mezi útokem a obranou, to na Norové toho i skvěle využívali. Co mě překvapovalo, v našem obraném pásmu Norové skvěle využívali třetího hráče v podstatě někde mezi kruhy. Byla tam spousta situací, spousta nahrávek zpoza branky a pak hned následné střely, jak se říká, z toho ideálního postu vlastně někde mezi kruží nebo na kraji kruhu. No a to jsme neměli pohlídaný. Byly tam prostě takové chyby individuálních hráčů, kteří mají povinnosti prostě tohleto plnit a neplnili jsme to na 100%. Z tohohle podle mě Radim Rulík rozladěný, protože na tréninku nebo když měli ten den volna, tak tam určitě takovéhle situace si říkali, monitorovali, máte tým načtený, víte, jak to soupeř hraje a ti hráči to prostě nedodržovali. To znamená, že si každý někde musel ulevit, jo, a ono pak, když se to poskládá v tom střídání, že se uleví jeden hráč, druhý hráč, tak najednou tam vzniknou takovéhle tyhle prostory, tyhle ty okénka a Norové to právě skvěle využívali.
1: No Krištof tady ještě mi uvedl v přípravě údaj u Filipa Hronka, který může souviset i s únavou, která spíš narůstá během těch duelů, a to sice, že prostě, když tam máte takhle jednoho klíčového beka, tak je možná až přetěžovaný.
3: Ano, 24 minut, přes 20.

0: 24 minut na zápas, nejvytěžovanější hráč celého mistrovství světa. Aktuálně na turnaji nastupoval v několika zápasech vlastně ve dvou obranných dvojicí. Oni asi, nebo přijde mi, že to podávají tak, že potřebuje hodně prostoru na ledě, potřebuje, aby tam mohl předvádět ty svoje útočné výpady, svoji ofenzivní hru, ale není to prostě moc?
1: No, v tom včerejším zápase jich moc právě ani nepředvedl, protože se k tomu nedostal.
0: Myslím ten čas na ledě.
1: Ano, ten čas na ledě, no, tak mně přišlo, že včera tam sice byli napsaní 7 obránců, ale takový Tomáš Galbas moc třeba na ledě včera nebyl, takže nebylo tam ani právě, nedocházelo tam těm větším rotacím mezi obránci. Nevím, jestli to bylo z toho důvodu, že trenéři třeba chtěli nějakým způsobem ty dvojce, aby víc k sobě jakoby sehráli, že už to třeba k tomu směřuje, ale to, že no, nevím, nebylo to tam celkově, ani jako, mně přijde ani z toho rezačního týmu, že tam bylo kolikrát vidět, že tam prostě nebyly úplně ideální ty nějaké náznaky, že by to fungovalo. Uvidíme. Celkově samozřejmě výkon velmi špatný, hodnotit budeme dneska po Kanadě a uvidíme, jakého soupeře nás přijde ve čtvrtek. Tady si myslím, že to bude všechno vlastně rozhodující.
2: To říká Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu Sport, který moc dobře ví, jaké to úspěch na mistrovství světa. Vždyť má 4 zlata z hokejových šampionátů. My vás zveme, abyste mu zavolali do Čisté hry. S nějakým postřehem, otázkou probíráme aktuální mistrovství světa. Češi jsou před posledním utkáním v základní skupině s Kanadou. Když je 26. května, kdy můžete poslouchat Čistou hru v premiéře, tak můžeme vzpomenout, abychom trošku si přece jenom zlepšili náladu, 2 roky starou událost.
3: Ambil směřuje za kotoučem, ten má sedlá poslední 2 vteřiny.
2: Jsou to krásné vzpomínky jistě i Martina Procházky, který tehdy byl přímo na komentátorském pracovišti. Nevím, Martine, kdo z vás pak ze 3 kolegů, kteří jste tam byli, potřeboval pastilky na hlas, kdo jste se víc vyřval? Jak na tom byl ty?
1: No, já jsem se málem vlastně vybrečel jako z toho, ale ne
2: spotřeboval kapesínky místo pastilek.
1: Ano, mě to opravdu dojelo, byl jsem v emocích, byl jsem hodně, jakoby hodně mě to dostalo, ale bylo to tak krásný a ono to vlastně stoupalo už během toho čtvrtfinále, semifinále, jako opravdu ten tým šel obrovsky nahoru a byla tam neuvěřitelná energie právě celý ten tým mezi trenéry, týmem na ledě, sedlo si to, samozřejmě musí se to klapnout, ale bylo to krásný, takže jo.
2: Rádi na to vzpomínáme i s našimi kolegy Petrem Kadeřábkem, Františkem Kunou, které teď vítám ve vysílání v Čisté hře. Zdravíme do Švýcarska, do Friburgu.
4: Dobré ráno.
5: Hezký den.
2: Ještě k tomu samozřejmě, že třeba budete muset cestovat někam, jinam se dostaneme. Nicméně, jak často jste během svých komentátorských výletů zažili, že by aréna pískala na české hokejisty po zápase mistrovství světa?
4: No, zažil jsem to také. Zažil jsem to v Soči na olympijských hrách. Tam byl pískot velký, ale vlastně jinak ne. Ale jenomže tam se prohrávalo celkem s papírově silnějšími soupeři. A tím tedy vůbec nechci schazovat ten výkon Norska, protože včera Norové hráli opravdu výborně, hrají fantasticky na celém šampionátu, ale ten přístup Čechů, my už jste to tady probírali, no to je... Včera to pro mě bylo velké zklamání a ono se to možná propsalo i do toho našeho komentáře, protože ono sledovat, jak hráči hrají takový, já bych řekl, flag hokej, takový no-touch hokej, tak mi to přijde opravdu hodně, hodně divné. No, na mistrovství světa mně to přišlo, že se teď jakoby báli těch norů a to byl ten pískot, protože jako nechat hráče jet, aniž bych ho atakoval až do předbrankového prostoru, to bylo opravdu něco nevídaného. A vlastně i výkony těch jednotlivých individualit. Vy jste se bavili o obráncích, ale když se podívám na zápis a zjistím, že Matěj Blino má -4 a skončilo to 1-4, tak je i v jeho případě asi něco špatně.
2: No, pochopitelně můžeme si pustit i reakci Lukáše Sedláka, jak on hodnotil to, že tedy Češi byli v úzovkách vypískaní po tom prohraném utkání z Nory.
5: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
2: Martin, asi těžko si představit tu pozici hráče, když víš, že ten zápas kazil a ještě je vypískaný a nějak to má pak asi hodnotit do médií. Jako nemůžeš úplně říct, jako je to dobře, že nás vypískali, na druhou stranu zase nějak se tomu bránit. Těžká, složitá situace.
1: Nemá asi cenu se tomu bránit, vzít to jako realitu, vzít to tak, že fanoušci na to mají to právo, že vás ano, přijedou, chtějí pozbudit ten tým. Myslím si, že Lukáš Sedlák věděl, že ten tým prostě včera nepředvedl to, co by u něho očekávali. Petr Kržábek už to zmiňoval, chyběla tam ta bojovnost, ty nedohrané jsou situace, obětavost možná i trochu navíc. Možná to mohlo být trochu spojený, já to nechci říkat úplně, ale možná to bylo spojený s tím, že už máme nebo jsme měli tu jistotu toho čtvrtfinále. Ono to taky někdy na ty kluky jakým způsobem jako takhle trochu padne, že už máme takovou jistotu, že už vlastně se nemůže nic stát. Teď už jenom to, jak jestli skončíme na prvním, druhým, třetím nebo čtvrtým místě a to možná taky trošičku ten tým, když to řeknu, mohlo trošku svým způsobem srazit dolů, ale no, víc už to asi ne.
2: Máme tady prvního z volajících do čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady je Marek. Já mám jednu poznámku a na to navazující dotaz. Ta poznámka je, že mě třeba k tomu včerejšku, překvapilo, že se nepovedou prostě třetina nebo dvě, to se asi stát může, ale překvapilo mě, že jako naši nebyli schopni zareagovat, jako třeba v té třetí třetině, že tam prostě za mě nedošlo k nějaké jako výrazné proměně toho výkonu a jestli tak spíš horšímu. A s tím souvisí můj dotaz, mě zaujalo, kolik jakoby měli na mistrovství letos jakoby volných nebo dobrovolných tréninků nebo dnů bez tréninku. Jako zajímal by mě váš názor, co si o tom myslíte, že mě třeba za mě jich přišlo jako docela dost, že by to až překvapilo. Myslím, že jich bylo i víc než v roce 24 těch jakoby dobrovolných tréninků, co si tak vybavím, nebo úplně bez.
2: Rozumíme. Děkuji vám za dotaz. Já ho teď přesměru do Švýcarska, protože ty dobrovolné tréninky taky monitorovali kolegové Petr Kadeřábek s Františkem Kunou a jsou hlavně také zvyklí na to, že během mistrovství světa prostě tyhle volné dny a případné dobrovolné tréninky vznikají. Je to třeba něco, co se vymyká z obyčejů, pánové?
7: Já myslím, že ne. Volný den dostali čeští hokejisté v průběhu turnaje, když měli dva volné dny v úvozovkách volné dny, dva dny bez zápasu, což je v podstatě vždycky. Tenhle los padne na každý tým, má dva dny za sebou bez zápasu a ten první z nich po těch zápasech předtím, když třeba odehrají tři zápasy ve čtyřech dnech, dostanou hokejisté prostě volno. Stalo se to, děje se to, dobrovolný trénink, třeba trénink byl vlastně před tím zápasem s Norskem a byl půl hodiny. Tak si říkáte, jako, jestli to není úplně zbytečné. Trénink byli tam všichni, trénovali a z té půl hodiny, čtvrt hodiny prostáli u tabule s fixem. Tak pak čemu říkáme trénink, není potřeba učit hokejisty a získávat nějaký fyzický fond v průběhu turnaje. Já si myslím, že jako to, že trenéři dali národnímu týmu dobrovolný trénink, neprohrálo zápas s Norskem a nestratilo body se Slovinskem. A my samozřejmě jsme s Petrem účastníky různých debatních skupin nebo informačních skupin přes různé mobilní aplikace, konkrétně přes WhatsApp. A tam jako denodenně chodí prostě, že zítra ten a ten tým trénuje dobrovolně, netrénuje vůbec, nebo jde trénovat na chvíli a pak nebude dostupný pro média. Je to jako úplně běžné.
2: To říká František Kuna. Martine, to asi není ten zásadní problém, že by Češi třeba jako v vozovkách teď dnes uflákali tréninky.
1: Ne, to, jak už to zmiňoval František, tady ten problém určitě není. A tady spíš mě překvapuje to, že i Radim Dulík o tom mluvil, že se připravovali velice kvalitně, se připravovali na Nory, věděli jejich síly, věděli vlastně jejich přednosti, a zklamání je to, že ty kluci to prostě nějakým způsobem nedali do sebe a nevytvořili tu atmosféru v tom týmu, protože tam bylo opravdu vidět, že spousta hráčů bylo na třídce, potom seděli, kroutili hlavou, byli z toho sami asi jako i individuálně jako nějakým způsobem rozhození, a nebyl tam nikdo, kdo by ten tým jakoby strhl, kdo by to změnil, nebyl tam nikdo z hráčů, který by nějakým způsobem to vyjacoval, nebo se, když to řeknu, popral, nebo neudělal tam nějakou, prostě jenom to se vezmeme si utkání se Slovenskem, jo. Slováci taky si neviděli s námi první třetinu, co s tím, ale ve druhé třetině najednou prostě byli nějakým způsobem to chtěli změnit, byli agresivnější, chtěli do toho jít, začali se tam s náma pošukat to, a to tam třeba v tom utkání třeba vůbec nebylo. Bylo to přesně, jak zmiňoval Krištof, utkání, který prostě jsme nějakým způsobem odehráli, ale nic jsme nepředvedli. Prostě jako kdyby se nic nedělo.
2: Máme tady dalšího volajícího do Čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, Honza Příbram, zdravím vás.
2: Vy vás taky.
8: Já jsem jenom chtěl se vrátit k tomu pískání, možná je to jenom můj názor, ale já si myslím, že jestli jsme jako správní fanoušci, tak to prostě nemůžeme nikdy dovolit. Jako klukům se nedaří, nebo se nezadaří zápas, nebo prostě oni jsou na tom ledě, a pískat na vlastní tým, to mi přijde úplně mimo mísu, jako úplně prostě, to je podobný, ale to už je jako lehčí, jako naše fandění, my chceme gol, to je strašný. A myslím si, že jako na jakýmkoliv hokej, když jsem, tak si rád zafandím, chodím s prdkem na hokej, zafandíme všechno, ale pískat, to je prostě, to není žádná podpora, to jako, oni před tuto hrajou, jak nejlíp můžou, jo, a prostě ne, ale kvůli nám, že jo, tak si myslím, že to je špatně, no, to je jenom můj jazer.
2: Děkujeme za zavolání, za váš postoj. Já bych doplnil samozřejmě, že asi s ním souzním. Na druhou stranu i na divadle se občas třeba bučí, když se něco nepovede, a myslím, že na italské opeře si také lecos aktéři vyslechnou, takže prostě to je v lidské nátuře to pak takhle pořádně skritizovat. Já bych se ještě dostal třeba i s kolegy k tomu tématu, které možná nějakým způsobem jsme už nakousli. Mluvil o něm Roman Červenka, jeden z těch lídrů, že proti Švédsku, když na to vzpomínal, to relativně šlo, uměli Češi zahrát, ale protože měli ze soupeře v hlavě respekt. Cítíte, pánové Karřábku a Kuno, tuhle věc jako velký problém, to nastavení hlavy před tím důležitým zápasem, a pak, že už to třeba nejde změnit, i když prohrávají třeba z Nory po dvou třetinách 1-2?
4: Změnit by to mělo jít, to je prostě jasné. Ale asi to podvědomě může na hráče působit, to by asi popsal i Martin Procházka, jestli se lépe, dejme tomu, připravoval i v hlavě do utkání s Ruskem, nebo tehdy, no už to bylo Rusko, Sovětský svaz vlastně Martin ještě nezažil, nebo už nezažil, ale ano, Norsko, jenomže zrovna třeba, dobře, třeba bych to chápal u Slovinska, ale to Norsko, hráči moc dobře věděli, jak hráli Norové proti Kanadě, viděli ten zápas proti Švédům, a Norové ještě posunuli jakoby tu jejich výkonnost ještě o level výš než v tom utkání, které dokázali vyhrát nad Švédy. Takže tam si myslím, že k tomu podcenění nedošlo. A jestli to takhle mají v hlavě, tak budou mistři světa, pokud nebudou hrát ve finále s Norskem.
2: Co říká Petr Kalířábek, Martine? Tak nevím, jestli ve finále s Norskem, ale tak samozřejmě nějaký ten papírově lehčí soupeř, kdyby tam vyšel, tak to by bylo možná v úzovkách na škodu, no. Taky nás to napadlo. Každopádně Roman Červenka po tom zápase mluvil taky o tom, že když hráli se Švédskem, tak soupeř hrál do plných. Češi hráli z breaku. A taky, teď to budu citovat, pokud chceme být úspěšní, jinak hrát ani nemůžeme. Máme tu tým, jaký máme, jinou cestou toho nejde dosáhnout. Takhle to řekl kapitán české repre, tak to mě věští, že vlastně to je všechno v pohodě, protože teď se hraje s Kanadou, pak se bude hrát teda možná se Švýcarskem nebo s Finskem, taky silní soupeři, takže se zajištěné obrany do breaku. Mně to přijde, že už jako nevěděl, jak z toho ven, ale asi možná to bylo docela pravdivé vyjádření té skutečnosti, ne? Ten tým prostě není tak silný.
1: Není, ale ono to bylo samozřejmě myšleno tak asi právě na ty týmy, když jsme se tlačili do Slovinců a jsme se tlačili do Italů, tam samozřejmě to bylo přesně, jak to říká, ale to včerejší utkání tady Norové ukázali, že oni byli opravdu skvěle zorganizovaní, hráli velmi dobře, přišlo mi, že i šikovně, když mohli a šlo to jenom trochu, tak velice dobře zautočili, ale měli tam pořád třetího hráče svým způsobem dozadu a nám se nedařilo za celé utkání, tam snad byly jenom dva momenty, kdy jsme se dostali do situace 2-1, 3-2, jestli tam byly jedna situace, dva za celý zápas, což je hrozně málo, opravdu to bylo tak, že oni byli dobře zorganizovaní, dobře pracovali a plus ještě ti hráči, kteří napadali naše obránce, tak se velice rychle vraceli dozadu. Ten jejich výkon opravdu vypadal velmi dobře, naopak nám tohle to vůbec nepracovalo, se nefungovalo to a Norvé to potom i výborně využívali, takže to, co čekáme od našeho týmu, to nám vlastně Norvé ukázali a teď je potřeba to nějaký způsob dát do těch kluků, dát jim do hlavy, že takhle se musí hrát, nemyslím tak, jak hráli Norvé přesně, ale tak, jak to, co jsme předváděli třeba proti těm Švédům. Já věřím, že to utkání dneska, no, je to s Kanadou, ale není úplně zas až tak, no, podstatné. Je to v umístění, jo, je o to, že jestli zůstaneme v Friburku nebo ne, ale
2: v tu chvíli všechno by Češi vědět, jak
1: já
2: to bude.
1: Já vím, všechno to směřujeme k tomu čtvrtku. Tady je to bude mnohem podstatnější. A teď je na trenérech, aby teďka za tady ty dva dny, za dnešek, úterý, středu, ten tým připravili na čtvrtek. Tady si myslím, že to je podstatný.
0: No, ale potřeba do toho týmu dostat nějakou pohodu a k tomu ten zápas s Kanadou může do určité míry pomoct, nebo tomu může třeba i ublížit. Bude to vlastně dobrý ukazatel to utkání s Kanadou, protože se taky často bavíme o tom, že proti kvalitnějším soupeřům, hokejovějším, se českému týmu hraje líp, ale když s Kanadou dostanou třeba 1-7, tak tahle teorie se vlastně úplně rozpadne.
1: Já si jenom říkám, že nebo ne říkám, ale trochu mám obavy z toho, že Kanada už vlastně jako nemůže změnit nic jiného, než že bude první. A ona k tomu nemusí přistupovat nějakým způsobem úplně na 100%. Oni nemusí, když to řeknu, padat do střel, blokovat střely. Oni budou hrát takový hokej, že si ho budou chtít zahrát, udělat si pohodu, samozřejmě to utkání budou chtít vyhrát, ale nemusí jít na doraz. A nevím, jestli to bude úplně takový ten směr, ukazatel k tomu, jestli prostě to bude nějaký odrazový muset pro nás do toho čtvrtečního utkání.
2: My se ke Kanadě brzy dostaneme. Teď ještě dáme prostor, abychom uzavřeli tématu zápasu s Norskem jednomu z posluchačů, který volá. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Robert. Zápas s Norskem, no, to byla tragédie. Já nevím, jak se to panu Kadeřábkovi komentovalo, když se na to nedalo ani pořádně dívat, jo. Tam vlastně nikdo nenapadal rozehrávku Norů, jo, celá pětice odcouvávala, je to takovej teďkom trend naší ligy, jo, odcouvávat ten postupný útok soupeře. Co se týče sestavy, no, ta tam je, Červenka to řekl, dobře, je tam, jaká je, jo, no, s tím se asi už teďkom nic neuděláme, nevím, vůbec nechápu, proč je protěžovaný tolik Hronek, ne, že by to byl špatný back, ale myslím si, že jsou tam mladíci, kteří takovouhle zátěž by měli vydržet asi teďkom víc, jo. Hronek by tam měl být na ty důležitější zápasy, toho jenom tak udržovat nějak ve hře, aby nebyl vychladlej, jo. Ale s tou Kanadou, vy jste mi to přesně vzali, já jsem to zrovna chtěl říct, že Kanada rozhodne o našem úspěchu nebo neúspěchu, jo. Když se podaří zápas s Kanadou, tak by to mohlo být nějaký nakopnutí. Já si totiž nemyslím, že kromě prvních asi 10 minut se Švédama, nebo respektive 5 minut, tak že by to byl nějaký extra zápas, jo. Protože když se podíváme na střely národního týmu v celém turnaji, tak to je katastrofa, jo. Já jsem snad nezažil nikdy národní tým, aby takhle málo střílel, aby jsme neměli střel, aby se tam báli vystřelit na bránu a radši to přihrávali. Jo, bavíme se o tom asi každou chvíli, no, ale budu fandit jak proti Kanadě, tak ve čtvrtfinále. To, že máme ještě nějakou šanci zůstat, no, máme, ale už jenom není to v našich rukách v tom Friburgu a vypadá to na stěhování, no. To je asi tak všechno ode mě.
2: Děkujeme, fanděte českému národňáku, poslouchejte Radiožurnál Sporty, čistou hru, mějte se dobře.
9: Taky, nashledanou.
10: Čistá hra Martina Procházky.
2: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, ten tady zůstává ve studiu, zůstávají s námi ve spojení kolegové František Kuna, Petr Kadeřábek, nicméně možná nezůstanou po dnešním večeru ve Friburgu. A pánové, ono je to vlastně bude známé asi pravděpodobně dřív, než před tím zápasem Česko s Kanadou. Co myslíte?
4: No to asi ano, protože už ten polední zápas si myslím, že pošle Čechy do Curychu. Nedovedu si vůbec představit, když jsem tady viděl na turnaji Dánsko a Norsko hrát, že by v tomhletom duelu Norové prohráli, že by ztratili body, to si prostě nedovedu vůbec představit. A i kdyby se to stalo, tak si nejsem vůbec jistý, jestli v tom odpoledním zápase Slováci by navíc nesměli porazit Švédsko, tak abychom se nestěhovali a Dánsko by muselo vyhrát. Takže prostě to se nestane. A nestane se a nebudeme znát vlastně ani soupeře až do... No, to, že se budeme stěhovat, ano, ale soupeře budeme znát až po skončení našeho zápasu s Kanadou a samozřejmě souběžně hraného duelu mezi Švýcarskem a Finskem. A ještě jeden dovětek. Kanadě nejde o to vlastně o nic, co do postavení ve skupině, ale dejí o body, protože je to pak lepší nasazení pro případné semifinále. A pokud by totiž Kanaděné nebodovali, tak by oba dva celky ze skupiny A byly výš v tom pavouku pro nasazování.
2: To říká Petr Kadeřábek. Pánové, aktuality, které se týkají nároďáku. Josef Kořenář nakonec, co tedy prozradil Radim Rulík po zápase, nechytal proti Norsku, byť to bylo plánováno kvůli zdravotním problémům. Jak velkého rozsahu jsou? Dostane se ještě do turnaje? Předpokládaná teda česká jednička, na kterou teď všichni spoléhají, že by mohla chytat.
7: Na první otázku odpovím ne, nevíme, a na tu druhou úplně stejně. My to prostě nevíme, oni nám to neřekli.
4: Ne, jediný, kdo vlastně k tomu mluvil, tak byl Jiří Kalous a ten říkal, že neví. No prostě je nachlazený, když jsem se bavil i s lékařem týmu, tak říkal, že uvidí, ale že by to mohlo být v pořádku, což Tomáš vyskočil, řekne, i kdyby měl dvojitou frakturu stehenní kosti, takže u Tomáše vyskočila vlastně, všichni by měli být v pořádku, on totiž neřekne kdy, takže má pravdu vždycky.
2: Ne, ono se psalo taky o tom, že proti Slovákům tam schytal tvrdou ránu do klíčních kostí, ale asi chápeme, že říct, že je nachlazený, je přijatelnější, než když by se řeklo, že má něco z klíční kosti a pak ho tam je dotrefoval, co Martine?
11: No je to, jak to říkáš, no, přesně.
2: To je selská logika.
11: Není důvod zmiňovat důvod toho, že nechytal včera, takže je to samozřejmě i pro soupeře složitější.
0: Já si myslím, že tu ránu do klíční kosti Kořenář dostal přece jenom docela brzo v tom zápase a že by snad nedochytal ten utkání, kdyby tam byl tak velký problém, že by pak v těch dalších zápasech nemohlo nastoupit.
11: No, tak může tam být pak následná nějaká reakce, nějaký otok, samozřejmě může tam být nachlazení, přesně, může tam být cokoliv, může tam být úplně něco jiného, ani nachlazení, ani tam nemusí být klíční kost, může tam být jenom důvod toho třeba, aby si odpočinul trochu, tam může být cokoliv.
2: No já jsem chytil takový narrativ mezi fanoušky českého hokeje, českého nároďáku, který zpochybňuje třeba roli Dominika Pavláta, teď, který byl nominovaný k tomu zápasu s Norskem, 4x inkasoval. Martin Procházka k tomu odpoví, nicméně na oba kolegy Petra Kadeřábka, Františka Kunu směřuju otázku, zda právě Dominik Pavlát je podle vás tou správnou volbou a zda možná ty pochybnosti fanoušků plynou z nějaké, řekněme, takové té české nátury.
4: No, tak Dominik Pavlát včera nemohl ani za jeden gól, Martin už to tady říkal, kdyby tam stál Petr Kváča nebo Josef Kořenář, tak nikdo nemůže tvrdit, že by ty góly nedostal. A navíc třeba, že by nechytl něco dalšího. Dominik Pavlát se o tom, že bude chytat proti Norsku, dozvěděl jen pár hodin předtím. Což také úplně není ideální, to, že se Petr Kváča převlékne do dresu, neveme si na sebe sako, jako v průběhu turnaje a třeba i sluchátka spolu komentuje hokej. To je vlastně úplně jedno, protože on věděl, že bude plnit roli dvojky. A pro Dominika Pavláta za mě je ten turnaj neuvěřitelně náročný psychicky, protože vemte si, které zápasy on chytal. A to musí být na psychiku něco neskutečného. A pak se vlastně dozvíte, že půjdete proti Norsku. Já si myslím, že a de facto to mám i off record potvrzené, že ten plán byl původně, že Kořenář odchytá zápas proti Norsku a Pavlák potom odchytá ten zápas proti Kanadě, tak aby dostali oba dva brankáři vlastně jeden zápas před tím čtvrtfinále, bylo to rozložené a takhle to mělo být, jenomže bohužel do toho prostě skočilo nějaké to nachlazení. Klíční kostel není. Já jsem i s Josefem Kořenářem druhý den mluvil a ještě mi to ukazoval, jako tam má modřinu, ale říkal, že je to úplně v pořádku, že je to vlastně bez bolesti, jenom na dotek ta modřina bolela, nic jiného.
2: No já jenom, abych doplnil tu českou náturu, tak ono se pochopitelně zmiňovalo to, že Pavlát jde do Kladna, kde budou trénovat Rulík a jeho boys vlastně od příští sezony, takže spíš takovéhle pochybnosti. Ale pojďme raději dál, Martine, ty už si o tom mluvil, o Dominiku Pavlátovi, teď je další ožehová otázka, kdo tedy do té první formace k Červenkovi a Sedlákovi, včera tam byl Martin Kaut, ale stále se nezdá, že by to bylo vyladěné.
11: No, děkuju. Je to nevyladěné. My jsme o tom se bavili samozřejmě s Krištofem. Ty první závazy tam nastupoval Matěj Blimel, jednou ho tam pak přistřídal mandát, Jan Honza, který to taky nebylo úplně ono. Pak se tam Matěj Blimel zvrátil na dva zápasy, ale jeho forma nebo jeho celkový výkon asi není dle očekávání, prostě se to nesedlo. A právě to má Lukáš Sedlo s Červusem, tam potřebují nějakého hráče, za mě pohyblivějšího, rychlejšího, bruslivějšího. A to právě nebylo ani v případě včera s Martinem Kautem. Já jsem včera viděl Martina Kauta, jak tam chvilkama tahal nohy, tak to prostě nefungovalo, nevytvořili se žádné větší pozice, byla tam snad jenom jedna, kdy ujeli dva na jednoho Lukáš Sedlák s Romanem Červinkou, který mu v závěr mu to tam dával, ten Červus ani pak pořádně nezakončil, nesedlo mu to. Nevím, já bych tam zřejmě přemýšlel nad nějakým, v přípravě hráli s Milovským, myslím, že tam hrál Lukáš Sedlák s Červenkou, možná bych
0: ano,
11: vůbec nebyl,
0: minimálně
11: přesilovku, klidně bych na to dnešní utkání tam Milovského k ním dal, aby to prostě ten útok nějakým způsobem jakoby nakopl, je velmi dobrý bruslením a je pohyblivý, dokáže vybovat kotouče, klidně bych ho tam k ním dal.
0: Tam ten základní problém je v tom, že prostě to nesedlo Blimelovi, protože on by tam seděl dobře, je to skvělý střelec, pohybuje se rychle z AHL, je to vidět ze všech statistik, že se umí prosadit, ale teď prostě už tam tu šanci nejspíš jako nemůže dostat, protože těmi výkony to zatím nepotvrzoval a teď, když se potácí někde ve spodních formacích, byla zmíněna i ta statistika, že byl u všech vstřelných gólů Norska, tak ten se s tím turnajem zkrátka vůbec nepotkal a je to prostě škoda, je to asi možná jedno z největších zklamání toho turnaje, že Matěj Blimel se nedokáže prosadit.
2: Jak to vidí kolegové Petr Kadeřábek, Františka Kůna přímo z Friburgu, tu otázku první formace a kdo k Červenkovi a Sedlákovi?
7: Variante hodně. Fanoušci si podle jase jiného narrativu by dovedli asi představit třeba Jaroslava Chmelaře, v úvodní formaci, který by to mohl oživit, je velký, vybojuje puky, dokáže se srážet, ale zase moc toho s těmito dvěma neodehrál a najít chemii mezi mládím a stářím může být složité, ale já jsem velmi dalece od toho, abych jako zapíchnul prst do soupisky, do sestavy a řekl, mělo by to být takhle, ono se to jako strašně jako jednoduše hodnotí, když se něco nepovede a hraje se špatně. Já si myslím, že kdyby Norové na sebe měli oblečené dresy Finska nebo Švédska a nahoře na té ceduli místo NOR bylo napsáno S2TVE, tak by možná se na to z fanouškovského pohledu nepohlíželo tak hrozně, ale prostě je to jenom dané tím, že je to tým mimo tu elitní pětku, šestku, sedmičku nebo cokoliv. A když jsme se bavili o tom, že Češi mohli nastoupit do utkání uchlácholeny tím, že mají jisté čtvrtfinále, tak já si myslím, že takhle přece se český hokej prezentovat nechce. To je přece jako úplná absolutní samozřejmost, že Češi budou mezi tou první čtyřkou z 8 týmů. A my jsme si z toho pak vlastně ve výsledku dělali i srandu, že bychom tedy ve chvíli, kdyby Češi vyhráli třetí zápas na turnaji, tak by v našem vysílání zaznělo, Češi poráží Dánsko 4-2 a zachraňují se mezi elitou. Tak takhle jako přece opačně by to asi úplně nešlo.
2: František Kuna naznačil tu možnou chemii vyladit mládí stáří, ale co třeba musí mít ten útočník, aby sednul k takhle specificky sehrané dvojice Červenka Sedlák, Martine, podle tebe? Co tam vlastně hraje roli? My tady, když to teď porovnáme s tím fotbalem, často se mluví o Pavlu Horvátovi, našem fotbalovém expertu, jako o muži, který měl k sobě třeba v té pozdní éře v Plzni, kdy měli ty velké úspěchy, ty fofrníky a svou myšlenkou jim určoval ten směr, že mu vlastně ty myšlenky rozhýbaly. Tady v tomhle případě, jako co tam je potřeba z tvého pohledu, nebo koho?
1: Já již to řeknu, možná teďka to svedl ke mně a k Pavlu Paterovi, kdy trenéři, když by za nás dřív vlastně dávali tam nějakého hráče k nám, protože teda my jsme točili tu dvojici a trenéři většinou se rozhodovali, který hráč s námi bude hrát, tak většinou tam dávali hráče, který samozřejmě zapadne k vám, co se týká kombinační hry, nějakého myšlení, pochopení vlastně těch situací, něco si můžete říct, ale potom stejně na tom ledě musíte nějakým způsobem reagovat, improvizovat. Takže tu kombinaci toho stejného myšlení, stejných reakcí, samozřejmě my jsme měli technického hráče, my jsme třeba nepotřebovali nějakého hráče, který tam jenom bude bourat a který nám tam bude nahazovat puky, ale aby šel s náma do nějaké té synchronie těch kombinací. Takže já si myslím, že takhle právě i Lukáš Sedlák a i Roman Červenka to nejsou žádný, jak se říká, bíjci, ale jsou to technický hráči, kteří mají samozřejmě úplně jiné přednosti a tak bych k ní viděl nějakého takového hráče, jo. Ale Jarda Chmelař, nevím zrovna, jestli je taky takový, to mi přijde, že takový spíš takový individualista, který dokáže se prosadit individuálně, ale nevím, jak je to do té kombinace. Samozřejmě mládí, jak říkal František, to je další věc, ale už tam měli pár zápasů předtím v přípravě, odehráli spolu s Milovským. Těžko hledat dál.
0: Zkrátka dostáváme se nejspíš k tomu, že ta situace je v podstatě neřešitelná, že ty jsi navrhoval Melovského, což je asi zajímavé řešení, ten včera proti Norsku zůstal jako 13. útočník, mohl by se zapojit do té formace dopředu, ale s tím, co Radim Rulík aktuálně k dispozici má, tak prostě k Sedlákovi a Červinkovi tam ten ideální třetí útočník není.
1: Zatím ne, no. Uvidíme. Třeba by tam trenéři někoho tak jako vytipují úplně jiného a najdou.
2: Ve 2020 se samozřejmě začne hrát ten zápas s Kanadou, poslední ve skupině, a vy už dobře budete vědět z našeho vysílání, kdo tedy v té formaci vedle Červenky a Sedláka je. Když se teď dostaneme právě k tomu vzývanému zámořskému soupeři, tak jistě máme taky všichni v paměti to, jak se měřili Češi na olympijském turnaji s Kanaďany, kteří byli tehdy ještě daleko silnější, ale myslím, že řada z těch hvězd tam teď je. Vévodí bodování týmu McLean Celebrini, Sidney Crosby tam také se svými zkušenostmi. Jak zatím viděli František Kuna a Petr Kadeř Řábek výkonnost Kanaďanů na turnaji, který se koná ve Švýcarsku?
4: Hrají, co potřebují. De facto s Norskem jim teklo do bod, prohrávali 0-2, 2-3, 3-4, 4-5 a pak prostě vlastně Nory už nepustili z útočného nebo z jejich útočného pásma z kanadského, vyrovnali a to, co předvedli v prodloužení, to byla prostě paráda. To nechcete být na ledě, no, když proti vám najíždí prostě Celebrini společně s Crosbym a s Bouchardem, pak se tam prohodili ještě místo Crosbyho, tam naskočí Scheifele a jde to klap, klap, klap a je to do prázdné brány. Prostě Kanada tady se sehrává, zvyká si na velké kluziště a myslím si, že bude prostě útočit na medaile a Kanada jí získá, nevím jakou, ale Kanada si myslím, že pro medaile dojde.
7: Ono se to nabízí srovnávat to s olympijskými hrami, kde Kanaďané byli jasnými favority v jiné fázi turnaje, budou i teď se vlastně zas až o tolik nehraje, Kanaďané tedy vůbec, ale zajímavou věc řekl Radim Rulík, který směřoval vlastně vzpomínky k olympijským hrám taky a říkal, že tam samozřejmě část hráčů, kteří tady jsou, jejich 7 byla a ta část, která na olympiádě nebyla a teď je na mistrovství světa, tak na tu olympiádu asi vůbec nekoukali. Že i když nevím, jak moc na dálku a z televize se dá odkoukat styl hry národního týmu, ale že asi to nějak zatím si nesedá a neklape podle představ, ale to jste slyšeli.
2: No tak spousta samozřejmě jmen, která padla, to jsou superhvězdy světového hokeje, ale jak jsem říkal v jednom z těch vstupů, myšlenka Romana Červenky na to hrát nějak trošku ze zajištěné obrany, vyrážet do breaku, spolehat třeba je trošku naštěstí. Myslíš, že Martine, tohle je ta cesta? Aktuálně dneska proti Kanadě 2020?
1: No, vzhledem k tomu, co jsme předvedli v tom včerejším utkání a jak jsme teďka ten náš tým dole, tak si nejsem úplně jistý, že bychom nějakým způsobem Kanadu extrémně přehrávali. Už jak to zmiňovali teďka kluci, i že Kanada opravdu hraje to, co potřebuje, že reaguje i podle vývoje utkání, takže si myslím, že to bude hodně těžké samozřejmě jenom zase bránit nebo nastavit nějaký bránící systém, jenomže nebudeme napadat a budeme čekat, co s náma Kanada udělá, to by taky určitě nebylo hezký. Samozřejmě tohle by se nelíbilo ani fanouškům. No, bude to velmi, velmi, velmi složitý. Nedokážu teďka úplně přesně se dostat do hlavy hráčům, protože ano, něco stále, Roman Červenka to zmiňoval, něco si říkáme, stále opakujeme a děláme stále stejné chyby, takže tady je těžko teďka radit, jak tohle to změnit.
0: Co hráči opakují pořád dokola, tak to je, musíme nahazovat kotouče, práce o ně v brankovišti, tlačit se do branky. To do jisté míry fungovalo v zápase třeba se Švédskem, tam prostě kombinačně tolik se hrát nedá, protože kvůli tomu úzkému přistupování švédských kvalitnějších hráčů. Dařilo se to i proti Itálii, mám takový pocit, že tam se Češi dokázali, tam nahazovali spoustu puků, to tam přestříleli, nastříleli skoro 60 kotoučů na italského brankáře a ten zápas Itálie byl vlastně svým způsobem povedený, když to bylo nízké vítězství, když Češi mohli klidně vyhrát 10-0, tak zkrátka tu svoji nějakou taktiku dodržovali a to, že se jim v těchto pozdějších zápasech tahle taktika nebo tenhle způsob hry rozpadne a že prostě začínají vymýšlet něco jiného, tak to prostě svědčí o tom, že tam není něco v pořádku.
1: Pardon.
2: Promiň, Martine, ještě.
1: No, já se spíš přidám, hodně tady řešíme pořád i tu útočnou fázi, ale já si myslím, že máme velké problémy v obraně. Že opravdu obrana, už to včerejší utkání ukázalo, že si tam Norové vytvořili několik výborných pozic, ať individuálně, ať kombinačně, nebyly tam dohrávané situace, už to zmiňoval ten třetí gól, kdy obránci v podstatě, byl tam Jirka Ticháček, který tam v podstatě za brankou neudělal ani nějaký velký zákrok, pak tam byli dva hráči, myslím, že to byl Beránek Černoch, který byli před brankovým prostorkem, jim Nor najel. A celkově to musí ten tým se celý dát dohromady, to znamená, všech pět hráčů musí plnit na doraz všechno tak, jak má a pak tomu přidat něco navíc, tu obětavost, disciplínu a pokud tohle to se nezmění, tak zatím nevidím tam cestu z toho ven.
2: Česko hraje závěrečný zápas ve skupině na mistrovství světa ve Švýcarsku dnes ve 20:20 proti Kanadě a na Radiožurnálu Sport uslyšíte celý zápas v přímém přenosu.
10: Čistá hra Martina Procházky.
2: Mistrovství světa dnes uzavírá své základní skupiny. Už víme, že padají Britové a taky Italové. Když bych se zeptal do Friburgu, co nebo jaký tým spíš nejvíc zaujal Františka Kunu a Petra Kadeřábka, ať už tím, že je třeba špatný, anebo tím, jak je dobrý?
7: Mě zaujali Dánové, jak jsou v podstatě nijací a zaujali mě Slovenci a možná i proto, že mají v brance Lukáše Horáka a má to českou stopu a velký příběh a včera se Slovenci zachránili, český golman byl u toho, část haly skandovala jeho jméno a i slovenští fanoušci nosí jeho dresy, takže i z odstrkovaného golmana hokejové extraligy se může stát muž, který si zachytá na světovém šampionátu, byť ne v týmu, který usiluje o postup do play-off, ale spíš o udržení, ale myslím si, že tohle musí být prostě jako strašně fajn.
4: Mě celkem překvapili Slováci, protože s nejmladším týmem na šampionátu hrají velmi dobrý hokej a možná dnes po 20 letech na světovém šampionátu to potvrdí a porazí Švédy a zahrají si čtvrtfinále. 30 omluvenek měl Vlado Orsák před tímto mistrovstvím světa. Přesto mi přijde, že Slováci hrají velmi, velmi líbivý hokej a já bych jim možná i to čtvrtfinále přál.
2: Ano, máme mezi našimi posluchači také řadu ze Slovenska, tak držíme palce Slovákům dneska v 16:20 proti Švédsku o postup do čtvrtfinále. Petr Kadeřábek s Františkem Kunou dneska budou komentovat o 20:20 další vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa proti Kanadě. Byli hosty Čisté hry. Vážíme si toho, pánové. Hodně zdaru večer i v dalším průběhu turnaje. Mějte se dobře.
4: Naslyšenou.
7: Hezký den.
2: Martine, tak ty jsi tady říkal off record. Švýcaři, těm to padá, helvetské kříže jsou hodně nahoře, zvony tam taky řinčí teď, jsou slyšet, tak asi jenom ale teď se zaměřit na Česko a popřát, ať to vyjde proti Kanadě a proti soupeři ve čtvrtfinále.
1: Hlavně proti soupeři ve čtvrtfinále.
2: Vy, Martina, pochopitelně uslyšíte i v dalším průběhu našeho vysílání dneska glosy večer proti Kanadě a pak v dalším průběhu mistrovství světa. Děkuju moc taky Krištofu Kousalovi, že tady byl dneska dramaturgem a samozřejmě i on bude dál sledovat hokejový šampionát na Radiožurnálu Sport. Krištofe, měj se hezky.
0: Já děkuju, naslyšenou.
2: Martin Procházka zase brzy v našem vysílání. Krásně si to s tebou dělá, tak ať to jenom pokračuje. Měj se hezky, Martine.
11: Děkuju, naslyšenou taky.
2: Přejeme krásný den všem posluchačům.
10: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky. Scrollujete? Jen si klidně